vlastního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

Začíná letošní první červencová ostravská hodinka Oldies, má pořadové číslo 27. Prázdninovou přestávku tento pořad nikdy neměl a tak je tomu i letos. Pokud kvůli dovolené některý nestihnete poslouchat, máte šanci kdykoliv později v internetovém rozhlasovém archivu. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám přejí příjemný poslech.

Začali jsme v horké stovce Billboardu přesně před 47 lety. Měla na 6. místě vokální trio z LA The Hughes Corporation a jeho hit Rock the Boat. Zpívá se v něm, překládám jen velmi volně, náš život a naše láska je jako loďka na moři. Tak s ní, miláčku, zbytečně nehoupej, ať se to všechno nepokazí. Pokračovat budu na e-mailové přání.

Pan Jiří Kostelňák chtěl slyšet rock'n'roll, ale ne v podání těch největších hvězd. Dohodli jsme se na 7 jménech a bude to samozřejmě postupně. Určitě jste poznali, že to začal Buddy Holly, jeho největší hity jsem vynechal. Byly to songy Love Me a Well All Right, na kterých má autorský podíl, a ještě panu Jiřímu přidávám Richieho Valence.

Také v případě Richieho Valence jsem vybral to, co nebodovalo v žebříčcích. Boney Maroney z repertoáru Larryho Williamse, to je jedna z mých oblíbených. Ten druhý song má název Stay Beside Me. Možná se vám vybavilo, že Halle a Valence mají společný den úmrtí. To letecké neštěstí, kdy zemřela hudba, se stalo 3. února 1959. Thank you.

Poprvé porovnávám, Zuzana Hanzlová zaspívala píseň Kdybych měla auto. Text si napsala sama, doprovázel ji orchestr Pavla Vitocha, rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Autorka hudby je napsána v jejím křestním listu správně, nebylo tedy těžké zjistit, že výše jmenovaným byl vzorem song Američanky Melanie Someday I'll Be a Farmer z roku 1971.

Pan Václav Matějka mi napsal, že si vzpomněl na píseň z 50. let, ve které se zpívá Abba Deli Deli Da. To první, co mě na začátku pátrání napadlo, bylo, že to citoslovce rozdělím. A potom jsem za pomoci internetu zjistil, že se jedná o píseň z gruzínského filmu Čričina, tedy Váška, z roku 1954, který u nás dostal název Šídlo.

Ta píseň z filmu Čričina má název Krásný květen a zazněla v podání orchestru Sovětského rozhlasu a jeho solistky. I takové jsou vaše vzpomínky, které patří do Oldies. A existuje i naše nahrávka v excelentním provedení Sylvie Kodetové. Ta následná orchestrálka byla také pro pana Václava, byla to italská Ritorna souboru sonet Karla Sodomky.

Taková máš snad být, zaspíval Zdeněk Mann, text písně mu napsal Jiří Bezruč. Doprovázel ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor, které řídil Pavel Staněk. Nahrávka je z roku 1978. V obchodech s gramodeskami bylo tehdy u nás možné za 100 korun koupit album Nila Sedaky Stepping Out a právě z něj je píseň I Let You Walk Away.

0: Neil Sedaka dospíval o nelehkém rozchodu, písnička je to pěkná, tak snad vám její opakování a delší stopáž nevadily. Letos bylo kulaté výročí Gagarinova letu, tak mě napadlo propátrat fonotéku. Kromě slavné Bromovy písně, také v podání Hanuše Bora, jsem ještě objevil dnes už zapomenutý pozdrav Gagarinovi trojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý a Ferdinand Havlík.
1: Smrt si vlezla kdesi do pumy a teď z pumy vylézt neumí, kouká z pumy, to se rozumí ven. A vidí, že se život nebe dotýká, děti, kytky, holky, muzika, všude vládne radost veliká jen. My nejsme ti, které k zemi víže, gravitace neboli zemská tíže, proto máme důvod k veselí, jak pak by ne, a život

0: hyne, hej Gagarine, a život plyne dál.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vaše.

pozdravu Gagarinovi jsem na přání pana Václava Matějky přidal ještě písničku Jany Petrů Jen tak pro obdiv. Je to rozhlasová nahrávka ze 60. let, ve které zpěvačku doprovází orchestr Kamila Lochmana, na deskách vydána nebyla. Je obdivuhodné, že si na ni pan Václav vzpomněl a si čerpá ze zápisku, které si tehdy pilně pořizoval.

Do posledního dnešního porovnávání jsem vybral nahrávku ze Slovenska. Zdeněk Sichra zaspíval píseň Cigánská romanca. Autorem textu je Ján Turan, doprovázel Oldo Zeman se svým orchestrem a RT Vox vydal opus v roce 1971. Písnička je z Německa, kde ji rok předtím zpíval anglicky Ben Thomas a německy pod názvem Zigeunerin Peter Alexander.

Nahlédnu dnes také do historického hudebního kalendáře. 29. června 1979 zemřel Lowell George, kytarista, zpěvák a skladatel americké skupiny Little Feat. Zemřel prý v hotelovém pokoji na infarkt, ale je třeba vysvětlit, že si jej z velké části zavinil sám, a to alkoholem, drogami a silnou obezitou. V podání Little Feat jsem vybral Walkin' All Night.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mail oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Začal jsem horkou stovkou přesně před 47 lety a stejně zakončím, vybírám to, co se u nás asi nikdy nehrálo. Na čtvrté příčce tehdy kulminoval William Devon a jeho Be Thankful for What You Got. Oldies s vámi, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: To chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
6: Krásné odpoledne přeji.
5: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Nějaký vtip?
6: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká: prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhej se na něj tak udiveně podívá a říká: ty na něj věříš?
0: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a tak, vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek, a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. Jo, ano. Dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. Říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor. A já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl takový moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu. Tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják, jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky, já prý vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s ničím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Čekal, vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Tudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: zvyká. První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel. Že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned, a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběhl Dalibor Gondík a říkal, hele,
3: na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to?
1: A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme. Ale
0: proč si vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi, no, kamarádi, ale proč si myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to na ní umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, sves se, a já, tak jo, jsem se sves, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, ale on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů. Ale jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobností. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kopanecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zpátky do Humoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Zemník vás zvovoda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: a pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušela na pionýru Mustang a vyhodilo mě to tak, že jsem seděla taky na zadku. Takže
3: ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednou znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let. Výbor. Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu pustil spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička. Protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidičky. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřekl, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Tak... Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu, tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře, do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.
3: Taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká faleš na diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
5: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo? Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který filmoví znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu úzdu a trošku ji takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brouse.
2: To je hezké právo. Aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří tomuhle z tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba Vincentku s mlíkem, uh-huh, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako. A praotec Čech a Franta Ringo Čech, samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoje, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou sprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on tak ráně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. A jsi říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku a mpá víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. To bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No a tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na novej textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to vám, že jo, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když se jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážný, když to řeknu lidově, vážný ksichtí.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: Takhle.
4: Tak to humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně jde, jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterce.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojel, to je Petrohrad, tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec povídá, proboha, a co se to tady děje? A Šterec se povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy blovice občas takhle, že...
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch 5 roků.
4: Vzpomíná na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina, jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
1: Vy jste se potkal se Šterclem?
2: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
1: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
2: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do 5 počítat a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek. Protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadný.
1: A díky němu pak vymysleli videostop, tam vlastně se o to šlo.
2: Jo, ano, vlastně stejný princip.
1: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těch video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tady máme takhle za sebou, s Václavem Faltusem nějaké potkání bylo?
2: Ne. Vůbec ne. No, já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
1: No ale vám to taky jde.
2: Nejde. Malinko, no musel bych to študovat, protože je to práce chytit přesně ten
1: tón. Nastavit to. No. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
2: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v Táboře, nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co? Stáří, stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jak to je pracovat s hlasy, nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně s

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, ano, dobrý den, Miloš Prej, 8 vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného tak, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
3: Ano, ano. Práče, tak krázka.
4: A on ten Jarda Štercu jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Toms režíroval, ten, co stavil tu krávu. Takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že my jsme s ní točili i nějaký pořady v rámci Kavelovky, dá se to najít, ale bohužel 76. narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět.
3: No? Dobře, děkujeme, ano, děkujeme taky. Moc, mějte se pěkně. Kdo další vybírá, hlasuje.
6: Dobrý den, tady René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Děkujeme taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu. Na telefonu teď kdo, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, ano. Děkujeme. Ještě někdo, kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další? Ne.

0: Je tady dost telefonů.
1: Dobré odpoledne. Jarda z Brna, Menšík.
0: Dobře,
2: ano.
0: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
3: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej a on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky: hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dověd nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl: no, tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali: prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on: páno, tak se chlapi nesází, to vím, páni, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrá. On: páno, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršela, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá: pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá: jdou se vycpat slanej, na mě s tímhle nemůžou. On: pá, dobře. Vsadíte se? On povídá: no, jestli to není nějaký, pá, normální regulární úkol početní. Pá, dobře, o kolik? O stovku? Slanej, pá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí. On: pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on: pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá: no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On: páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak. Vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá: hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Strýc Ondřej povídá: ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
4: Plná humoru na vaše přání.
2: Ano.
0: Tak to se povedlo, ano.
2: To je krásný.
0: Co počty, co matematika teda?
2: Já jsem na 9 letech s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
0: Fakt.
2: No jo.
0: K komu?
2: K paní učitelce. Na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
0: seplo.
2: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový té rovnice A plus závorka, B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
0: A ještě pořád?
2: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
0: Neživím.
2: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak, no. Jako no.
0: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
2: a na tak... konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9letka. A šluz.
0: Takže obdiv ke všem. No,
2: obdiv totální. Jako.
0: Přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
2: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká: matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo, a ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala:
0: no to jo, že měla několik jazyků, ale že i do matematiky blázen.
2: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a jo. Lékaře a to. A bavila se o ní s nima o všem, takže jo. A ona ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo? Všechno se dá spočítat. Ale pak se to nedá hrát třeba.
0: My budeme taky počítat.
2: Jo, my budeme taky počítat. Ano,
0: hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
2: ano,
0: si číst.
2: Ano.
0: Ale kdybych to měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout? Tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, tak je silné jméno.
2: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
0: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete. Máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900, nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotvald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humoriády.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Silná jména proti sobě v humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko.
1: Dobře, Bečko. Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jedno, zdraví vás oba pánové, zase Menšík,
1: ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobrý odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Šterce byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, hodně hlasů pro Václava Vosku. Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o Beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, a tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, tu jenom v závorce. Vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelné. Dodnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůlán, dej mi bůlán, prosím, no, Tanda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám, takhle on mluví, a to byla skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo. No, to teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo. Já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal. A on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Takže já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci. A to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On omdlívá tedy hněvem, že jsem ho tenkrát jaksi zničil, ho beraní specialisty, že jsem hrál dvojroli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
0: Humoriáda.
1: Hezla je strka od Václava Vosky, nečekaně v humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A loučíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi bůrán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, ten, já nechlitním. No to bylo ono, ten chodil po těch klubech. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře a hlavně s úsměvem na rtech a zase zítra u vysílání humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Začínají kontroly dětských táborů. Hygienici letos zmírnili některé požadavky. Státní podnik Povodí Vltavy vybuduje středisko ve Strakonicích. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila do třetího kola Wimbledonu. Na jihu Čech bude většinou polojasno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Hygienici začínají kontrolovat dětské tábory, zaměří se mimo jiné na pestrost stravy. Od začátku letošního roku ale také platí nová pravidla pro fungování táborů. Už třeba není pevně stanovený počet umyvadel nebo toalet.
2: Děti se nově taky budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. Důvod změn vysvětluje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
3: Už není naším cílem, aby ten stát byl v tomhle tom jednoznačně direktivní.
2: Karel Kabelka, vedoucí tábora Hrdlořezy, vítá i to, že už nemusí být oddělené toalety pro chlapce a dívky.
4: Stejně nám ty děti chodily, ať tam měli panáčka, panenku, kam se jim zrovna chtělo.
2: Rodiče by před táborem neměli zapomenout na potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte, připomíná pediatr Alena Šepková.
5: Velmi bych na to apelovala, aby rodiče toto si zajišťovali včas, protože jsme v době letních dovolených.
2: Loni hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Státní podnik Povodí Vltavy vybuduje středisko ve Strakonicích. Návrh budovy vzešel z architektonické soutěže. Stavbu za zhruba 96 milionů korun bez daně plánuje firma zahájit na podzim letošního roku. Teď připravuje výběrové řízení na zhotovitele, informovala mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl. Nové provozní středisko zlepší zázemí pro zaměstnance i správu vodních toků v regionu. Výstava s názvem UNICEF v Česku, Česko v UNICEF na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Přibližuje historii celosvětové organizace. Ukazuje i první charitativní pohlednici, vytvořenou v roce 1947 jeho českou rodačkou Jitkou Samkovou. Historička Helena Chrastinová doplňuje.
6: Pak se vlastně ukázalo, že o necelé dva roky později byla ta pohlednice vydána v roce 49 na podzim v listopadu, nemýlim-li se, jako první charitativní pohlednice UNICEF, protože ten námět se ukázal jako natolik univerzální téma, že oslovil vlastně pracovníky UNICEFu na všech kontinentech a že se z něj stala ta první charitativní pohlednice. Sport.
1: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila do třetího kola Wimbledonu. Krajanku Kateřinu Siňakovou porazila ve dvou setech. Bartuňková vyrovnala svůj zatím nejlepší grandslamový výsledek z letošního Australian Open, kde ještě musela hrát kvalifikaci.
7: No, je to úžasný pocit. Já jsem strašně šťastná, že jsem znovu ve třetím kole. V Austrálii se mi to povedlo z kolady, takže za mě je to fakt úžasný pocit. Teď je to fakt obrovský úspěch pro mě.
1: Bartuňková si ve třetím kole zahraje s další krajankou Barborou Krejčíkovou, která ve třech setech vyřadila Rusku Andrejevovou. Dál postoupila také Karolína Muchová po výhře nad Číňankou Chang 2-0 na sety.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, později večer od severozápadu začne oblačnosti přibývat a ojediněle se vyskytnou srážky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý, během odpoledne až mírný, severozápadní, biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Jindřichohradecku počítejte s uzavírkami silnice 23 u obce Pleše nedaleko Kardašovy Řečice a silnice 151 ve Valtínově. Objížďky jsou značeny.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré jitro přeji, brzké jitro, čas 5 hodin, k tomu téměř za pár vteřin 5 minut a probouzíte se do 2. červencového rána roku 2026. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová, začíná nám tímto okamžikem jihočeské ráno, které potrvá až do 9. hodiny a před námi celá řada zajímavých reportáží. Věnovat se samozřejmě budeme také předpovědi počasí podrobně. Poprvé ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v 6.45 a poté až do 9 každou hodinu právě ve 3/4. A ve čtvrtce budeme věnovat vašim SMS-kám, co se týče počasí. Tak už teď můžete psát 90 011 03 zprávy ve tvaru CB, mezera počasí, mezera text o tom, do jakého rána se probouzíte právě tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Také pro vás chystám písničky, které nestárnou, zazní Tasmin Archer, Karel Zich, také ABBA anebo Pavel Bobek. Právě teď příjemný poslech, dobré ráno.

0: jak žil bych rád.
1: Pavel Bobek zpíval pro Ruby a my budeme už za chvíli hrát Ivetu Bartošovou a bude to pro Patrici, která právě dnes 2. července slaví svůj svátek. Tím startujeme dnešní kalendárium. Patrici je jméno latinského původu, ženská podoba mužských jmen Patrik nebo Patricius, které znamená patricijská, urozená či šlechtická. 2. červenec je s tím 83. dnem roku 2026, do konce roku zbývá 182 dní. V pražském Klementinu byla v tento den naměřena nejvyšší teplota roku 1905, a sice 34,5 desetin stupně Celsia, a nejnižší roku 1849, konkrétně 9 stupňů. Římskokatolická církev do roku 1969 slavila svátek na nebevzetí Panny Marie. Pranostika praví, navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté. Prší-li na den navštívení Panny Marie, tak dešťů máme bez konce. Herečka a zpěvačka Světlana Nálepková slaví dnes narozeniny, také biochemik, bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Oslavencem je i hokejový brankář Tomáš Vokoun a nebo americká herečka a zpěvačka Lindsay Lohan. Připomínáme si Světový den neidentifikovatelných letajících objektů UFO. Před 460 lety zemřel francouzský lékař a astrolog Nostradamus, narodil se roku 1503. Před 120 lety se narodil novinář Karel Weirich, korespondent ČTK, který během druhé světové války v Itálii zachránil život 200 československým židům. Zemřel v roce 1981 v Římě. Je to 65 let, co spáchal sebevraždu americký spisovatel Ernest Hemingway, nositel Nobelovy ceny. Narodil se v roce 1899. Před 25 lety bylo Američanu Robertu Tulsovi operováno první úplně autonomní umělé srdce na světě. Zemřel v listopadu 2001. A je to 15 let, co česká tenistka Petra Kvitová vyhrála ženskou dvouhru ve Wimbledonu. To máme takové aktuální téma, protože Wimbledon i s českou účastí je aktuálně v plném proudu. Za chvíli už počasí, dobré jitro.
2: Tady stojíme na pravém břehu účasti.
1: Samozřejmě začínáme písničkou od Ivety Bartošové.
3: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: Iveta Bartošová ruku v ruce s Michalem Davidem ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Máme 6:15 a je čas na první vaše SMSky.
1: Počasí.
0: Kamenice nad Lipou zataženo 15 stupňů, čtvrtek pohodáček přeje Věra. Dobré ráno, Adélko, ve Strakonicích je skoro jasno 14 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu Jindra. Polojasná obloha nad Duchovicemi 15 stupňů, bez větří, příjemný den přeje Josef. A co říká Český hydrometeorologický ústav, dnes bude převážně polojasno, později večer od severozápadu začne přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo déšť. Dnešní maxima příjemná 22 až 25 stupňů Celsia, na horách naměříme 17 až 20, vítr povane slabý, během odpoledne až mírný, severozápadní o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, předpokládané úhrny srážek pro dnešek do 2 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Vzpomínáte si, na jaké filmy se v Československu chodilo do kina po pádu komunistů, tedy v roce 1990? Třeba na Skřivánky na niti, které režisér Jiří Menzel natočil už o 20 let dřív. I takzvané trezorové filmy připomeneme za chvíli, konkrétně seriál o historii Karlovarského filmového festivalu.

0: Už zítra začne v Karlových Varech 60. Mezinárodní filmový festival. My se teď znovu díky rozhlasovému archivu i festivalové kronice Květoslava Kroči můžeme vrátit do minulosti. V rozhlasovém seriálu nás tentokrát čekají 90. léta, tedy první festivalové ročníky po pádu komunistů.
1: Sametová revoluce otevřela trezory a z nich se na plátna kin dostalo tolik filmů, že pro ně Karlovarský festival vytvořil speciální sekci. Publikum tak tleskalo třeba Skřivánkům na niti režiséra Jiřího Mencla.
2: Tohle je pan profesor filozofie, bývalý knihovník hlavního města Prahy, který byl zařazen do výrobního procesu, protože odmítl dát do stoupy buržoazní prohnělou západní literaturu.
1: Režisér Mencl byl také hostem festivalu. Nenadchla ho ale ani úroveň přehlídky, ani její úvodní film Cyrano z Bergeracu s Gérardem Depardieu, ze kterého odešel v polovině.
3: Jo, je to moc hezký film, pečlivě udělaný, strašně drahý. Ale já spím radši doma. Speciálně tenhle festival měl smůlu, nebylo dost času zajistit si dobrý filmy.
1: Připomínal Jiří Mencl fakt, že dlouho nebylo jasné, jestli se první porevoluční Karlovarský festival vůbec bude konat. Nakonec největší ovace sklidili režisér Miloš Forman, který spolu s Teodorem Pištěkem dorazili do Karlových Varů na kole. Vítali se i s prezidentem Václavem Havlem a rozhodně se jim nestalo to, co o pár let dřív, tedy že by je někdo někam nechtěl pustit.
4: Já jsem tam byl už nějak v 80. letech. Doda Pištěk tam měl jako výstavu. No a oni najednou přišli, že prostě tady tenhle ten emigrant, že nesmí. A to za ani ty výstav, že mě tam prostě nepustí. No, Doda se ten kraší, on mě rozčiloval na ně. No prostě, to je moje výstava, tak dále. Tam prostě půjde. A oni řekli, no tak běžte, ale vypadne elektrika. Tak jsme tam pak nešli, no.
1: Vzpomínal Miloš Forman. Finanční problémy Karlovarského festivalu i organizační chaos se ale opakovaly i v roce 1992. Tehdejší ministr kultury Pavel Tigrid pak prohlásil, že stát o filmovou přehlídku v Karlových Varech nestojí, připomíná pozdější festivalový prezident Jiří Bartoška.
5: V roce 1993 stát se zřekl festivalu. A tak parta nadšenců s Igorem Ševčíkem se rozhodla, že založí nadaci. Aby ten festival přeci jenom, je to jeden z nejstarších festivalů na kontinentu, tak aby jako pokračovala a všichni lidi to odmítali a já tím, že jsem přeci jenom byl známý, tak jsem jako řekl, jo, já to teda podpořím tím ksichtem.
1: A znalost mi to zároveň podpořila filmová kritička a publicistka Eva Zaoralová.
6: Ten, kdo má dojem, že dělat festival obnáší prostě pozvat pár titulů a pár lidí, tak ten se bohužel hluboce mýlí. Já jsem si to možná tehdy, když jsem se dala naverbovat, myslela taky, ale časem jsem pochopila, že je to práce velmi složitá.
1: Snadnější od roku 1994 bylo alespoň počítání festivalových ročníků. Karlovy Vary se přestaly v pořádání filmové přehlídky střídat s Moskvou.
7: Lenka Šmová, Český rozhlas.
8: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: A já připomínám, že je tady 2. červencové ráno. Čekají nás čerstvé zprávy s Pavlínou Fendekovou. Dobré jitro, dobrý poslech.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Zhruba 1000 firem dostalo odklad na podání daňového přiznání. Původně ho měli odevzdat už 1. července. Finanční správa ale lhůtu prodloužila kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moci daňové přiznání podat až na konci září. 3 exkurzní programy připravila na prázdniny pro veřejnost společnost ČES. Návštěvníky zavedou do běžně nepřístupné vodní elektrárny Lipno nebo na okružní jízdu kolem Temelína a Hněvkovic. Účastníci 3. programu se virtuálně podívají přímo do útrop jaderné elektrárny. Všechny prohlídky jsou zdarma, kapacita termínů je ale omezená, je nutná registrace. Další podrobnosti najdete na webu svetenergie.cz/exkluzivní prohlídky. Na programu Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově je dnes koncert duchovní hudby Loutna Česká. V kostele Božího těla a Panny Marie Bolestné začne v 19.30. Ansámbl Inegal 350 let od úmrtí Adama Michny přinese souborné provedení jeho hudebně básnického duchovního cyklu, informuje město na webových stránkách. Fotbalisté Spojených států postoupili na domácím stadionu v Kalifornii do osmifinále mistrovství světa. Bosnu a Hercegovinu porazili 2-0. Anglie vyhrála v úvodním kole play-off v Atlantě 2-1 nad Kongem a Belgie přehrála Senegal 3-2 po prodloužení. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno s teplotami do 25, na horách do 20 stupňů. Vítr slabý, během odpoledne až mírný severozápadní. Biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na silnici číslo 4 počítejte nově s omezením na Prachaticku a Strakonicku. U Horní Vltavice provoz řídí semafory a pracuje se také ve Volyni v Nádražní ulici.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Jak jste mohli slyšet v našem vysílání, tak včera se oficiálně spustila centrální evidence psů. Za chvíli v reportáži uslyšíme, jak registrace funguje u jedné jihlavské veterinářky a jaký je o ní zájem. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice.

0: Od 1. července můžou lidé chodit na zápis svých psů do nové povinné evidence. Zvíře registrují veterináři. Pro majitele psů si do čekárny připravili formulář, který jim usnadní zápis.
1: To je kříženec vlkodav s labradorem. Máme to v plánu, musíme vyplnit nový formulář. Je zdlouhavý, takže posléze.
2: Renata Křepelková se svým černým psem ustupuje paní Zuzaně, která se v čekárně jihlavské veterinářky taky natahuje ke stolu pro zápisový formulář.
3: 9 let a je to čistokrevný vestaj, takže vesnické tajemství. Já jsem tady kvůli očkování primárně, takže to spojím.
4: Takže to i tak hezky
3: takže
4: vyšlo.
3: Takže jako i to tak hezky vyšlo, přesně.
5: Dobrý den.
6: Tak nám dejte ten formulář, který jste vyplnila.
5: Ano.
6: Máme to tady všechno. Tak souhlasíte to se všema těma údajema, co tam máte. A my vám to teď zapíšeme do toho registru.
5: Dobře, super, děkuju.
2: Veterinářka Petra Ortová usedá s formulářem k monitoru počítače.
6: Lidi si to tam vyplní a pak už nám to jenom dá, my si to můžeme přepsat. Když máme tady to hodně, nemáme často vyplňovat s klientem, tak potom už ve volném času, tak si to vypíšeme sami.
2: Sama zaregistrovala do systému už zhruba 30 psů.
6: Bylo taky velice dobré, že nám komora umožnila už asi zhruba 3 týdny před spuštěním oficiálně toho programu, že už jsme mohli ty pejsky si zkoušet zaregistrovat. A že to nebylo 1.7. takový ten boom, kdyby najednou všichni to chtěli, takže už jsme v tom zajetí a už je to bez problému.
2: Máte to i v ruce?
6: Máme to vše v ruce. Celkem je to jednoduchý, takže jsme s tím spokojený.
2: A systém nepadá zatím v pořádku?
6: Ne, všechno v pohodě, ani není nějaký nával, chodí lidi opravdu postupně. První den možná, když to prošlo médiama, tak každý volal, chtěl to hned, měli pocit, že to musí být do 1. července už zaregistrovaný, ale ne, je to vždycky k té vakcinaci, kterou má proti vzteklině.
2: A kolik přišlo lidí od rána?
6: Asi 10 lidí přišlo na registraci.
5: Moc děkuji.
6: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Každý veterinář si cenu poplatků za zápis do nové evidence stanovuje sám. Na Vysočině se částka pohybuje od 300 do 500 korun. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: Máme krátce po 6:15, probouzíte se do čtvrtečního rána, nese datum 2. července.
1: Počasí.
0: A na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice teď už o tom, že dnešek bude slunečný, večer s přibýváním oblačnosti a ojedinělými srážkami. Maxima 22 až 25 stupňů, na horách naměříte 17 až 20, povane slabý, během odpoledne mírný vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, srážkové úhrny dnes do 2 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
2: K letní prázdninám neodmyslitelně patří pobyt u vody a s tím spojené radovánky. Tradičně má díky tomu napilno vodní záchranná služba Českého červeného kříže. Jejím hlavním heslem pro aktuální léto je upozornění, že alkohol k vodě nepatří. Proč je nebezpečný a k jakým zásahům výjíždějí nejčastěji záchranáři na Lipně? Zeptáme se Šárky Bráchové z vodní záchranné služby Českého červeného kříže České Budějovice. Naleďte si nás ve čtvrtek 2. července po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: V kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.
0: Klavír a saxofon ruku v ruce, tak to je nádhera nesmírná pro naše uši. A my vám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradíme, kam za ní dnes vyrazit. Už za pár minut tipy pro volný čas. A teď Madonna.

0: Za 9 minut je tady 6. hodina, hudebně vás potěší kapela Činasky anebo Michal Tučný už za pár chvil. Do té doby vám ale poradíme, jak dnešek příjemně strávit.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ondřej Gregor Brzo Bohatý a saxofonista Matouš Kobylka vystoupí dnes od 20 hodin na letní scéně Borovanského kláštera. Zahrají autorské skladby i originální aranže světových hitů. Na Hradním nádvoří ve Strakonicích dnes můžete vidět divadelní představení Zámecký hotel. Začíná ve 20.30. V Městském muzeu ve Volyni je dnes v 18 hodin vernisáž hned dvou autorů. Vystavují tam dva regionální výtvarní solitéři, sochař Milan Doubrava a malíř Jiří Steiner. Vernisáž doprovodí kapela Vesele. Do Milevské baziliky Navštívení Panny Marie můžete zajít na prohlídku klášterních varhan. Začíná v 17 hodin. Správci doporučují rezervaci předem. Komedii Moře na dvoře bude nebo můžete dnes vidět, a to díky kinematografu Bratří Čadíků, Pod širým nebem v Suchdole nad Lužnicí. Začátek je v 21.30. Užijte si to.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je tady čtvrteční ráno a na řadě jsou nové zprávy. Dobrý poslech.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel se zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Dětská ambulance ve Vimperku bude pokračovat. Od září její provoz převezme nemocnice Strakonice. Koňské úřady hlásí přes 1400 potvrzených případů eboli. Na jihu Čech bude většinou polojasno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Ta by měla pokračovat v debatě o nové koncepci výstavby armády. Po posledním zasedání Bezpečnostní rady prezident uvedl, že je důležité, aby armáda věděla, s čím může v následujících letech počítat.
4: Armáda musí mít přehled minimálně na dekádu, s čím se asi tak dá počítat a jaké cíle má plánovat. Potřebuje od vlády naprosto jasné zadání, včetně finančního rámce.
3: Prezident možná bude chtít opět řešit nadcházející summit NATO v turecké Ankaře. Od předběžného opatření ústavního soudu, který nařídil vládě, aby hlavu státu doakreditovala, se totiž s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neviděl. O schůzku přitom žádal, ale předseda vlády ji odmítl. Dětská ambulance ve Vimperku otevře i po letních prázdninách. Od 1. září v budově základní školy ve Smetanově ulici převezme Strakonická nemocnice. Dosud provozovala ambulanci ve Vimperku Prachatická nemocnice. Ta ale kvůli nedostatku lékařů uzavřela dětské lůžkové oddělení. Pokračuje mluvčí nemocnice Strakonice Kateřina Koželuhová.
5: V souvislosti se změnami v poskytování dětské lůžkové péče v Prachatické nemocnici a přesunem vimperské ambulantní péče ze školní ordinace zpět do Prachatic, se nemocnice Strakonice dohodla na převzetí vimperské ambulance. Cílem je zachovat dostupnou pediatrickou péči pro děti z Vimperku a okolí.
3: Nábřeží Jindřicha Librária v Českých Budějovicích je po opravách opět otevřené. Rekonstrukce zdi, osvětlení a zábradlí u slepého ramene řeky Malše skončila oproti plánu o 10 dnů dříve. Důvody popsal náměstek primátorky Petr Maroš z Hnutí Naše Česko.
6: Začínají muzy na vodě, diváci těch muz na vodě by samozřejmě měli omezený přístup. Je to jeden z důvodů, proč jsme tlačili na to, aby se to zvládlo co nejrychleji. Počasí nám přálo, stavební firma mohla pracovat efektivně.
3: Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 1406, přes 430 lidí zemřelo. Epidemie vyhlášená před 7 týdny zatím zasáhla 3 severovýchodní provincie, hrozí ale, že se rozšíří i do dalších. Epicentrum se nachází v provincii Ituri, kde zemřela většina nakažených. Nejnovější koňskou epidemii eboli způsobila varianta viru, proti kterému zatím neexistuje vakcína ani specifická léčba.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, později večer od severozápadu začne přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou srážky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý, během odpoledne až mírný, severozápadní, biozátěž bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: pozor dejte na silnici 39 mezi Kájovem a Kladenským Rovným na Českokrumlovsku. Na vozovce je sražená srna.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Buďte vítáni při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice. Máme tady jeho české ráno. U mikrofonu s vámi dnes opět Adéla Jirkalová. Tak doufám, že jste se vyspali konečně dobře, protože vzduch se díky tomu dešti pročistil a věřím, že nás čeká příjemný den. Ostatně, jak jste mohli slyšet v počasí a jak bezesporu budeme opakovat, dnes to s těmi teplotami bude opravdu mnohem, mnohem příjemnější, než jak jsme byli zvyklí v posledních dnech. A to se cení. Pro vzdušňování vody, omezení převozu ryb i snižování dávek krmiva, tak s horkým počasím bojují rybáři. Obezřetní musí být i ve chvíli, kdy vedra poleví. Riziko pro ryby totiž představují taky bouřky. Více o tom už za pár minut. A také pro vás chystám písničky, které nestárnou, budou Black Milk, Vladimír Mišík a právě teď Helena Vondráčková. Hrajeme například Patricím, které dnes ve čtvrtek 2. července slaví svůj svátek. We'll be right back.

0: Horké počasí, ale i bouřky v těchto dnech zaměstnávají rybáře v Česku. V rybnících a sádkách totiž klesá hladina kyslíku jak vlivem horka, tak i při poklesu tlaku před bouřkami. Rybáři se snaží zlepšit rybám podmínky provzdušňováním sádek, ale i snižováním dávek krmiva. Jako například v Pohořelicích na Brněnsku.
1: Samozřejmě využíváme maximální prítok vody, který se ale s každým dňem zhoršuje. Jednak stoupá teplota vody, s vyššou teplotou se snižuje rozpustnost kyslíku vo vodě.
2: Vysvětluje ředitel rybníkářství Pohořelice Ivan Čultovský. Došli jsme přímo k sádkám z kapry, v horkých dnech je musí bedlivě sledovat, pravidelně měří taky hladinu kyslíku. Když klesá, přijdou na řadu další opatření.
1: Když už je nejhorší, musíme použít technické zariadení, které dodávají do vody tento kyslík a bude to samotný čistý kyslík z tlakových bomb, alebo pomocou turbodních hadiel, které vháňají vzduch do vody.
2: Největší riziko teď v létě je pro ryby podle Ivana Šultovského snížení tlaku vzduchu.
1: To je v období před bůrkami, kdy ta rozpustnost kyslíku je minimálna.
2: Dalším způsobem, jak ryby před horkem ochránit, je úprava krmení.
1: Co je nejúčinnější na zabezpečení ochrany zdraví těch ryb, je snižování krmné dávky. Ryba potravu nepřijímá, tím je ochráněna od kyslíkových deficitů, ale ztrácá svou hmotnost.
2: O kousek dál rybáři nakládají kapry do kádí na korbě nákladňáku. I na převozu ryb se letní počasí podepisuje. V kádích je teď asi o 90% ryb méně než v zimních měsících. Auta tak musí jezdit častěji.
1: Zabezpečujeme rozvoz ryb 365 dní v roku, tak ty náklady v letních měsících jsou obrovské oproti zimní.
2: Opatření kvůli horku muselo od letoška zavést taky povodí Moravy, konkrétně na řece Dyji. Pod novomlýnskými nádržemi vodohospodáři například sondami měří hladinu kyslíku. Lépe tak můžou reagovat na hrozící nebezpečí a dosud se jim podařilo manipulací s průtoky velkým úhynům zabránit. Situace se ale v posledních dnech zhoršila, vysvětluje Dušan Kosour z povodí Moravy.
3: Bohužel už jsme zaznamenali, že začínají umírat ryby přímo v té dolní novomlýnské nádrži, zatím jsou to drobné rybičky v zátokách, kde jsou nafoukané ve větším množství ty sinice.
2: Na dolní nádrži se včera navíc objevila pěna ze sinic. Povodí Moravy tak muselo přistoupit k dalším změnám v manipulaci s průtokem. Podle Dušana Kosoura se však nedá vyloučit, že se situace zhorší a část ryb uhyne. Šimon Franc, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Čtvrt na sedm, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pojďme se podívat za dnešním počasím.
1: Počasí.
0: Mám tady aktualizovanou předpověď od Českého hydrometeorologického ústavu o tom, že dnešní, tedy čtvrteční den, bude převážně polojasný, dopoledne pouze výjimečně s přeháňkami. Během odpoledne bude mraků ubývat a večer přechodně až do vyjasnění. 22 až 25 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima, 17 až 20 naměříte na horách, vítr povane o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, předpokládá úhrny srážek dnes do 1 mm a rozptylové podmínky ráno dobré, odpoledne až velmi dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Helena Zeťová, Tereza Kendlová a Tereza Černochová alias Black Milk ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Máme tady jeho české ráno, aktuální čas 6 hodin, k tomu 20 minut a jeho součástí bude za chvíli například také Marie Rotrová, která nabídne Střepatou nohatou a samozřejmě je to další z písniček, které nestárnou, tak se máte na co těšit. A dnes po 13. hodině vysíláme také pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvák a skladatel Petr Bende. Dozvíte se například i to, kdo mu vnukl myšlenku, aby zpíval písně Petra Nováka.
1: Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky. A on si mě tam našel a dali jsme se do řeči. To je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď.
0: Celý rozhovor s Petrem Bende si poslechněte dnes po 13. hodině tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.

Konečně je tady léto a prázdniny. Už jsme se nemohli dočkat. Hlavně, aby bylo krásně. Užijte si to s dětmi nebo s vnoučaty. Vezměte je na výlet k vodě nebo do lesa na houby. Nezapomeňte poslouchat Český rozhlas České Budějovice.

0: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a Collegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al-Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.
1: K mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice už usedá Pavlína Fendeková, připravila pro vás čerstvé zprávy. Čtvrteční ráno s datem 2. července.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Od letoška platí mírnější hygienická pravidla pro letní dětské tábory. Na jejich dodržování se zaměří hygienici. Kontrolovat ale budou třeba i pestrost stravy. Děti se od letoška mohou nově zapojit do přípravy teplých jídel. Rozvolnila se například i pravidla pro počet umyvadel nebo toalet. Záchody pro děti také nově nemusí být oddělené pro dívky a chlapce. V rybníku Bašta v lokalitě u Tří rybníků pod Píseckými horami je zakázáno koupání. Důvodem je ochrana rybí osádky, která je ohrožena úbytkem kyslíku ve vodě. Jak uvedla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová, situaci zhoršuje i sediment ze dna, který se zvíří, když lidé do vody vstupují. Skupina mívalů severních v táborské zoo se tento týden rozrostla o mládě z Děčínska a má tak už 18 jedinců. Táborská zoologická zahrada má jako jediná v Česku výjimku a může tato zvířata nejen držet, ale také přijímat. Na konci loňského roku získala také mimořádnou výjimku chované mívaly za účelem výzkumu množit. Táborská zoo kvůli přírůstkům v minulém roce výrazně rozšířila celý mívalý výběh, informoval mluvčí zoo Filip Sušanka. Policie hledá řidiče, který v Koloměřicích na Vltavotýnsku srazil tři mladé chodce a ujel. Nehoda se stala v sobotu krátce po půlnoci. Podle policejního mluvčího Milana Bajcury si kvůli zranění chodců případ převzali kriminalisté a hledají svědky. Ti mohou volat na linku 158. A ještě počasí. Na jihu Čech bude převážně polojasno, dopoledne pouze výjimečně s přeháníkami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat, teploty vystoupí k 25. Na horách maximálně ke 20 stupňům. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní a biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod, na řadě míst se ale vozovky opravují. V Suchdole nad Lužnicí na Jindřichohradecku je nově kvůli demolici a stavbě nového mostu přes Lužnici uzavřená silnice 3. třídy směrem na Klikov. Sledujte dopravní značení.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Zaručená zpráva o postupu Prusů dokázala po bitvě u Hradce Králové vyděsit i České Budějovice. V jeho české vlastivědě si dnes připomeneme, jak se v létě roku 1866 městem šířila falešná poplašná informace, proč lidé prchali z domovů a jak se nakonec ukázalo, že pruská armáda do Budějovic vůbec nedorazila. Dnešní díl jeho české vlastivědy připravili archivář Tomáš Hunčovský a redaktor Zdeněk Zajíček. A dočkáte se ho už za chvíli. Do té doby Marek Lambora a Eva Burešová. Píseň kovbojská. Příjemný poslech.

Jihočeské Vlastivědě si osvětlíme, že fake news po bitvě u Hradce Králové se šířily i v roce 1866. Bitva u Hradce Králové, která se odehrála 3. července 1866, patří k největším bitvám svedeným na našem území. Rozhodující střed prusko-rakouské války se sice odehrál daleko od jihočeského regionu, ovšem takzvaně zaručené zprávy, které o něm záhy kolovaly, měly vliv i na život zdejších obyvatel. Týden po bitvě se v krajském městě začaly šířit zvěsti, že vítězná pruská armáda táhne na České Budějovice. Prý už je dokonce ve Vlašimi a má zálusk na místní vojenské zásoby. To ve městě vyvolalo všeobecný zmatek. Lidé začali na povozech houfně opouštět své příbytky ve snaze zachránit si život a majetek. Vše vyvrcholilo v okamžiku, kdy někdo vykřikl, že

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džins.

0: prachy. Si.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Believer Monkeys ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a všichni, kteří věřili, že ta vedra pominou, se již včera dočkali a dnes je velice příjemně. Jak konkrétně? O tom už si budeme povídat ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Počasí.
0: A to s meteorologem Petrem Friebauerem, kterého vítám ve vysílání a rovnou se ptám, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme polojasno až jasno a místy se vyskytují mlhy. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 12 až 15 stupni Celsia. V Českých Budějovicích je aktuálně skoro jasno. Teplota je 14,8 stupně Celsia. Vítr fouká slabý, jihozápadní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1021 hektopaskalů a aktuálně lehce stoupá. Churáňov hlásí také skoro jasno, teplotu 11,4 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 2 metry za sekundu.
0: Tak to vypadá, že nás čeká příjemný den, je to pravda?
2: Je to tak, odpoledne bude polojasno, během odpoledne potom oblačnosti bude ubývat a večer přechodně až do vyjasnění. Maximální denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia, teplota na horách potom kolem 19 stupňů. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní, 2 až 5 metrů za sekundu a biopředpověď pro dnešek je na jedničce, mírná zátěž.
0: V kolik dnes vyšlo a v kolik zapadne slunce?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 3 minuty a zapadat bude ve 21 hodin a 9 minut.
0: Máme tady druhý červenec, máte pro nás nějaké teplotní historické rekordy?
2: Rekordy dneska překračovat nebudeme, nejtepleji bylo v roce 1905 a to 34 stupňů Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom byla naměřena v roce 2018 a to 5,1 stupně Celsia.
0: Jaká bude dnešní noc a poslední pracovní den tohoto týdne?
2: V noci počasí u nás začne ovlivňovat studená fronta, která nás potom přejde během zítřejšího rána. Zítra přes den pak se začne opět prosazovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Během noci bude tedy od severozápadu postupně přibývat oblačnosti. Místy se navíc mohou vyskytovat slabé přehánky, které budou během zítřejšího rána ustávat. Zítra odpoledne potom oblačnosti začne ubývat a v druhé polovině dne bude převážně polojasno, večer potom až jasno. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni Celsia a maxima budou o trošku nižší než dnes, mezi 20 až 23 stupni, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Vítr bude v noci foukat slabý, západní až severozápadní, k ránu potom zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a zítra večer potom bude opět slábnout. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Tolik meteorolog Petr Friebauer, děkuji za váš čas a za hodinu opět zavolám. Tak naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: 80-letou historii organizace UNICEF si lidé můžou připomenout na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Výstava s názvem UNICEF v Česku, Česko v UNICEF představuje i první charitativní pohlednici vytvořenou jihočeskou rodačkou. Více o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil. Dobré ráno.

0: 80 let už UNICEF pomáhá a podporuje děti napříč kontinenty. Českou stopu v celosvětové organizaci teď představuje výstava s názvem UNICEF v Česku, Česko v UNICEF na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Přiblíží třeba práci dobrovolníků nebo příběhy nadaných dětí.
1: Když jsme to my potřebovali nejvíc, UNICEF tady byl a pomáhal. A teď my můžeme pomáhat i jinde a moc za to děkujeme. A děkujeme, že jste tady.
2: Výkonná ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba zahájila na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Panelovou výstavu s názvem UNICEF v Česku, Česko v UNICEF. Ta shrnuje historii organizace, která se už 80 let věnuje celosvětové ochraně a podpoře dětí.
3: Ve chvíli, kdy si připomínáme 80 let založení UNICEF, tak chceme upozornit na tu hodnotu solidarity a lidskosti, že i malá věc pomůže. Takové to všímání si potřeb toho, že stále existují lidé, kteří potřebují pomoc někoho jiného. To je možná to hlavní sdělení téhle výstavy.
2: Kromě představení historie organizace, výstava návštěvníkům nabídne třeba i příběhy aktivních dobrovolníků nebo anketu Dítě Česka. Ta oceňuje děti, které se aktivně podílejí na dění ve svém okolí a inspirují své vrstevníky.
4: To je vlastně projekt, který není tak dlouhý. Letos probíhá 6. ročník, ale my jsme ho vytvořili proto, že jsme si říkali, že v Česku máme spoustu nadaných, šikovných, inspirativních dětí a mladých lidí, ale často se o nich ví jenom ve škole nebo prostě v té obci a dál ne. A my jsme vlastně chtěli tím projektem Dítě Česka ukázat, jaká dobrá generace nám tady dorůstá.
2: Úplně první charitativní pohlednici, zachycenou na jednom z panelů, totiž v roce 1947 namalovala tehdy 7letá Jitka Samková, pocházející z města Rudolfov.
5: Pak se vlastně ukázalo, že o necelé 2 roky později byla ta pohlednice vydána v roce 49 na podzim v listopadu, nemýlím-li se, jako první charitativní pohlednice UNICEF, protože ten námět se ukázal jako natolik univerzální téma, že oslovil vlastně pracovníky UNICEFu na všech kontinentech a že se z něj stala ta první charitativní pohlednice.
2: Vysvětluje historička Helena Chrastinová. Lidé už měli možnost výstavu vidět třeba v Praze nebo Ostravě. Příběh české stopy v celosvětové organizaci ale překročil i hranice Česka. Konkrétně se na putovní výstavě představil v sídle Organizace spojených národů v New Yorku. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
1: Na Ukrajinu v noci útočily ruské rakety a drony. Polsko preventivně vyslalo do vzduchu stíhačky. Rekonstrukce jezu na řece Otavě u Vrcovic na Písecku omezí vodáky. Tenistky Krejčíková, Muchová a Bartuňková postoupily do třetího kola Wimbledonu. Na jihu Čech bude převážně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendyková. Kyjev a další ukrajinská města v noci zasáhly vlny ruských balistických raket a bezpilotních letounů. V metropoli je podle úřadů nejméně 8 obětí a 34 zraněných. Útoky následovaly několik hodin poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před chystaným rozsáhlým útokem Ruska. Podle kyjevského starosty Vitalie Klička sestřelené drony způsobily škody v několika částech města, včetně požáru v hotelu v centru. Polsko kvůli úderům preventivně vyslalo do vzduchu své stíhačky. Rekonstrukce jezu na řece Otavě pokračuje u Vrcovic na Písecku. Povodí Vltavy za ní zaplatí 48 milionů korun. V současnosti je už hotový rybí přechod a zhruba polovina pravé části stavby. Postup následujících prací popsal zástupce investora Pavel Maňák.
2: Dokončené jezové těleso na pravé straně se zaplaví. Musíme kompletně vybourat jak tu levou část jezu, tak takzvanou vorovou propust. Dále budeme budovat nové sjezdy do vody a využívány budou hlavně vodáckou veřejností k přenášení lodí.
1: Vodáci teď musí lodě přenášet kolem jezu na pravém břehu. Lidé mohou zapsat své psy do povinné centrální evidence. Registrují je veterináři. Poplatek za jejich zapsání do nového státního systému si stanovují sami. Na Vysočině se částky pohybují do 500 korun. Jihlavská veterinářka Petra Ortová upozorňuje, aby se lidé sami o registraci přihlásili.
3: Majitelé pejsku jsou povinni sami se o to přihlásit, požádat, ať se ptají, ať si zavolají a chtějí to sami. Není to opravdu naše povinnost se každýho ptát, i když děláme to, ptáme se, ale radši ať si vždycky o to urgují sami.
1: Majitel psa by měl zvíře zapsat při přeočkování na vsteklinu nebo při čipování štěňat. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková vyřadila ve druhém kole Wimbledonu vítězku nedávného Roland Garros Rusku Andrejevovou. Nasazenou pětku porazila ve třech setech. Důležité podle Krejčíkové bylo vrátit podání a dostat se do hry.
4: Věřila jsem jakoby tomu, že v momentě, kdy prostě budu jako schopná jí zreturnovat a dostaneme se do nějaké výměny, tak jsem věřila, že jako v té výměně jsem lepší a taky hodně jako asi byl tlak na ní.
1: Český tenis už má jistou osmifinalistku Wimbledonu. Krejčíková se totiž v dalším kole utká s Nikolou Bartuňkovou. Ta porazila Krajanku Kateřinu Siňakovou ve dvou setech. Uspěla i Karolína Muchová, která si ve dvou sadách poradila s Číňankou Chang.
0: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1021 hektopaskalů. Na jihu Čech bude dnes převážně polojasno, dopoledne pouze výjimečně s přeháňkami, odpoledne bude oblačnosti ubývat, večer přechodně až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Českých Budějovicích ale počítejte s uzavírkami Mánesovy kvůli opravě mostu přes Malši, Pražské ukřížení se Strakonickou, Boženy Němcové od nemocnice k Papírenské nebo části Branišovské ve Čtyřech Dvorech. Sledujte dopravní značení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A dnešní jihočeské ráno s datem 2. července je ve své polovině, máme krátce po 7. hodině a na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice se v zápětí dočkáte kapely Buty, zazní Tata, další z písniček, které nestárnou. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová. Dobré čtvrteční ráno. Kdy naposledy jste se někdy zapomenuli, respektive něco někde jste zapomenuli? Mně osobně se velice pravidelně stává, že zapomínám klíče od auta v autě, takže ho nevědomky opouštím odemčené. No nic moc. A o zapomínání bude i dnešní rozhlasový sloupek. Dočkáte se ho už za chvilku.

0: Upřímně řečeno, největším strašákem nás, moderátorů, je zapomenuté rozsvícené tlačítko on air a nebudu vám lhát, i tuto zkušenost jsem za 20 let u mikrofonu stihla tu a tam pozbírat. A krásně se nám to hodí k následujícímu tématu. Dnešní den je totiž Mezinárodním dnem proti zapomínání. To je den, který bychom si, pokud na něj tedy nezapomeneme, měli připomenout všichni. Kdo z nás někdy nezapomene brýle, klíče, mobil. Poslechněte si rozhlasový sloupek Jiřího Březiny staršího.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Také zapomínáte? Třeba peněženku, i když tu teď moc nepotřebuju. Ale klíče nebo brýle potřebuju pořád. A hlavně potřebuju mobil, protože v něm mám teď tu peněženku. Neudržím v hlavě nákupní seznam ani termíny. Kdy mám, kde být, komu zavolat, co zařídit. A což ta spousta zapomenutých slibů. Samozřejmě si to všechno můžu psát, ale tím se nároky na paměť spíš stupňují. Počítejte. Nezapomenout si zapsat, nezapomenout se podívat a ještě k tomu vědět kam. Dobře, do mobilu. Jen teď ho někde nezapomenout. Naposledy v ordinaci jsem měl štěstí, vzpomněl jsem si už na schodech. A moje paměť se jen zlomyslně šklebí. Mimochodem, všimli jste si, kolikrát se od vlastní paměti distancujeme, abychom na ní mohli něco svést? Jasně, že jsem chtěl přijít, ale ta moje paměť. Promiň, nesu to pozdě, ale paměť mě v tom nechala. My se snažíme, máme dobrou vůli, jsme odpovědní, kompetentní, stále ve střehu. Ale paměť nám to všechno zkazí. Není to divné, tolik selhání za jediný den? Kdyby nám stejně často jako paměť selhávalo srdce, málo kdo by se dožil puberty, snad kromě účetních. Zapomínání mi způsobilo dostatek trapasu, abych měl důvod o něm přemýšlet a vzývat bycha. Kdybych si to napsal, kdybych se koukl do kalendáře, kdybych si ten mail vytiskl. Jenže když o paměti přemýšlím víc, ten černý obraz univerzálního viníka náhle bledne. Třeba vůni lip na naší návsi si budu určitě pamatovat do smrti a naskočí mi pod kteroukoliv kvetoucí lípou. Podívám se na svůj starý školní penál a vidím naši třídu, spolužáky i kantory. Funguje i kdejaká stará fotka. Špičkový výkon paměť předvádí, když si někam odložím nakousnutý chleba. Proto a pro mnoho jiného nemohu pochybovat o tom, že mi paměť funguje skvěle. Jen si vybírá. A Bůh ví, proč považuje za důležitější vzpomínky z dětství, než odjezd autobusu nebo mléko v nákupním seznamu. O termínech všelijakých veledůležitých formulářů ani nemluvím. Přeji vám hezký den.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Minulo nás čtvrt na osm, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Teď nás čeká počasí.
1: Počasí.
0: SMSky od vás a že jich je. Ve Velešině jasno 14 stupňů, pěkný den vám všem přeje Andulka. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno, klidno, 16 stupňů, hezký den přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je polojasno, slabý vítr a teplota je plus 14 stupňů. Zdraví a hezký den přeje také Marie. Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté. Děkujeme za pranostiku. Čtvrteční den začíná v Táboře skoro jasnou oblohou a teplotou 15 stupňů. Od začátku týdne napršelo málo, jen asi tak 5 ml. Klidný den přeje děda Pája. Příjemné ráno z Prachatic 18 plus sluníčko na obzoru, pohodu ve zdraví přeje Helča. Větrní pěkných 15 stupňů, mírně téměř polojasno až skoro vyjasněno, pohodové zdraví Zuzka, Honza a dva pejsci a ještě na závěr Černovice u Tábora 17 stupňů Celsia, podepsán Folta. Děkuju za vaše SMSky. Stručně a výstižně, co říká Český hydrometeorologický ústav, dnes bude krásně, večer, pokud bude odpoledne oblačno, tak bude mraků ubývat přechodně až do vyjasnění. 22 až 25 stupňů Celsia jsou čtvrteční přislíbená nejvyšší maxima, 17 až 20 naměříte. Na horách vítr povane o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, předpokládané úhrny srážek do 1 mm a rozptylové podmínky ráno dobré, odpoledne až velmi dobré.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Od 1. července se mění pravidla pro dovoz menších zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. Balíčky do 150 eur nově podléhají clu. Co to bude znamenat pro zákazníky, vysvětlíme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Už za pár minut.

0: Záplava levného, často i nekvalitního a hlavně někdy i nebezpečného zboží z levných čínských online tržišť by se mohla zmírnit. Od 1. července totiž začalo platit clo ve výši minimálně 3 eura za drobné zásilky do 150 eur. Pro tyto prodejce tak přestává platit bezcelní výjimka. Dohodly se na tom státy Evropské unie.
1: V zásilce z e-shopu mimo Evropskou unii může být spousta různého zboží. 3 eura se ale budou platit za každý druh zvlášť. Když si například objednáte 5 stejných krytů na mobil, zaplatíte za ně dohromady 3 eura. Když k nim do stejné krabice přihodíte šňůrku, zaplatíte za ně další 3 eura, vysvětluje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šůra.
2: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
1: Podle celní správy loni do Česka přišlo asi 105 milionů drobností v balíčcích ze zemí mimo Evropskou unii. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku jich celníci evidují už přes 93 milionů. Změna má omezit tak velký příliv levných balíčků, a to hlavně z Asie, popisuje Jiří Trousil z generálního ředitelství cel.
3: V současné době neexistují úplně stejné podnikatelské podmínky pro podnikatele, kteří jsou v Evropské unii, a pro podnikatele, kteří jsou mimo Evropskou unii, zejména teda v Číně, protože víme, že 91% těchto zásilek přichází do Evropské unie z Číny.
1: Evropští prodejci musí třeba splňovat bezpečnostní normy, zatímco u zásilek ze zemí mimo Evropskou unii se dodržování těchto pravidel často obtížně vymáhá. Podle českých e-shopů sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě a je jen prvním krokem, jak podmínky narovnat, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
4: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
1: Například čínské online tržiště Temu dostalo letos v květnu od Evropské komise pokutu 200 milionů eur, protože podle ní neudělalo dost pro to, aby zabránilo prodeji nebezpečného a nelegálního zboží. Firma s rozhodnutím nesouhlasí a tvrdí, že bezpečnost výrobků bere vážně a s evropskými úřady spolupracuje. Pro zásilky nad 150 eur se nic nemění, budou se clít stejně jako doteď. Tereza Chlubná, Český rozhlas.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Bezpečnostní rada státu se dnes vrátí k jednání o koncepci výstavby armády do roku 2040. Věnovat by se také měla dalším dvěma bodům, které nestihla projednat před dvěma týdny. Dnešního zasedání se zúčastní i prezident Petr Pavel. Dá se očekávat, že bude chtít mluvit i o summitu NATO v Ankaře. Od té doby, co ústavní soud předběžným opatřením rozhodl, že na něj pojede, se nesetkal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Státní podnik Povodí Vltavy vybuduje středisko ve Strakonicích. Návrh budovy vzešel z architektonické soutěže. Stavbu za zhruba 96 milionů korun bez daně plánuje firma zahájit na podzim letošního roku. Teď připravuje výběrové řízení na zhotovitele, informovala mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl. Nové provozní středisko zlepší zázemí pro zaměstnance i správu vodních toků v regionu. V rámci festivalu Muzy na vodě vystoupí dnes v Českých Budějovicích zpěvačka Daša a Pajky Pajk Quintet. Koncert, který začne na soutoku Vltavy a Malše v 21.30, má podtitul Zážitkový večer od popu přes funky, soul až k muzikálům. Fotbalisté Spojených států postoupili do osmifinále mistrovství světa. Na domácím stadionu v Kalifornii porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0. Anglie otočila utkání v Atlantě s Demokratickou republikou Kongo a vyhrála 2-1. Belgie zvládla úvodní kolo play-off také díky obratu. Senegal přehrála v Seattlu 3-2 po prodloužení. A ještě počasí. Na jihu Čech bude převážně polojasno, dopoledne pouze výjimečně s přeháňkami, odpoledne bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí k 25, na horách maximálně ke 20 stupňům. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný severozápadní, biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda, jezděte ale opatrně a na Táborsku počítejte s uzavírkou silnice 120 ze Sudoměřic u Tábora na Borotín. Objízdná trasa je značená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A pokračuje jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice 7 hodin 32 minut. 11 dní divadla, koncertů i pohádek pod širým nebem. Na nádvoří Dačického zámku začíná letní festival Dačická kostka. Co letos nabídne, probereme tady u nás už za pár minut. Do té doby Petr Naď. Příjemný poslech.

0: rámku slušelo.
1: Co si v programu najdou děti, co dospělí a co třeba starší návštěvníci?
0: Pro děti máme připravené 3 pohádky v pondělí, ve čtvrtek a v neděli. Máme tam pohádky, které jsou i pro starší, můžou se líbit i dospělým, třeba Ať žijí duchové podle známé české komedie, a nebo opravdu pohádku pro ty úplně nejmenší od 2 let v neděli 12. července. Pro ty starší vybíráme vždycky nějaký folkový nebo country večer, letos přijede Samson Lang a kapela Hoptrop. A pro takovou tu mladší generaci, dejme tomu, jsme letos vybrali koncert Michala Horáka s kapelou.
1: Paní Bartu, kdybyste měla vybrat 3 večery nebo 3 akce, které by si lidé rozhodně neměli nechat ujít, které by to byly?
0: Letos jsme nejvíce hrdí na to, že pozvání do Dačic přijal pán Michal Prokop, který letos obdržel hned 2 sošky Anděla za interpreta roku a za desku. Takže jeho koncert bude teďka v neděli. Michal Prokop a Framus 5, to je určitě topovka letošní kostky. Zároveň i na divadlech jsme si dali velmi záležet a hned zítra v pátek přijede na Dačický zámek Jana Paulová a Pavel Zeníček pod hlavičkou divadla Kalich s jejich komedií Bez předsudků. Teďka doufám, že to říkám správně, Bez předsudků. A víme, že o tohle představení je velký zájem, takže to bude určitě taky jedna ze špiček letošní kostky. A hnedka v sobotu máme divadlo s Lucí Vondráčkovou a Mírou Noské, Manželé v nesnázích, a to si myslím, že bude taky velká paráda. Ty divadla letos jsme opravdu zaostřili na divadelní komedie, protože to Dačickému zámku, jak jsme zjistili, velmi sluší. Takže tyto 2 komedie a koncert Michala Prokopa si myslíme, že budou špičky letošní kostky.
1: Jinak, abych tedy vás neopravila a naopak pochválila, ta komedie se opravdu jmenuje Bez předsudků. Zkontrolovala jsem. Jana Paulová, Pavel Zedníček budou také přítomni. Za programem musí návštěvníci zamířit na Dačický zámek. Hraje se přímo na nádvoří. Pod širým nebem za každého počasí, nebo máte i mokrou variantu?
0: Už léta jsme mokrou variantu s přechodem do kulturního domu zrušili, protože vzhledem k technické náročnosti těch akcí to není možné přesouvat, takže mokrá varianta neexistuje. Mokrá varianta znamená pláštěnky sebou a hraje se za každého počasí na nádvoří zámku.
1: Výborně. A na závěr ještě jedna praktická otázka. Je potřeba kupovat vstupenky dopředu?
0: Není. Vstupenky lze zakoupit i na místě. Myslím, že nebude taková věc, že by se vstupenky vyprodaly v předprodeji. Zatím to tak nevypadá, kromě možná té Jany Paulové, ale i tak si myslím, že vstupenky budou i na místě. Ale v předprodeji jsou o pár korunek levnější a dají se v předprodeji zakoupit buď online v rezervačním systému města rezervace.dačice.cz a nebo na infocentru Dačice. No a pak na místě, kde lze ale platit pouze v hotovosti, nelze platit kartou.
1: To byla milá pozvánka na letní festival Dačická kostka. Pozvala nás pořadatelka Romana Bartu. Děkuji vám za milé povídání. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Naslyšenou. Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: Za pár vteřin, 7:45, nejvyšší čas, abychom si opět povídali o počasí. Řekla bych, že dnes opravdu bude stát za to, bude totiž velice příjemně a přesto hezky. Na telefonu už čeká meteorolog Petr Friebauer. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech?
2: Máme stále polojasno až jasno a místy se ještě vyskytují mlhy. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 14 až 17 stupni Celsia. V Českých Budějovicích je aktuálně skoro jasno. Teplota je 16,8 stupně Celsia, vítr fouká slabý, severozápadní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1021 hektopaskalů a aktuálně stoupá. Churáňov hlásí polojasno, teplotu 13 stupňů Celsia a vítr slabý, severozápadní 2 metry za sekundu.
1: Jaké bude dnešní odpoledne? Vydaří se?
2: Vydaří se, bude polojasno, během odpoledne pak oblačnosti bude ubývat a večer přechodně až do vyjasnění. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách kolem 19 stupňů. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Relativně dosti nám včera zapršelo, ovlivnilo to nějak stav vody v jeho českých řekách?
2: Ovlivnilo. Vltava-Soumarský most hlásí výšku hladiny 58 cm, tedy sjíždění je tam povolené. Ve vyšším Brodě je výška hladiny 59 cm, průtok 6,2 metrů krychlový za sekundu a je to tedy na hranici sjíznosti. Lužnice Pilař, ta hlásí výšku hladiny 132 cm a sjíždění je tedy možné. V Bechyni je výška hladiny 92 cm, tedy na hranici sjíznosti. A na hranici sjíznosti je i Otava-Katovice, která hlásí výšku 43 cm a průtok 4,8 metrů krychlový za sekundu. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 20 až 25 stupně Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 26,2 stupně Celsia.
1: Jak bude dnes v noci a co přinese páteční den?
2: V noci počasí u nás ovlivní studená fronta, která přes naše území bude přecházet zítra ráno. Během zítřejšího dne se pak začne prosazovat opět výběžek vyššího tlaku vzduchu. Během noci bude tedy od severozápadu postupně přibývat oblačnosti. Pouze ojediněle se ale mohou vyskytnout slabé přehánky, které zítra ráno budou ustávat. Zítra odpoledne nebo dopoledne oblačnosti začne opět ubývat a v druhé polovině dne bude převážně polojasno, večer pak začne vyjasňovat. Minima se budou pohybovat mezi 14 až 14 a maxima mezi 21 až 24 stupni Celsia na horách kolem 18. Vítr bude v noci foukat slabý, západní až severozápadní, k ránu potom zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a zítra večer bude opět slábnout. A biopředpověď také na jednice, mírná zátěž.
1: A ještě se lehce dotkneme tedy víkendu, jaká bude sobota?
2: V noci a ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dopoledne potom oblačnosti začne přibývat a večer bude oblačno a v severovýchodní polovině kraje pouze ojediněle se slabými přehánkami nebo s občasným deštěm. Minima se budou pohybovat kolem 12 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, západní, postupně severozápadní, který se potom bude měnit nebo sílit na mírný 3 až 7 metrů za sekundu.
1: O počasí se nám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice rozpovídal Petr Friebauer. Děkuji, dále si povídat budeme opět za hodinu. Těším se.
2: Naslyšenou.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
3: K letní prázdninám neodmyslitelně patří pobyt u vody a s tím spojené radovánky. Tradičně má díky tomu napilno vodní záchranná služba Českého červeného kříže. Jejím hlavním heslem pro aktuální léto je upozornění, že alkohol k vodě nepatří. Proč je nebezpečný a k jakým zásahům výjíždějí nejčastěji záchranáři na Lipně? Zeptáme se Šárky Bráchové z vodní záchranné služby Českého červeného kříže České Budějovice. Naleďte si nás ve čtvrtek 2. července po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Víte, jak v našem těle působí kyseliny? Právě o tom bude už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Patricie má dnes 2. července svůj svátek. Přejeme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice jen to nejlepší. Pavlína Fendeková už je připravená a přináší nám čerstvé zprávy.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi mandát na summit NATO, rozšířilo mu také delegaci. Společnost ČES nebude dál usilovat o stavbu solární elektrárny u Mydlovar na Českobudějovicku. Výstava na Českobudějovickém náměstí představuje první charitativní pohlednici UNICEF vytvořenou jihočeskou rodačkou. Na jihu Čech bude většinou polojasno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu víc zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Rezort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle Drakea už také prezident dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Fotovoltaická elektrárna skupiny ČES u Mydlovar na Českobudějovicku nebude. Společnost odstoupila od záměru vybudovat velký solární park na místě bývalých odkališť uranové rudy. Skupina ČES o svém rozhodnutí informovala dopisem starosty dotčených obcí.
3: Společnost ČES zvažovala výstavbu fotovoltaické elektrárny o výkonu do 130 MW-peak. Po důkladném zhodnocení se ale s ohledem na nízkou ekonomickou rentabilitu rozhodla v tomto projektu nepokračovat.
4: Vysvětluje vedoucí útvaru jaderné komunikace skupiny ČES Petr Šuleř. Podle nezávislého starosty nedalekých Dívčic Miroslava Stulíka se tím jen otevírá cesta jiným investorům.
5: My to vítáme, ale 12. aktualizace zásad územního rozvoje Českého kraje řeší umožnění výstavby solárního parku na 100 hektarech. To zatím zrušená není.
4: Jihočeský kraj kvůli tomu posunul termín veřejného projednání k aktualizaci zásad územního rozvoje na konec léta. Z Mydlovar Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Výstava s názvem UNICEF v Česku, Česko v UNICEF na Českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Přibližuje historii celosvětové organizace. Ukazuje i první charitativní pohlednici vytvořenou v roce 1947 jihočeskou rodačkou Jitkou Samkovou. Historička Helena Chrastinová doplňuje.
6: Pak se vlastně ukázalo, že o necelé 2 roky později byla ta pohlednice vydána v roce 49 na podzim v listopadu, nemýlim-li se, jako první charitativní pohlednice UNICEF, protože ten námět se ukázal jako natolik univerzální téma, že oslovil vlastně pracovníky UNICEFu na všech kontinentech a že se z něj stala ta první charitativní pohlednice.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude převážně polojasno, dopoledne pouze výjimečně s přeháňkami. Odpoledne bude oblačnosti ubývat, večer přechodně až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní, biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. V Hluboké nad Vltavou je stále uzavřená silnice 146, ukřížení se silnicí 105 a neprůjezdná je také silnice 3. třídy mezi Hrdějovicemi u Českých Budějovic a Hlubokou. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pokračuje 2. červencové jihočeské ráno. U mikrofonu je po zprávách s vámi Adéla Jirkalová. A hudebně nás všechny potěší bezesporu Eva Farna, zazní George Harrison. A hned v zápětí si zaletíme do galaxie přání společně s Leonou Machálkovou. Povodí Vltavy opravuje jez na řece Otavě u Heringova mlýna, nedaleko Písku. Rekonstrukce zlepší jeho technický stav a zároveň umožní lepší migraci ryb díky novému přechodu. Podrobnosti ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár chvil.

0: Jez na řece Otavě nedaleko Heringova mlýna u Vrcovic na Písecku se proměnil v jedno velké staveniště. Z původní stavby po rekonstrukci nezůstane vůbec nic. Povodí Vltavy za téměř 48 milionů korun staví nový jez s rybím přechodem.
1: Tady stojíme na pravém břehu u části jezu, která už je po kompletní rekonstrukci. Vybouralo se staré jezové těleso, včetně založení štětovnic a veškerých starých historických konstrukcí.
2: Opravu jezu u Heringova mlýna nedaleko Vrcovic na Písecku mi popisuje zástupce investora Pavel Maňák z povodí Vltavy.
1: Jsme se rozhodli zachovat ten původní tvar jezu, který je tvaru V, a to jednak z důvodu zachování nějakého historického rázu. Vždycky je určitá jistota jít do toho, co známe, kde to postaveno bylo, protože jinak se vystavujeme rizikům takzvané stavby na zelené louce, kde nás může něco překvapit, může to vést k podražení staveb.
2: Na pravém břehu už je také hotový rybí přechod. Ukazuje mi ho David Švet z odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku.
3: Když se podíváte tímhle směrem, tak se jedná o takzvaný štěrbinový rybí přechod podlouhého tvaru, který se vlastně skládá z přepážek a štěrbin, kudy proplouvají ryby. Tento typ rybího přechodu můžeme přirovnat k jakémusi vodnímu rybímu schodišti bezbariérovému, který vlastně pomáhá překonat všem druhům ryb rozdíl mezi spodní a horní hladinou nad rybím přechodem.
2: Součástí tohoto rybího přechodu je i 25 odpočinkových zón, vysvětluje David Švet.
3: Tý odpočinkové zóně, to znamená jakési tůni, se voda zpomalí a ryba si odpočine předtím, než začne překonávat další úsek, další štěrbinu proti proudu.
2: U vodní elektrárny přibyl takzvaný odpuzovač ryb, což je taková zvláštnost.
3: Zabraňuje migrujícím rybám, aby vplouvali do turbín malé vodní elektrárny a tím pádem se vystavovali úhynu a zraňování.
2: Teď se staveniště přesune postupně na levý břeh řeky Otavy, dodává Pavel Maňák.
1: Dokončené jezové těleso na pravé straně se zaplaví. Musíme kompletně vybourat jak tu levou část jezu, tak takzvanou vorovou propust, která je uprostřed řeky, a dále budeme budovat nové sjezdy do vody, a to jak v nadjezí, tak podjezí, a využívány budou hlavně vodáckou veřejností k přenášení lodí.
2: Rekonstrukce jezu potrvá do konce října. Z Vrcovic na Písecku Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas. Český rozhlas České

0: Řekla bych, že té prázdninové pohodě odpovídá i další z písniček, které nestárnou, kterou jsme si dali tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice ve 8:45.
1: Počasí.
0: Ještě jednu SMSku od vás zvládneme. Volary Rafanda, Jasno 17, Luděk a Zdeňka podepsáni. Díky za všechny, které dorazily během dnešního jihočeského rána. Dnes bude převážně polojasno, dopoledne pouze výjimečně s přeháňkami. Během odpoledne bude oblačnosti ubývat, večer přechodně až do vyjasnění. Čtvrteční nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách naměříte 17 až 20, pované slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek dnes do 1 mm a rozptylové podmínky. Ráno dobré, odpoledne až velmi dobré.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák a skladatel Petr Bende.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
0: Velice zajímavou pozvánku, související s jadernou elektrárnou Temelín ruku v ruce s Hněvkovickou přehradou, nabídneme tady v tipech pro volný čas už za pár minut. Tak poslouchejte, jihočeské ráno, čtvrteční s datem 2. července.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Infocentru Temelín dneškem začínají exkurzní programy o příběhu vody pro jadernou elektrárnu. Každé červencové úterý a čtvrtek se vždy v 9, ve 12.30 a v 15 hodin můžete vidět okolí Temelína i vodní elektrárnu Hněvkovice, včetně čerpací stanice, která dodává vodu pro temelínskou elektrárnu. Registrace je na webu svět.energie/exkluzivní prohlídky. Letní kurzy Žesťů Wimperk dneska od 13.30 nabídnou prodejní výstavu žesťových nástrojů, příslušenství a notového materiálu. Literární kavárna začne od 14 hodin v domově seniorů mistra Křišťana v Prachaticích. Posezení doprovodí dudáci ze Strakonic. V Nových Hradech můžete zkusit noční prohlídku Bukvojské hrobky. Sraz je v 21.30 na místě. Na Loutkové divadlo můžete zajít na starou faru v Trhových Svinech. Od 18 hodin tam budou hrát pohádky z Budíku. A tvůrčí dílna pro děti starší 12 let s názvem Hvězdice z korálků začne v 15 hodin v Prachatickém muzeu. Po stopách spisovatele Johana Petera je šumavská procházka do míst povídek rodáka z Bučiny, která dnes začíná ve 13 hodin a 23 minut odjezdem autobusem z Kvildy. Ve 13.33 je sraz účastníků na Bučině, na zastávce u nouzového nocoviště. Průvodci vás zavedou k jeho rodnému domu. Připravili také čtení autorských překladů autorových povídek.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Pokračuje Jihočeské ráno a teď už čerstvé zprávy. Dobré jitro.
4: Půl deváté.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Kvůli problémům s jednotným hlášením může letos zhruba 1000 firem podat daňové přiznání později. O prodloužení lhůty ale museli požádat do konce června. Maximální přípustný odklad jsou 3 měsíce. Některé firmy tak budou moci daňové přiznání podat až na konci září. 3 exkurzní programy připravila na prázdniny pro veřejnost společnost ČES. Návštěvníky zavedou do běžně nepřístupné vodní elektrárny Lipno nebo na exkluzivní okružní jízdu kolem Temelína a Hněvkovic. Účastníci 3. programu se virtuálně podívají přímo do útrop jaderné elektrárny. Všechny prohlídky jsou zdarma, kapacita termínů je ale omezená, je nutná registrace. Další podrobnosti najdete na webu svetenergie.cz/exkluzivní prohlídky. Na programu Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově je dnes koncert duchovní hudby Loutna Česká. V kostele Božího těla a Panny Marie Bolestné začne v 19.30. Ansámbl Inegál 350 let od úmrtí Adama Michny připomene souborné provedení jeho hudebně básnického duchovního cyklu, informuje město na webových stránkách. Český hokejový obránce Radko Gudas podepsal 6letou smlouvu s Floridou, která ho získala z Anaheimu. Brankář Daniel Vladař podepsal v NHL 5letou smlouvu s Philadelphií. Barvy New Yorku Islanders bude od nové sezóny hájit brankář Vítek Vaněček. S klubem podepsal loňský vítěz Stanley Cupu s Floridou jako nechráněný volný hráč roční kontrakt. A ještě počasí. Na jihu Čech bude převážně polojasno, dopoledne pouze výjimečně s přeháňkami, odpoledne bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí k 25, na horách maximálně ke 20 stupňům. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný severozápadní a biozátěž na stupně číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Na Strakonicku počítejte nově s omezením v Lnářích na silnici číslo 20. Pracuje se také na silnici 142 mezi Bavorovem a Čepřovicemi, silnici 141 u Svinětic a Kyvadlově se jezdí na silnici 22 mezi Strakonicemi a Nebřehovicemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Písek se díky Františku Křižíkovi zapsal do historie elektrifikace českých měst. A právě tamní městská elektrárna teď znovu nabízí komentované prohlídky. Co všechno je možné vidět, o tom se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dozvíte už za pár minut v rozhovoru.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Jak vypadalo místo, odkud se před téměř 140 lety začala šířit elektřina do ulic Písku? Historická městská elektrárna znovu pořádá komentované prohlídky, které návštěvníky zavedou do běžně nepřístupných prostor i na přilehlý ostrůvek. Co se během nich dozvědí o začátcích elektrifikace i o samotném provozu elektrárny, to už nám teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice prozradí etnograf Prácheňského muzea v Písku Jan Kouba. Přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co všechno při prohlídkách návštěvníci uvidí?
1: Tak my návštěvníky protahujeme celým původním areálem, to znamená, že bereme do strojovny, do turbinárny, jdeme do objektu bývalé vodárny, jdeme i na ten ostrůvek, jak jste již zmínila, a bereme třeba i do prvního patra. A to jsou často místa, kde skutečně jako návštěvníci nikdy nebyli, protože tady v elektrárně fungovalo muzeum od roku 96 do roku 2023, ale chodilo se jenom do těch 4 místností. My bereme návštěvníků úplně všude. Celý ten areál projdou od spodku až po půdu.
0: Elektrárna aktuálně prochází rekonstrukcí. Je to tak?

0: druhým rokem provádí po elektrárně. A takže by měli zodpovědět většinu zvídavých dotazů. Jednak co se týče historie, tak jednak toho elektrického vybavení, které tam je.
1: Pane Koubo, můžete nám na závěr krátce přiblížit historii této památky?
0: Určitě, souvisí s kým jiným než se slavným českým vynálezcem Františkem Křižíkem, který do Písku poprvé přijel v roce 1887 a vysvětlil nám Písečanům, jak to vypadá nebo jak to vypadá, když svítí elektrická energie. Přivezl své obloukové lampy, měl lokomobilu, dynamo a poprvé nám Písek rozsvítil. A Písečanům se to tak líbilo, že řekli Křižíkovi, aby už to nikam nevozil, tohle všechno. A od té doby je Písek nejstarším nebo městem, které jako první v Čechách svítilo elektrickou energií, elektřinou. A protože Křižík říkal, helejte, ta lokomobila na ten pohon, na tu výrobu proudu, to není vhodné, vy musíte mít svoji vodní elektrárnu. A přišel právě na to místo dnešní elektrárny vodní, dříve to byl Podskalský mlýn, a tam řekl, tady tu elektrárnu postavíme. A v roce 1888, tedy rok později, skutečně tam elektrárnu postavil a ona vlastně od té doby funguje dosud. To znamená, že je to nejstarší česká vodní elektrárna.
1: Do historické městské elektrárny v Písku nás velice poutavě pozval etnograf Prácheňského muzea Jan Kouba. Moc děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Taky děkuju, mějte se, naschledanou.

0: počasí.
1: Minutku před 8:45 už ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice vítám meteorologa Petra Fribauera s otázkou, jaké je aktuální počasí na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme polojasno až jasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 16 až 19 stupni Celsia. V Českých Budějovicích nám za poslední hodinu oblačnosti přibylo, máme aktuálně polojasno. Teplota je 19,1 stupně Celsia, vítr fouká slabý, severozápadní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1021 hektopaskalů a aktuálně.
1: Tak, teď nevím, jestli se slyšíme, protože jste nám vypadl. Halo, halo.
2: Halo, halo, slyšíme se?
1: Výborně. Slyšíme se, jenom poslední tři slova nám chyběla, ale věřím, že to nebylo nic katastrofálního.
2: Tlak přepočtejí na hladinu moře, 1021 a aktuálně stoupá. Uráň ohlásí polojasno, teplotu 12,9 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 3 metry za sekundu.
1: Tak jsme nepřišli o nic zásadního. Zeptám se, dnešní odpoledne bude veskrze příjemné, nepletu se?
2: Nepletete se, bude polojasno, během odpoledne oblačnosti začne ubývat a večer bude přechodně až jasno. Teploty, ty maximální denní, se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách kolem 19 stupňů. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní, 2 až 5 metrů za sekundu a biopředpověď pro dnešek je na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Co nám přinese dnešní noc a poslední pracovní den tohoto týdne?
2: Během noci bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti. Místy se navíc mohou vyskytovat slabé přehánky, které budou během zítřejšího rána ustávat. Dopoledne, oblačnosti začne ubývat a v druhé polovině dne bude převážně polojasno, večer pak až jasno. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 17 až 14 stupni Celsia a maxima budou o trošku nižší než dnes, mezi 21 až 24 stupni, na horách kolem 18 stupňů Celsia. Vítr bude v noci foukat slabý, západní až severozápadní, který k ránu zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a zítra večer bude opět slábnout. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, tedy mírná zátěž.
1: A pomalu se dostáváme k víkendu. V jakém znamení se ponese sobota?
2: V sobotu v noci a ráno bude jasno nebo skoro jasno, během odpoledne potom oblačnosti začne přibývat a večer bude až oblačno a v severovýchodní polovině kraje se pouze ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. Minimální teploty budou kolem 12 a maxima kolem 23 stupňů Celsia a vítr bude slabý, západní, postupně severozápadní a k ránu potom bude, vítr bude slabý, postupně severozápadní, během rána potom bude sílit na mírný 3 až 7 metrů za sekundu a později večer bude opět slábnout.
1: Nevadí.
2: Je to takové zmatené.
1: Ano, ona se ta předpověď samozřejmě každou chvíli mění. Zeptám se ještě na neděli.
2: V neděli bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Minima kolem 13 a maxima kolem 22 stupňů Celsia. A vítr bude v noci slabý, během nemírný, severozápadní až západní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Máme to kompletní. Petr Fribauer byl s námi. Děkuji za spolupráci dnes po ránu a mějte se krásně, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, písně

0: 8.53. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, Jihočeské ráno jest u svého konce, před námi Jihočeské dopoledne a u mikrofonu už i jeho moderátorka Hanka Šoberová. Ahoj Hani.
1: Ahoj Adelko, hezké dopoledne tobě i našim posluchačům.
0: Co jsi si pro nás připravila dnes?
1: Tak my představíme jeden unikát, dokonce evropských rozměrů, který opatrují na zámku v Jindřichově Hradci. Řeč přijde na ptáky, hnízdní sezóna jejich skončila, ale najdou se opozdělci, které na hnízdech stále ještě najdeme a my si povíme, kteří, že to jsou. Mm-hmm. Probereme s naší editorkou taky konec amalgámových plomb. Musím se přiznat, že to téma mě zaujalo, protože mám pocit, že amalgámové plomby, to je naše dětství a ano. Je to taková velká nostalgie. Tak konec, už budou jenom ty bílé, no, uvidíme. Jinak i dneska daruje jednomu z našich posluchačů knížku Jiřího Březiny v kopřivách, no a hospodyňkám, těm by se mohlo líbit povídání o voňavé domácnosti, o kterou se neustále snažíme.
0: A ty mě pokaždé nalákáš nějakým zásadním tématem, i proto budu poslouchat. Hanka Šoberová je vaše, už se na vás těší a já se těším opět zítra, krátce po páté, opět v Jihočeském ránu. Naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nejméně 10 obětí si vyžádali podle starosty Kyjeva noční útoky na ukrajinské město. Dětská ambulance ve Vimperku bude pokračovat od září, její provoz převezme nemocnice Strakonice. Tenistky Krejčíková, Muchová a Bartůňková postoupily na Wimbledonu do třetího kola. Na jihu Čech bude převážně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Počet obětí ruských nočních útoků na Kyjev stoupl nejméně na 10, uvedl starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko. Podle dřívějších informací utrpělo zranění nejméně 56 lidí, včetně dvou dětí. Útok poničil více než 30 objektů po celém hlavním městě a několik čtvrtí muselo být evakuováno. Požár krovu nemocnice v Ludwigslustu na severu Německa si dnes vyžádal dva mrtvé. Agentuře DPA to sdělila mluvčí okresu Ludwigslust-Parchim. Oběťmi jsou pacienti, dalších více než 30 lidí bylo podle policie zraněno. Nikdo z nich ale podle mluvčí okresu nebyl zraněn těžce. Dětská ambulance ve Vimperku otevře i po letních prázdninách. Od 1. září v budově základní školy ve Smetanově ulici převezme Strakonická nemocnice. Dosud provozovala ambulanci ve Vimperku Prachatická nemocnice, ta ale kvůli nedostatku lékařů uzavřela dětské lůžkové oddělení. Pokračuje mluvčí nemocnice Strakonice Kateřina Koželuhová.
2: V souvislosti se změnami v poskytování dětské lůžkové péče v Prachatické nemocnici a přesunem vimperské ambulantní péče ze školní ordinace zpět do Prachatic se nemocnice Strakonice dohodla na převzetí vimperské ambulance. Cílem je zachovat dostupnou pediatrickou péči pro děti z Vimperku a okolí.
0: Více než 250 táborů v Jihočeském kraji nahlásili pořadatelé na začátku července hygienikům. Dohromady se jich zúčastní přes 27 tisíc dětí. Je to méně než loni. Naprostá většina jsou klasické tábory pro větší skupiny dětí. Jihočeští hygienici s kontrolami letních táborů začali už tento týden, dodává jejich ředitelka Květoslava Kotrbová.
3: Na prázdniny máme naplánováno 123 kontrol. Reagujeme samozřejmě především na aktuální situaci na táborech a počet provedených kontrol bývá nakonec ještě vyšší. Z praxe víme, že hlavně v průběhu července budou další akce přibývat. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková vyřadila ve druhém kole wimbledonské dvouhry světovou pětku Andrejevovou z Ruska po vítězství 2-1 na sety. Karolína Muchová vyhrála na trávě šestý zápas v řadě. Číňanku Chang porazila jednoznačně 6-3 a 6-2.
4: Myslím si, že to úplně tak snadný, asi jak to vypadalo, nebylo. My jsme vlastně spolu hráli 2-3 týdny zpátky a myslím si, že do toho určitě víc šla, ale já jsem chytla dobře ten začátek. Docela jsem si pomáhala servisem zase v těch těžkých momentech, když tam byly různý breakboly. Na druhou stranu jsem breakboly proti ní zahrála dobře.
0: Nikola Bartuňková postoupila po dvousetové výhře nad Krajankou Kateřinou Siňakovou. Dnes se ve druhém kole představí tenisté Lehečka a Menšíka mezi ženami Bousková, Plíšková a Nosková.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude převážně polojasno, dopoledne pouze výjimečně s přeháňkami, odpoledne bude oblačnosti ubývat, večer přechodně až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní, biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u nehod v Hluboké nad Vltavou v ulici Karla Čapka, také na silnici číslo 20 u odbočky na Malovice na hranici Prachatického a Českobudějovického okresu a také na silnici 23 mezi Jarošovem nad Nežárkou a Novou Olešnou. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je je čtvrtek 2. července, před námi další letní den. Pokud vyrážíte do práce na prázdninový výlet anebo si jenom tak užíváte začátek měsíce, přejeme klidné ráno nebo dopoledne a co nejpříjemnější start do nového dne. Dneska si jinak připomínáme Světový den UFO, takže pokud dneska večer zamíříte pohledem k obloze, kdo ví, co všechno tam můžete objevit. No a na dnešek připadá taky Mezinárodní den proti zapomínání, což je docela milá připomínka, abychom nezapomněli na důležité schůzky, narozeniny nebo třeba na to, kde jsme nechali klíče. A když už jsme u dnešního data, 2. července se narodila zpěvačka a herečka Ivone Přenosilová, jedna z výrazných tváří české populární hudby 60. let, nebo i herečka a zpěvačka Světlana Nálepková. A přidám jedny narozeniny nedožité, právě 2. července roku 1932 se narodil Valdemar Matuška. Jeho písničky dodnes zazněj z rádí i u táboráků a patří prostě k létu. Pohodový čtvrtek plný dobré nálady, ať vám všechno vychází podle představ. Hanka Šuberová s vámi u mikrofonu.

0: Zámek v Jindřichově Hradci byl v průběhu věků mnohokrát přestavován, taky dokonce vyhořel, ale v obytných komnatách v traktu, který si pro sebe vystavěl nejvyšší kancléř Rudolf II. Velmož Adam z Hradce, se stavebně od konce 16. století nic nezměnilo. Redaktor Filip Černý v doprovodu kastelána Jana Mikeše tyhle místnosti navštívil. To, aby se podíval na jeden vpravdě evropský unikát, který se tam nachází.
1: Téhle místnosti, která je vlastně takovým předpokojem soukromého bytu Adama II. Z Hradce, tak je taky dochován jeden z nejcennějších vůbec exponátů, které tu máme. A to je tahle ta dvoudílná skříň, která má na tom štítě nádherné řezby.
2: A čím je tahle skříň unikátní?
1: Je to skříň, která patří nejspíš k vůbec nejstarším zachovalým skříním v Evropě, protože pochází z 20. let 16. století.
2: Ta skříně obřích rozměrů, k čemu sloužila?
1: Nejsme si úplně jistý, zdali se do ní ukládalo ošacení, ale velice pravděpodobně souvisí se svatbou dědečka toho Adama II., který se jmenoval Adam I. z Hradce, a jeho nastávající Anny z Rožmitálu. Vidíme tam nahoře právě erby obou těchto rodin. A tatínek té Anny z Rožmitálu byl známý politik jagellonských Čech Lev z Rožmitálu. A právě on nejspíš zprostředkoval výrobu téhle skříně u mistra IP, což je jeden z vůbec nejlepších dosažitelných řezbářů té doby u nás.
2: Takže a IP to je jméno nebo iniciály?
1: To jsou iniciály, pravděpodobně to znamená Johannes Passow. Takže skutečně je to nějaké jako Podunají. Ten Passow bylo místo, s kterým se tenkrát jako opravdu intenzivně obchodovalo. Ten obchod probíhal velice intenzivně na obě strany. Takže je možné, že skutečně přímo z Passowa ta skříň byla přivezena a patří skutečně k tomu nejnádhernějšímu, co v Jindřichově Hradci máme.
2: No, já tu skříň obdivuju. Přemýšlím ovšem, jestli byly praktické šuplíky, na které i člověk moderního vzrůstu nedosáhne.
1: No, ono je to vlastně strašně zajímavé, protože každá takováhle forma tak ukazuje i hledání toho dokonalého, které bylo teprve na začátku. To znamená, my se díváme na obří skříň, která má v nějakých 220 cm šuplíky, které jsou dokonale funkční, ale prakticky nedostupné. A oni v té době skříně vlastně jako druh nábytku teprve začínali. Byla to úplně žhavá novinka. Víme, že například Vladislav Jagellonský měl nějakou obří skříň v jednom ze svých pokojů na Pražském hradě, kde nejspíš to mohl vidět jak tenhle z Rožmitálu, tak Adam I. z Hradce. Takže tenkrát to zřejmě byl prostě opravdu ten módní výstřelek. Ale vlastně nikdo si úplně nebyl jistý, jak takovou skříň udělat, tak aby byla dobře funkční. Takže tohle to beru, že je to jedno z takových jako hledání toho nejlépe funkčního typu. A skutečně ty šuplíky jsou až trošku úsměvné.
2: Jaké je to dřevo? Ty znaky budou možná lipové, si tak říkám, nevím.
1: Je to tak, že to samozřejmě díváme se na mnoho dřev. Lipové dřevo je použito na řezby, ale jinak ten korpus, tak ten je vyrobený z dubu a všechno, co vidíme na povrchu, tak je dýha. Dýha kořenicová, která vytváří takové jako strašně zajímavé obrazce a která sama o sobě patřila jako k skutečně luxusním věcem, které si jen tak nikdo nemohl dovolit. Takže ta skříň na první dobrou má vyjadřovat právě luxus a nádheru.
0: No a jak vypadal tenhle renesanční luxusní kousek nábytku, to zjistíte i na našem webu na stránkách budějovice.rozhlas.cz. No a najdete fotografie skříně, o které byla řeč.

0: Letní prázdninám neodmyslitelně patří pobyt u vody a s tím spojené radovánky. Tradičně má díky tomu napilno vodní záchranná služba Českého červeného kříže. Jejím hlavním heslem pro aktuální léto je upozornění, že alkohol k vodě nepatří. Proč je nebezpečný a k jakým zásahům výjíždějí nejčastěji záchranáři na Lipně? Zeptáme se Šárky Bráchové z vodní záchranné služby Českého červeného kříže České Budějovice. Naleďte si nás ve čtvrtek 2. července po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Hlavní hnízdní sezóna už skončila. Někteří ptáci i přesto stále ještě hnízdí. Patří mezi ně třeba vlhy, ledňáčci nebo břehulé, kteří budují nory, když nenajdou kolmou stěnu na břehu řeky nebo pískovny. Nepohrnou ani zbylou stěnou po kopici škváry nebo odtokovou trubkou. V rubrice Pojďte s námi za zvířaty se za chviličku dozvíte k tomuto tématu víc, tak zůstaňte.
2: Budu tu stát, až zas přijde sníh.

0: Pojďte s námi za zvířaty.
1: V červenci pomalu doznívá v přírodě hnízdní sezóna ptáků, některé druhy ale na hnízdech pořád najdete. Většinou už mají druhé anebo třetí snůšky. Mezi opozdělce patří například lejsek bělokorý, taky budníček menší nebo pěnice černohlava. Jsou mezi nimi ale i ptáci, kteří si nestaví klasické hnízdo. Právě na tyto ptačí druhy se v rubrice Pojďte s námi za zvířaty zaměří redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá s ornitologem Prachyňského muzea v Písku Jiřím Šebestiánem.
2: Mezi ně patří ptačí druhy, které já tak soukromně jsme si označili by jako ptačí horníky. To znamená ptáky, kteří nestaví klasické hnízdo upletené z větviček nebo z nějaké trávy, ale budují si nory. A i když přiletí, dejme tomu na začátku května nebo i dříve, tak vybudovat takovou noru dá docela velkou práci, zejména na začátku. Všechny ty stěny jsou na počátku vyschlé a tvrdé a proklovat se skrz tu tvrdou slupku dá práci a potom zase podle měkkosti toho materiálu se hloubí, někteří třeba hloubí 30 cm, ale jsou nory hluboké 120 cm a to nějakou dobu trvá, než se to vybuduje. Potom teprve na čase snášet vajíčka, vlastně ještě napřed námluvy, že jo, potom snášet vajíčka, vysedět vajíčka. Takže těmhle těm ptačím horníkům to vychází tak, že mláďata vyvádějí opravdu většinou na přelomu června a července.
3: Takže to trvá jak dlouho všechno tenhle ten dlouhý proces?
2: No, ta stavba hnízda může trvat i 3 týdny, většinou je to teda kratší. Na námluvy dejme tomu týden, na snášení vajíček další týden, na sezení 14 dní, no a než ta mláďata dosáhnou zletnosti, tak je to dalších nejméně 14 dní až 3 týdny.
3: To jejich hnízdo vypadá opravdu jako nora, anebo si konec něčím vystýlají a zvelebují?
2: Samozřejmě na konci je hnízdní kotlinka, takové rozšíření, taková jeskyňka a řada ptáků si to tam i vystýlá. Jsou i ptáci, kteří prostě kladou jenom na ten písek, ale přece jenom nějaký prach, nějaká peříčka tam určitě bývají.
3: Když se narodí mláďata, čistí ptáci nory, dělají tam pořádek?
2: Je to jako se všemi ptáky, to znamená na začátku po vylíhnutí, zejména ten první týden, tak vždycky přinesou potravu, strčejí jedním koncem do toho mláděte, mládě se otočí druhým koncem, vypustí bobek, který je zabalený do takové zvláštní blanité hmoty, aby to drželo všechno pohromadě. Rodiče vemou z opačného konce ten bobek a vyletí s ním ven, vypustí ho venku. Takže zejména na začátku se na hygienu dbá. Ono je to i z důvodů jako bezpečnostních, aby to prostě zápach a ty skvrny, že jo, protože ptačí trus obsahuje tu kyselinu močovou, která je zářivě bílá, aby to nepřilákalo predátory.
3: Jsou tato hnízda břehulí, ledňáčků a vlh bezpečnější než ta, která se nachází na stromě nebo na březích rybníků, řek?
2: Samozřejmě jsou, proto to ti ptáci podnikají. Je to podobně jako dutinoví ptáci, když si najdou dutinu. Dostat se do dutiny je složitější. Většina těch mláďat i rodičů má takový ten obranný reflex, který je nejvíce dotažený u krutí hlava. To znamená to kroucení hlavou, syčení, prostě napodobování hadího pohybu. Když už prostě ten predátor objeví tu noru a začne tam líst, tak se tam prostě začne míhat klubko hadů, které by ho mělo odradit, které na něj i syčí. Takže ano, je to bezpečnější, kvůli tomu to ti ptáci podnikají. Na druhou stranu má to i své nevýhody, jako vždycky všecko. V takové noře se mnohem lépe množí parazité, než v otevřeném hnízdě nějakého kosa nebo drozda, kde to prostě jenom trošičku větrá a není tam to správné teplo a vlhko pro rozvoj parazitů.
3: Čápy se vrací na svá hnízda většinou. Co vlhy, ledňáčci a břehule? Měli by to bez práce?
2: Měli by to bez práce. Stává se, že používají staré nory, ty kolonie třeba břehulí zůstávají řadu let na stejném místě, ale je to tak, že těch nor je tam vícero. Je to podobně jako u dutinových ptáků. Prostě na jaře přiletí, vlezou do dutiny nebo do nory, když tam na ně naskáčou paraziti, protože přes zimu nevymrzli, tak se hledá hnízdění někde jinde. Když tam paraziti nejsou, může se hnízdit ve starém.
3: Kde nejčastěji ptáci tyhle nory budují?
2: No, dneska je to složitá odpověď, protože původně a normálně to bylo, byly řeky neregulované, meandrující a vždycky v tom meandru řeka podemílala břeh. Ten břeh čas od času upadl a oni měli krásnou kolmou stěnu, ve které právě tyhle ty nory staví. V současnosti meandrujících řek je velké minimum A podemletých břehů také málo, takže třeba tady v Písku a v leckterých dalších městech břehule hnízdí třeba, jak je navigace, vyzděná stěna Otavy, tak tam jsou vyvedené takové trubky, které mají přivádět dešťovou vodu, protože zase město jsme si vybetonovali, vyasfaltovali, voda se tam nevsakuje, tak někde ta voda musí odtýkat. Tyhle ty trubky často bývají ucpané, což využívají břehule a mají vlastně noru bez stavby, ale asi to není zase úplný luxus, jako jsou zvykle. Nebo se třeba stalo, tady na Hradišti měli silničáři zásobu posypové škváry na zimu. Zima byla teplá, škvára se nespotřebovala, ale odebírali ji z jedné strany, takže zase vznikla kolmá stěna. Na jaře do toho vlétly břehule. Byly sice celé černé, ale vyhnízdili tam úspěšně taky. Takže snaží se, běhají, lítají po krajině a snaží se prostě najít jakoukoliv příležitost staré pískovny, ale zase tam musí někdo strhnout ten břeh, protože čas od času je potřeba, aby ta stěna se více nakolmila a tak dál a tak dál. Prostě mají to složité, než něco najdou dneska.
1: No, tak vidíte, složité to nemáme v mnoha ohledech my lidé ani ptáčci v této říši. No pojďme pokročit dál v jeho českém dopolední 80-letou historii organizace UNICEF. Si lidé můžou připomenout na náměstí Přemysla Otakara II. V Budějovicích. Výstava s názvem UNICEF v Česku, Česko v UNICEF představuje i první charitativní pohlednici vytvořenou jeho českou rodačkou. Za chvilku povíme víc.

0: Jedna z nejikoničtějších klávesových melodií rockové historie The Final Countdown od švédské skupiny Europe. Hit z roku 1986, který původně vznikl jenom jako koncertní úvod, no a nakonec vida dobil hitparády po celém světě. 80 let už UNICEF pomáhá a podporuje děti napříč kontinenty. Českou stopu v celosvětové organizaci teď představuje výstava s názvem UNICEF v Česku, Česko v UNICEF na Českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Přiblíží třeba práci dobrovolníků anebo příběhy různě nadaných dětí.
1: Když jsme to my potřebovali nejvíc, UNICEF tady byl a pomáhal. A teď my můžeme pomáhat i jinde a moc za to děkujeme. A děkujeme, že jste tady.
2: Výkonná ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba zahájila na Českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Panelovou výstavu s názvem UNICEF v Česku, Česko v UNICEF. Ta shrnuje historii organizace, která se už 80 let věnuje celosvětové ochraně a podpoře dětí.
1: Ve chvíli, kdy si připomínáme 80 let založení UNICEF, tak chceme upozornit na tu hodnotu solidarity a lidskosti, že i malá věc pomůže. Takové to všímání si potřeb toho, že stále existují lidé, kteří potřebují pomoc někoho jiného. To je možná to hlavní sdělení téhle výstavy.
2: Kromě představení historie organizace, výstava návštěvníkům nabídne třeba i příběhy aktivních dobrovolníků nebo anketu Dítě Česka. Ta oceňuje děti, které se aktivně podílejí na dění ve svém okolí a inspirují své vrstevníky.
1: To je vlastně projekt, který není tak dlouhý. Letos probíhá 6. ročník, ale my jsme ho vytvořili proto, že jsme si říkali, že v Česku máme spoustu nadaných, šikovných,

0: Konkrétně se na putovní výstavě představil v sídle Organizace spojených národů v New Yorku. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám všem úspěšný druhý červencový den letošního léta. Letošní léto je v našem vysílání v zámeckém stylu. I dnes pro vás máme pozvánku na jeden z našich zámků a také soutěž o zámecký cestovatelský balíček, kde jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Soutěží vás provází Pavel Kudrna, našimi zámky František Kinský, a hned nabízí dnešní pozvánku.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní.
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtenštejnové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu, ovšem jedním z těch hlavních lákadel, a na to nesmíme zapomenout, je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Jak tak putujeme těmi zámky celou naší zemí, tak si všímáme té krásné češtiny, jak má různé tvary. Všimli jste si třeba, semka se nastěhovali, to je přeci nádherný tvar. Tak semka, teď budete volat, tedy sem ke mně do studia na telefon 731 800 900, protože máte-li chuť soutěžit, tak přijměte tu moji výzvu, která teď přichází. O co hrajeme, tak to už jsme říkali, ale já to připomenu samozřejmě, ve hře je denní výhra, takový balíček zámecký cestovatelský. A tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme jednoho z vás, ten si užije prohlídku, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Čili z těch 5 výherců od pondělí do pátku, v pátek jeden bude mít štěstí, tam je obrovská šance na výhru samozřejmě. No a potom na konci prázdnin vylosujeme 3 výherce ze všech těch denních výherců, kteří mohou získat 3 víkendové zámecké pobyty. Tak písnička Věra Martinová, Toulavý džiny, 3.41 je stopáž, máte na to čas, jsou vypnuté telefony, teď je pouštím a vy se dejte tedy do volání 731 800 900. Všichni máte stejnou startovací čáru.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak dost toulání s Věrou Martinovou. Soutěžit se bude, máte-li chuť samozřejmě, to je vždycky ne příkaz, ale výzva nebo nabídka, takže pokud ji přijmete, tak jsme pochopitelně rádi. Pan Jiří z Liberku přijal tuto nabídku. Pan Jiří, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Liberk, to je Rychnov, Rychnovsko?
1: Jo, Rychnov, Kněžno.
0: Takže jak vy jste soutěžícím typem? Soutěžíte vždy všude nebo jen tak náhodou namátkou?
1: Všude, jo. Jo, já mám rád soutěže i v televizi. Jo,
0: já vždycky říkám, chtěl bych vyhrát ty miliardy, ale pak si říkám, taky by to chtělo si jednou třeba vsadit. Vyhrál jste něco zajímavého, podstatného?
1: No, jakoby nic moc hodnotného, no. Třeba nějaký vstupenky na koncert.
0: Tak aspoň něco drobného.
1: Dobrý, no.
0: No jistě, tak samozřejmě. U nás to může být zámecký balíček, prohlídka, pak pobyt, víkendový tak zámecký, takže by to bylo parádní. Takže pane Jiří, jinak já jsem se díval nejblíž k Liberku, Kolovratský zámek v Rychnově, Kvasiny taky zámek, vidíte?
1: Jo, Kvasiny.
0: Znáte určitě. Jo. Tak dáme se do té soutěže, máte-li chuť, já už teď trošku zvážním, jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky. Jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky? Za A Vlčí jáma, za B Medvědí příkop, za C Tygří stezka.
1: Tak je to Vlčí jáma.
0: Tam nebylo vůbec pochybnosti v té odpovědi. To jste věděl, nebo jak jste?
1: Poslouchal jsem.
0: Vzorný posluchač, vzorný soutěžící. Mám pro vás dobrou zprávu a špatnou, kterou chcete dřív?
1: To je jedno.
0: Tak vyhráváte ten náš balíček denní. Špatná je, že tím pro vás soutěž skončila. Tedy v tom zámeckém létě. Tak se mějte hezky, ať se vám daří a naslyšenou. Zdravím pana Jiřího do Liberku. No zdravím vás všechny, Pavel Kudrna vám přeje dobrý den, hezký čtvrtek, zítra máte-li chuť se sejdeme zase v 9.45 a kam se to podíváme, bude to zámek Kravaře. Užijte si zbytek dnešního dne, podstatný zbytek, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Společnost ČEZ nebude dál usilovat o stavbu solární elektrárny u Mydlovar na Českobudějovicku. Některé hygienické požadavky na letní tábory se letos zmírnily. Fotbalová asociace České republiky zvažuje na post trenéra mužské reprezentace i zahraničního kouče. Na jihu Čech bude většinou polojasno s teplotami do 25 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Fotovoltaická elektrárna skupiny ČEZ u Mydlovar na Českobudějovicku nebude. Společnost odstoupila od záměru vybudovat velký solární park na místě bývalých odkališť uranové rudy. Skupina ČEZ o svém rozhodnutí informovala dopisem přímo starosty dotčených obcí.
2: Společnost ČEZ zvažovala výstavbu fotovoltaické elektrárny o výkonu do 130 MW. Po důkladném zhodnocení se ale s ohledem na nízkou ekonomickou rentabilitu rozhodla v tomto projektu nepokračovat.
3: Vysvětluje vedoucí útvaru jaderné komunikace skupiny ČEZ Petr Šuleř. Podle nezávislého starosty nedalekých Dívčic Miroslava Stulíka se tím jen otevírá cesta jiným investorům.
4: My to vítáme, ale 12. aktualizace zásadu územního rozvoje Českého kraje řeší umožnění výstavby solárního parku na 100 hektarech. To zatím zrušená není.
3: Jihočeský kraj kvůli tomu posunul termín veřejného projednání k aktualizaci zásad územního rozvoje na konec léta. Z Mydlovar Michal Bělský, Český rozhlas.
0: S letními prázdninami začínají i první dětské tábory a také jejich kontroly hygieniky. Mezi povinnosti rodičů patří, aby sebou dítě mělo potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte. Předsedkyně odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šepková upozorňuje.
5: Velmi bych na to apelovala, aby rodiče toto si zajišťovali včas, protože jsme v době letních dovolených. A je předpoklad, že ten registrující lékař, ke kterému dítě chodí, bude mít také nějakou dovolenou, takže jít si pro potvrzení nebo pro způsobilost tehdy, když zítra dítě odjíždí na tábor, je tedy velmi, velmi špatně.
0: V Milevsku začínají mimořádné prohlídky historických varhan v bazilice Navštívení Panny Marie. Návštěvníci budou mít od 17 hodin příležitost seznámit se s fungováním, historií i významem tohoto nástroje v liturgii a hudební kultuře. Milevské varhany byly postaveny v roce 1766 Bedřichem Semrádem a patří k cenným součástem kulturního dědictví kláštera. Prohlídkou provede a hudebními ukázkami doprovodí Petra Kalinová. Jak informuje město na webových stránkách. Další termíny jsou 31. července a 21. srpna. Sport. Fotbalová asociace České republiky zvažuje na post trenéra mužské reprezentace i zahraničního kouče. Miroslav Koubek skončil po vzájemné dohodě s vedením asociace po vypadnutí národního týmu z mistrovství světa. Předseda FAČR David Trunda k tomu pro Český rozhlas uvedl.
6: Já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. Chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, do trošičku třeba přinese i nové metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží. Neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry. Počasí.
0: Na jihu Čech bude převážně polojasno, dopoledne pouze výjimečně s přeháňkami, odpoledne bude oblačnosti ubývat, večer přechodně až do vyjasnění. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní, biozátěž je na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Vážné nehody se vyšetřují v Hluboké nad Vltavou v ulici Karla Čapka na silnici číslo 20 u odbočky na Malovice na hranici Prachatického a Českobudějovického okresu, na stejné silnici také u Mladotic na Písecku a na silnici 23 mezi Novou Olešnou a Jarošovem nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A Jihočeské dopoledne pokračuje krátce po desáté. Hanka Šobrová přeje stále ničím nerušený poslech. Téma, které otevřeme za chviličku. Zubní ordinace čeká od tohoto měsíce, tedy od července, změna v tom, jaké výplně se budou běžně používat. Amalgám ustupuje do pozadí a jeho místo dál přebírají blomby bílé. Co to znamená pro pacienty? Tak o tom si povíme s naší editorkou. Ale muzika, která nestárne, nemůže v našem vysílání chybět. Tak v této hodině třeba Eros Ramazzotti, Hana Zagorová, Janek Ledecký, Tomáš Linka anebo Olga Lounová právě teď.

0: Od tohoto měsíce vám zubař už ve většině případů neudělá klasickou černou plombu z amalgámu. Materiál, který obsahuje rtuť, totiž končí jako běžně používaná varianta a zůstane jenom pro výjimečné situace. Většinu vyplní, tak nahradí plomby bílé. Co přesně tahle změna znamená a jaké dopady může mít pro pacienty, to nám řekne editorka Českobudějovické stanice Petra Matoušková, kterou tímto vítám. Pěkné dopoledne.
1: Pohodové dopoledne. V Evropské unii platí omezení už od začátku roku a Česká republika ale měla přechodné období navíc. To teď končí a od července se amalgám smí používat jen ve výjimečných případech. Třeba když mají pacienti alergii a jiná varianta plomby není možná. Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera se už ale většina lékařů tímto pravidlem řídí.
2: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz jejího použití je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, v průběhu celého životního cyklu rtuti. To znamená od její těžby až po likvidaci odpadů s jejím obsahem.
0: Petro, proč amalgám v ordinacích omezili?
1: Tak důvody jsou hlavně zdravotní a ekologické, jak vysvětlila Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví, kterou jsme právě slyšeli. Rtuť a její sloučeniny poškozují hlavně nervový systém, srdce a cévy.
3: Pacienti mají bílé výplně, laicky řečeno hrazené, ale to jsou různé materiály v různé kvalitě a pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
1: Takovou změnu pro pacienty popsal právě prezident České stomatologické komory Roman Šmucler a právě podle něj se zvýší náklady stejně jako pro pojišťovny.
0: Tak výborně. Zubaři, co to tedy kritizují? Říkám to správně.
1: Ano, protože zátěž rtuti ze zubního amalgámu pro pacienty i pro životní prostředí je podle nich v Česku minimální a změna nepřinese zásadní ekologický efekt.
0: O konci amalgámu v Čechách nám v jeho českém dopoledni povědla editorka Petra Matoušková. Díky za to, hezký den.
1: Hezký den.

0: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karrer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a Collegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al-Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.
1: Tipy pro volný čas.
2: Měla bych tu pro vás několik tipů, jak strávit dnešní odpoledne anebo večer. Ondřej Gregor Brzobohatý a saxofonista Matouš Kobylka vystoupí dneska od 20 hodin na letní scéně Borovanského kláštera. Zahrají autorské skladby i originální aranže světových hitů. Na Hradním nádvoří ve Strakonicích tam můžete vidět divadelní představení Zámecký hotel od 8:30 večer. V Městském muzeu ve Volyni od 18:00 začíná vernisáž hned dvou autorů. Vystavují tam dva regionální výtvarní solitéři, sochař Milan Doubrava a malíř Jiří Steiner. Vernisáž doprovodí kapela Vesele. Na Českobudějovickém festivalu Muzy na vodě dneska od 8:30 večer zaspívá Daša a zahraje Pajky Pajk Quintet. Komedii Moře na dvoře bude dneska promítat kinematograf Bratří Čadíků pod širým nebem v Suchdole nad Lužnicí od 9:30 večer. Literární kavárna ta začne ve 2 odpoledne v domově seniorů mistra Křišťana v Prachaticích. Posezení doprovodí Dudáci ze Strakonic, takže to bude i s muzikou. No a ještě něco pro rodiče s dětmi. Na Loutkové divadlo můžete zajít na Starou faru v Trhových Svinech od 6:00, tam budou hrát Pohádky z budíku. No a nejstarší klášter na jihu Čech v Milevsku ode dneška znovu vlastně letní sezónu ukazuje v této sezóně své varhany a my vás tam za chviličku pozveme. Vydržte!

0: Varhaní hudba je spjatá s královským nástrojem, jehož historie sahá až do středověkého Řecka, respektive starověkého Řecka. Díky obrovskému rozsahu rejstříků a síle zvuku ohromuje jedinečným symfonickým zážitkem. Pokud máte varhany a hru na ně rádi, tak si udělejte v diáři poznámku na dnešní 17. hodinu v bazilice Milevského kláštera. Právě tam je dneska ukáže a vyprávět o nich bude varhanice Petra Kalinová, které právě v tuto chvíli přeji hezké dopoledne. Vítejte, Petro.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Jak byste nám varhany Milevského kláštera popsala? V čem jsou unikátní?
1: Tak jedná se o jedinečný barokní nástroj z 18. století, z roku 1766. A svojí sílou opravdu musí rozeznít obrovský prostor celou Milevskou baziliku, která je třetí největší románskou bazilikou v celé České republice. Takže i tou svou velikostí a tím svým stářím se jedná opravdu o unikátní nástroj. A asi nemusím zdůrazňovat to, že varhany samy o sobě jsou královským nástrojem, který je opravdu jedinečný.
0: Jaké melodie na ně zahrajete?
1: Bude to od všeho něco, především z té barokní doby zazní několik ukázek od Johanna Sebastiana Bacha. A dále to bude třeba i ukázka z Rybovy mše, konkrétně z části Kyrie, Hejmistře. A také mám připravenou ukázku z pohádky Anděl Páně, kterou doufám, že budou návštěvníci znát. A jedná se o píseň o Vzlížejme vzhůru, též Adeste Fideles.
0: Jaká jsou tajemství varhan Milevského kláštera?
1: Tajemství. A těch tajemství určitě celá řada, ale tajemství nám můžou zůstat skryta. Kdybych chtěla pozvat všechny návštěvníky, aby si varhany přišli poslechnout a ty tajemství sami odkryly.
0: No výborně. No a jaké další termíny prohlídek varhan máte připravené a jak se na ně dostat? Poraďte.
1: A tak jak jste už zmiňovala, dnes probíhá první prohlídka a od 17 hodin další prohlídka je připravena na 31. července, taktéž od 5 hodin a poslední je pak 21. srpna. Vše od 5 hodin v Milevském klášteře Bazilice navštívení Panny Marie. Na prohlídky je dobré se dopředu zarezervovat, ať už po telefonním čísle nebo pomocí mailu, vše naleznete na stránkách Milevského kláštera, ale vzhledem k tomu, že se jedná opravdu o speciální prohlídku, tak je dobré se na ní dopředu přihlásit, případně pokud by měl někdo zájem, tak je možné se domluvit i na speciálním termínu, pokud nás bude dostatek, tak není vždy problém zorganizovat i něco navíc.
0: No a já už jenom doplním, že nás pozvala varhanice Petra Kalinová, my vám za to moc děkujeme, ať to hezky hraje a mějte se pěkně, hezké léto.
1: Děkuji vám taky, naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Saramacoty, Fuoco, Nel Fuoco, 3 minuty po 10:30 v jeho českém dopoledni. Budeme soutěžit, přátelé, připravte k ruce telefony, tedy pakliže milujete četbu a knížky, ideálně jeho českých autorů. Jednu takovou bych tu pro vás měla, soutěžíme o detektivku Jiřího Březiny v Kopřivách. Od pondělí je pro vás, vysíláme jako rozhlasovou četbu na pokračování. Poslouchat můžete každý všední den krátce po 18. hodině. No a teď můžete tuhle knížku vysoutěžit. Ptám se vás, jak se jmenuje městečko, kam autor umístil děj své knížky a kde se taky odehrál zločin, který se tam vyšetřuje. Pokud posloucháte naše četbu na pokračování, tak to víte, pokud ne, tak si můžete tipnout, protože bych tu měla pro vás 3 možnosti. Za A Chlum u Třeboně, za B Rudolfov, za C Stroupnice, anebo za D Rožmberk nad Vltavou. Jakáže odpověď je správná? Volejte 22 155 44 11. Kdo tam? Pěkné dopoledne, vítejte.
1: Marie České Budějovice, vaše posluchačka pravidelná.
0: Já vás zdravím, Maruško. Tak, máme tady pohodičku dnešního dopoledna. Věřím, že k ní přispějeme. V tom vašem případě i knihou, že bude o to lepší to dnešní dopoledne. Znáte správnou odpověď? Posloucháte tu četbu v podvečer?
1: A zrovna teď jsem neposlouchala, někdy si poslouchám, uhádnu to a teď nestane. No ale přesto to zkusím.
0: Tak to pojďte zkusit. Co myslíte?
1: Nevím, ty, jak se...
0: Chlum u Třeboně, Rudolfov, Stroupnice anebo Rožmberk nad Vltavou. Zkuste jednu
1: možnost. Já bych řekla Stroupnice.
0: Stroupnice? Stroupnice?
1: No.
0: Ano, Stroupnice, správná odpověď. Předobrazem toho literárního místa byla Horní Stropnice v podhůří Novohradských hor, kde Jiří Březina strávil část svého dětství. A vám ta správná odpověď vynesla cenu v podobě knížky. Ta knížka se jmenuje V kopřivách a vydalo ji nakladatelství Moto, které ji taky do soutěže věnovalo, za což mnohokrát děkujeme. Vám gratuluji. Věřím, že bude se líbit. Mějte se hezky, pozdravujeme a buďte nám věrná, zase někdy se budeme v našem vysílání těšit na slyšenou a prosím, nezavěste mi telefon. Díky vám za to. Tak přátelé, kniha vysoutěžena, naše jeho české dopoledne pokračuje dál. Tak téma, které nás ještě čeká, bude řeč o úklidu, ten může připomínat spíš domácí aromaterapii než běžnou povinnost. Stačí k tomu jediná ingredience. Víc prozradí Jarka Vykouplová a její dnešní babské rady, ale my ještě za chviličku vám přejeme jeho českou vlastivědu. 3 černé kříže u cesty mezi Cerhonicemi a Vráží připomínají starý příběh o vraždě 3 Francouzek. A my vám povíme, co se mělo v lesích na Písecku odehrát za válek o rakouské dědictví a proč se k místu dodnes váže tajuplná pověst, kterou literárně zpracoval i Alois Jirásek. Tak zůstaňte, přátelé, samozřejmě jeho česká vlastivěda za malou chviličku. Muzika nemůže chybět, třeba Věra Špinarová, písnička Stůj, kterou si můžete náležitě užít ve vysílání jeho českého dopoledne 7 minut po 10:30. Dobrý poslech.

Mezi Cerhonicemi a Vráží stojí tři kříže a my si v jihočeské vlastivědě vysvětlíme, proč a koho připomínají. Při cestě lesem mezi Cerhonicemi a Vráží na Písecku natrefíme na tři vedle sebe stojící černé litinové kříže. K tajuplně vyhlížejícímu místu se vztahuje příběh, který nás přenese do 40. let 18. století, do období válek o rakouské dědictví. S francouzským vojskem tehdy do Čech dorazily tři mladé šlechtičny. Mělo se jednat o milenky francouzských důstojníků, kteří byli ubytovaní v Cerhonickém zámku. Když vojáci odtáhli do boje, dívky v Cerhonicích zůstaly. Pověsti se různí v tom, proč se následně ocitli v lese. Nicméně se pro ně tento pobyt stal osudným, protože je tam přepadli a zabili tři muži, kteří se chtěli zmocnit jejich šperků. Všichni vražedníci potom skončili hodně špatně. Jednoho zabil padající strom, druhý ochrnul na nohy a třetí se zbláznil a toulal se bezděčně krajem. Místo, kde mělo k usmrcení Francouzek dojít, označují právě ty tři kříže, které se na první pohled jeví jako zcela totožné, avšak ve skutečnosti jsou každý úplně jiný, včetně kamenných podstavců. Celou tragickou a zčásti vybájenou událost zpracoval literárně Alois Jirásek v povídce s názvem Balada z rokoka. A s příběhem má údajně co dočinění i vznik třech stejných kaplí u cest na okraji Cerhonic.

0: Babské rady.
1: Chcete-li při vytírání podlahy i provonit vaši domácnost, přidejte do vody na vytírání podlah hřebíček. Obsahuje silice s velmi intenzivním aroma, které se výborně uvolňuje v horké vodě. Právě proto se hodí k povýšení úklidových prací na aromaterapii. Vaše domácnost bude provoněna teplou kořeněnou vůní, která navodí pocit čistoty a útulnosti. Do teplé vody stačí přidat několik kousků hřebíčku nebo jejich výluh. Pokud máte čas a chuť, tak koření nejprve několik minut povařte, aby byla vůně co nejintenzivnější. Za připomenutí stojí i další možnosti použití hřebíčku. Ať už do domácích vonných směsí do aromalampy, kdy se dobře kombinuje se skořicí a citrusy, ostatně jeho silná vůně spolehlivě odpuzuje komáry, mravence a moly, nebo ho použijte k rychlému osvěžení dechu, kdy hřebíček stačí pár minut převalovat v ústech.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Anaka, píseň Bezvětří, tak ta se nám docela hodí dneska, protože bezvětří skutečně panuje a máme takové příjemné letní počasí. Konečně už dýchatelno. Jihočeské dopoledne pokračuje samozřejmě dál. Po 11. hodině už to tu ale převezme kolega Matěj Vodička, který už je se mnou ve studiu. Matěj, ahoj, hezké dopoledne.
1: Krásný čtvrtek, Hanko, tobě i všem posluchačům.
0: Kdo je tvým dnešním hostem?
1: My tento týden máme, řekl bych, takovou sérii hostů v rámci toho aktuálního času, tedy začátku letních prázdnin. Vlastně i minulý týden už jsme to trochu nakousli, měli jsme několik hostů tematicky laděných třeba do toho, jakým způsobem vybrat vhodné pojištění na dovolenou a tak dál. No a dnes v tom budeme tak trochu pokračovat, protože do studia k nám přijde předsedkyně vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Českých Budějovicích Šárka Bráchová, která už skoro 30 let slouží jako vodní záchranářka na Lipenské přehradě na záchranné stanici v kempu Modřín, takže samozřejmě řeč nebude o ničem jiném než o bezpečném koupání, o zásadách toho, jak se chovat u vody, na co si dát pozor, na co si třeba lidé na Lipenské přehradě nejčastěji nedávají pozor a tak dál. Myslím si, že v tento čas během letních prázdnin pro posluchače určitě velmi cenné a stále opakovatelné informace.
0: Já doufám, že Šárku Bráchovou v terénu nikdy potřebovat nebudeme, nicméně si moc rádi poslechneme, co poví o své záchranářské praxi. Po 11. hodině Matěj Vodička a jeho host.

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

laskavá.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Po včerejších bouřkách na Vysočině nejezdí vlaky mezi Rantířevem a Kostelcem u Jihlavy. Rekonstrukce jezu na Otavě u Vrcovic na Písecku omezí vodáky. Tenistka Karolína Plíšková se ve Wimbledonu utká s obhajkyní titulu Polkou Švjontekovou. Na jihu Čech bude většinou polojasno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. V Rantířově na Jihlavsku odstraňují následky středeční bouřky. Popadané stromy a větve poškodily elektrické vedení, což zastavilo provoz železnice. Podle nezávislého starosty Tomáše Novotného je v obci poškozeno několik střech nebo plot mateřské školy. Zranění nikdo nebyl. Dnes ráno zbývalo zhruba 150 odběratelů bez dodávek elektrické energie, uvedl mluvčí skupiny E.ON Roman Šperňák. Vlaky nejezdí mezi Rantířovem a Kostelcem u Jihlavy. Podle mluvčí Českých dráh Vandy Rajnochové by měl být provoz obnovený ve 14 hodin. Kvůli prudkému poklesu kyslíku ve vodě uhynuli u jezu na řece Dyji v Bulharech na Břeclavsku ryby. Hasiči postavili dvě norné stěny, jednu u jezu a druhou v Břeclavi a vodu provzdušňují. Na pokles kyslíku mají vliv vysoké teploty. Zaměstnanci povodí Moravy teď odebírají vzorky vody i ryb, uvedla mluvčí povodí Jana Kučerová. Rekonstrukce jezu na řece Otavě pokračuje u Vrcovic na Písecku. Povodí Vltavy za ní zaplatí 48 milionů korun. V současnosti je už hotový rybí přechod a zhruba polovina pravé části stavby. Postup následujících prací popsal zástupce investora Pavel Maňák.
3: Dokončené jezové těleso na pravé straně se zaplaví. Musíme kompletně vybourat jak tu levou část jezu, tak takzvanou vorovou propust. Dále budeme budovat nové sjezdy do vody a využívány budou hlavně vodáckou veřejností k přenášení lodí.
2: Teď musí vodáci lodě přenášet po pravém břehu. Skupina mývalů severních v táborské zoo se tento týden rozrostla o mládě z Děčínska a má tak už 18 jedinců. Táborská zoologická zahrada má jako jediná v Česku výjimku a může tato zvířata nejen držet, ale také přijímat a za účelem výzkumu také množit. Táborská zoo kvůli přírůstkům v minulém roce výrazně rozšířila mývalý výběh, informoval mluvčí zoo Filip Sušanka.
1: Sport.
2: Tenistka Karolína Plíšková se ve druhém kole Wimbledonu utká s obhájkyní titulu Igou Švjontekovou. Zápas začne na centrálním dvorci v 14:30 odpoledne. Plíšková nad favorizovanou Polkou ještě nevyhrála a přiznala, že ji los nepotěšil.
4: Jako úplně nadšená z toho taky nejsem, ale na trávě jsme ještě nehráli, takže to zkusím vzít tak nějak trošku víc pozitivnější, že samozřejmě jsem ještě neporazila, o tom vím. Prostě nějak třeba dobře začnu, že tam nějaká šance bude. Vím, že ona tak nějak má teďka takový občas jako divný zápasy. Určitě tam nějaká jakoby šancička bude, v to budu doufat.
2: O postup do třetího kola budou dnes bojovat i Linda Nosková v duelu s Osoriovou z Kolumbie, Jiří Lehečka se utká se Slovákem Molčanem a Jakub Menšík s Bulharem Dimitrovem. Hned v poledne nastoupí ke svému duelu Marie Bousková, která si zahraje s Grantovou z Itálie.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude převážně polojasno, odpoledne bude oblačnosti ještě ubývat, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní, biozátěž je na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nehody se vyšetřují na silnici 23 mezi Novou Olešnou a Jarošovem nad Nežárkou na Jindřichohradecku, v Plané nad Lužnicí na Táborsku, v Průmyslové ulici a na silnici číslo 20 u Mladotic na Písecku. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Jen těžko si lze představit letní prázdniny bez pobytu u vody a s tím spojenými radovánkami. S tím se ale pojí taky rizika a především dodržování různých zásad. V Česku ročně utone zhruba 200 lidí, což je v přepočtu na obyvatele dvakrát až třikrát více než v západních zemích. Proč to tak je a co bychom opravdu měli dodržovat? Nejen o tom si už za chvíli budu povídat se Šárkou Bráchovou, předsedkyní vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Českých Budějovicích. Zvu vás k poslechu a přeji dobré čtvrteční dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Šárka Bráchová, předsedkyně Vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Českých Budějovicích, je naším dnešním hostem. Šárko, vítejte po čase opět v našem vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Váš oddíl dlouhodobě působí na záchranné stanici v Lipně nad Vltavou, konkrétně v kempu Modřín. Můžeme začít takovou aktualitou. Česko má teď za sebou čerstvě nejteplejší víkend v historii měření. A nabízí se tedy otázka, jaký byl tento uplynulý víkend právě z pohledu vodních záchranářů na Lipně. Jestli jste měli hodně zásahů a případně jaké nejvíce?
2: My jsme těch zásahů neměli mnoho, protože v sobotu byli kolegové ještě na jiné akci na řece Vltavě. A takže službu jsme začínali až v neděli, nicméně už víkendy před červnové, tak u nás je Evergreen aktuálně na sedlé plachetnice na Mělčinách.
1: S tím se taky pojí vlastně další věc a to, že hladina Lipna je poměrně nízko. O tom se ještě budeme samozřejmě taky bavit. Ale já, když jsem byl ještě školák, tak si pamatuju, že takové to zásadní pravidlo, které nám vždycky na různých kurzech školitelé kladli na srdce, tak to bylo to, že člověk by se měl při koupání vždycky osmělit, neměl by do vody skákat rozehřátý, spocený a tak dál. Dodržují tohle lidé?
2: Já si myslím, že ano. Je to pořád to je jedna z těch kladných věcí, která pokračuje napříč generacemi a u nás na Lipně tam vzhledem k tomu, že teďkon jsou tam pláže poměrně velké a voda nízká, mělká, daleko do vody, tak než tam ti lidé dojdou, tak se stihnou osmělit.
1: Samozřejmě další z těch častých pravidel zní neskákat do vody v místech, kde neznám hloubku. Opakujeme to znova, hladina Lipenské nádrže v současnosti možná taky dá se říct na historickém minimu. Má to spíš v posledních letech tendenci klesající, je to prostě pod dlouhodobým normálem. Setkáváte se třeba i na té Lipenské přehradě s takovými případy, které mají bohužel často velmi nepříjemné až fatální následky, že prostě lidé skočí, řekněme, z nějaké skály nebo z nějakého terénu do míst, kde neznají tu hloubku a pak se vlastně může stát, nedej bože, nějaký malér.
2: Tím, že Lipno není úplně skalnaté, je hodně v rovině, tak tam tohle to úplně nemáme. Nicméně apelovala bych na lidi i třeba na paddleboardech, na šlapadlech, tím, že je právě ta nízká hladina, tak tam vyvstává jeden problém a to, že tam byl les, je tam poměrně hodně pod vodou zatopených ostrůvků, je tam hodně, který teďkon vylejzají, je tam hodně pařezů, které nejsou pod hladinou vidět a nějaké skoky i třeba zdánlivě daleko od břehu, tak se tam můžou potkat s nějakou překážkou pod hladinou, což vnímám v tuhle chvíli jako asi nejnebezpečnější věc.
1: No, já jsem byl o víkendu se koupat na jednom rybníce, viděl jsem, jak tam děti radostně skákají do vody. Popravdě nikdo si z nich neozkoušel, jaká je tam hloubka, jestli vůbec je tam nějaká hloubka, nebo jestli je tam mělčina. Čili tohleto pravidlo samozřejmě aplikovat lze kdekoliv jinde, nejenom na Lipenské přehradě.
2: Určitě a nejenom i na rybníku, ale kdekoliv pod jezem, tam se může naplavit nějaká kláda, i když to tam znáte, tak vodáci by měli nad jezem zastavit v dostatečné vzdálenosti, jít se podívat opravdu, jak ten jez nebo pod ním to vypadá a jestli tam jsou nebo nejsou nějaké překážky a hlavně v tom masovém měřítku teďkon, co je, tak být k sobě ohleduplní, protože vy, abyste měli to plavidlo ovladatelné, tak musíte být rychlejší než ta voda a je potřeba si uvědomit, že když jedete na raftu, tak to nějak sjedete i s tou vodou a necháte se splavit, ale takový kánoe potřebují být rychlejší, potřebují delší vzdálenost, aby nabrali rychlost a když jim to tam potom profrčí těsně před nima, nějaký jiný vodák nebo rádoby vodák, tak to vůbec nebývají jako příjemné situace.
1: No, jak jsme zmínili, vy máte sice stanici v kempu Modřín, to znamená nad přehradou, ale těsně pod přehradou už začíná ta oblíbená vodácká destinace ve Vyšším Brodě, čili předpokládám, že s vodáky máte bohaté zkušenosti.
2: Máme, já jsem vyrostla ve vodáckém oddíle, takže vím, o čem mluvím a v těchto dnech úplně na vodu nejezdím.
1: Můžete posluchačům, já tuším proč samozřejmě, ale můžete posluchačům zmínit proč.
2: Protože to, co se kdysi dávno říkalo, že to, co je před 11. na vodě, není vodák, ale přízrak a mělo to svá určitá pravidla, tak teď se tam setkáváme mnohdy s tím, že tam fakt lidi jedou jenom jako a o té vodě nic neví. Takže jsou to takový, jako, neříkám, že vždycky, ale mnohdy vodáci takový na baterky.
1: No, zároveň ty první červencové dny, začátek prázdnin, je tradičně spojený opravdu s největším provozem na té, řekněme, vodácké cestě z Vyššího Brodu, třeba do Boršova nebo do Zlaté Koruny. Ten provoz je zrovna v těchto dnech možná asi vždycky nejhorší.
2: Určitě ano. Teď jsem zrovna byla v jedné půjčovně, tak říkali, že už týden říkají, že nemají jediný plavidlo na půjčení. Takže je to tam velmi, velmi frekventované a říkám, je potřeba být k sobě ohleduplní, protože i na jednoduchém jezu se dá utopit.
1: Samozřejmě s tím vodáctvím taky hodně souvisí požívání alkoholu, ale o tom se s Šárkou Bráchovou, vodní záchranářkou, budeme bavit ještě za malou chvíli.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Šárko, vy jste na Lipně 30 let, jestli se nepletu, a příští rok zase váš českobudějovický poboční spolek Českého červeného kříže oslaví 45 let. Změnila se podle vás za tu dobu mentalita lidí ve vztahu k bezpečnosti při pobytu ve vodě a u ní k lepšímu, když třeba zůstaneme u toho Lipna?
2: Já si myslím, že poměrně dost pracujeme teď na osvětě, na prevenci, snažíme se tady na jihu, máme několik spolků vodní záchranné služby, všichni jsou poměrně aktivní a snažíme se edukovat jak ve školách děti, tak veřejnost na různých akcích preventivních, na různých dětských dnech. A sami pořádáme různé propagační, máme aktivity a snažíme se vzdělávat obecně nejenom vlastní členy, ale i veřejnost.
1: Já jsem zmínil už v úvodu to číslo, které podle mě není úplně pozitivní. V Česku ročně utone zhruba 200 lidí, což je asi dvakrát až třikrát víc než v západních zemích. Samozřejmě při přepočtu na obyvatele. Proč je podle vás tohle číslo v porovnání s našimi západními sousedy tak vysoké? Troufnu si tvrdit, že je docela vysoké.
2: Určitě je vysoké. A já si myslím, že to souvisí s naší mentalitou, s množstvím vodních ploch, které máme v České republice a mnohdy i s tím alkoholem. A v neposlední řadě bylo období, kdy ve školách, teď se to zase vrátilo, aktuálně letos probíhala docela velká diskuze o tom, jestli zachovat nebo nezachovat povinnou školní docházku nebo povinné plavání v rámci školní docházky a byl tam asi 10letý výpadek, kdy to bylo pouze dobrovolné, záleželo to na škole, jestli si dokázala sehnat finance na to, aby mnohdy museli poměrně daleko dojíždět někam do bazénu. A já to pozoruju právě, když učím, ty lidi jsou teď někdy na vysokých školách a mnohdy se fakt potkávám s tím, že jsou, jako, ne že by třeba neuměli plavat, ale jsou nejistí a snaží se sehnat nějaké individuální kurzy anebo prostě nějaký, někde se naučit plavat, že, nebo se zdokonalit.
1: Čili pokud vám rozumím, možná mluvíte i o nějakém, řekněme, legislativním problému, dá se to tak říct?
2: Ono se teďkon mluvilo o tom, jak vlastně zajistit to vzdělávání. To povinné školní plavání by mělo zůstat. Nevím o tom úplně detaily. Nicméně se mluvilo o tom, že by to mělo být nějakým způsobem v jurisdikci učitelů tělesné výchovy, ale co si budeme, ne všichni mají k té vodě kladný vztah. Jsou i jiné obory, které ti tělocvikáři dělají, a za mě by měla určitě zůstat ta povinná školní docházka v rukou profesionálů.
1: Když se vrátíme opět k tomu alkoholu, jak jsem slíbil, i třeba ve vztahu k těm vodákům. Nepij, když jdeš plavat, tak zní název nové kampaně vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Jejíž tváří se stal herec Josef Trojan. Tyto spoty jsou aktuálně k vidění ve vysílání České televize. To znamená jednoduchá otázka. Když se teď zase teda odmyslíme o těch vodáků, tak setkáváte se s alkoholem i při zásazích na Lipenské přehradě?
2: Určitě ano. Mnohdy posádky plavidel jsou pod vlivem alkoholu, ale my, nebo nás můžete potkat nejenom na vodě, ale i na suchu. Máme určitý perimetr, kdy jezdíme i k zdravotnickým výjezdům mimo vodu, a na Lipně jsou kolem celého Lipna cyklostezky, je tam hodně bruslařů, takže i tady se potkáváme s alkoholem.
1: Zároveň hodně barů, třeba různých stánků a tak dále.
2: Určitě.
1: Samozřejmě to klíčové asi, abychom si řekli, člověk posilněný alkoholem se cítí jako všeho schopný, všemocný, ale opak je pravdou, to tělo prostě nemá tolik síly, obzvlášť když jde do té vody. Je to tak?
2: Určitě. Tam dochází vlastně ke zkreslení toho vnímání. Mnohdy právě ti lidé získávají pocit, že to zvládnou na té otevřené ploše. Tím, že jsme většinou žijeme ve městech, tak to vnímání vzdálenosti je úplně nějaké jiné. A to, co na té velké vodní ploše, na té otevřené hladině vypadá jako kousek, tak ejhle, on je to kilometr. A musíme počítat s tím, že když chci někam doplavat, tak já se budu potřebovat ještě vrátit. Takže ta vzdálenost většinou je dvojnásobná.
1: My jsme zmínili vaše kulaté 30. výročí působnosti na Lipně. Obecně bych řekl, že je známo, jak se Lipno nad Vltavou za tu dobu proměnilo, jak moc tam narostl počet návštěvníků i jak se mění ta voda samotná. Ostatně v poslední době je velkým tématem kvalita vody na Lipně obecně, ale samozřejmě se to liší třeba zrovna podle počasí. Ale je podle vás ještě ta návštěvnost Lipenské přehrady na hranici únosnosti nebo už za ní?
2: To úplně nedokážu posoudit. Určitě je tam obrovský rozdíl mezi mimosezónním obdobím, kdy tam jsou pouze stálí obyvatelé, a vlastně sezónou, kdy se tam mnohonásobně zvětší ten objem lidí a je to občas jak na letní plovárně za horkýho dne.
1: Já tam jezdím docela často, tak vím, o čem mluvím, ale aby jsme si taky řekli ta rizika spojená vlastně s Lipenskou přehradou, tak to specifikum je, že Lipenská nádrž leží poměrně vysoko, zhruba nějakých 700 metrů nad mořem. Čem byste řekla, že je tahle ta lokalita nejvíc zrádná? Protože obecně, když jsem se bavil třeba s vašimi kolegy vodními záchranáři, tak vždycky zazní to jediné. Rychle se změní počasí, z jeho západu přijde nějaká bouřka, rázem jsou vlny na Lipně a to je velký problém.
2: Přesně. Tam se během 10 minut dokáže změnit počasí tak, že jsou tam metrové vlny, fouká vítr. Když teďkon je třeba hodně oblíbený dopravní prostředek paddleboard a je to úžasná věc, je to skvělá záchranná pomůcka, ale ve větru prostě ten člověk je unášený vlnama, větrem a není schopen ten prostředek ovládat a vůbec se dostat proti větru a je tam vlastně hračkou toho počasí.
1: Ono to vyzní možná tak trošku velikářsky, jako říkáme Lipno, Jihočeské moře, ale když se zvedne ten vítr, tak to Lipno se opravdu chová jako moře.
2: No, my jsme tady měli na kurzu, protože vodní záchranná služba funguje asi, ono se to pořád mění, zhruba 35 spolků po celé republice. Sloužíme na 18 stanicích první pomoci a přijeli sem na školení kolegové z Orlíku a vyjeli jsme na tu širokou hladinu za Frimburkem a oni přijeli úplně s očima na vrch hlavy, když to řeknu takhle lidově. A říkali, tady je to placatý a široký. A ta každá vodní hladina nebo každá ta přehradní nádrž, kde sloužíme, je jiná. A my už teď máme takovej název, říkáme tomu VZS Erasmus a jezdí se prostě po těch jednotlivých stanicích a sbírají se zkušenosti tak, jak to vypadá někde jinde, protože opravdu ta každá lokalita je jiná.
1: To přesně splňuje vlastně popis toho, když si představíme tu zmíněnou Orlickou přehradu, která leží ve skalnatém údolí. To znamená, ty poryvy větru se tam asi tolik nedostanou. Zase naopak na Lipně tam často prostě opravdu přichází ty bouřky nebo ty srážky z toho jeho západního směru.
2: Přesně, tam když nám začne foukat od hráze, tak víme, že přijde nějaký masakr a vyrážíme na vodu právě sbírat takovéhle zbloudilce. Mnohdy teď zrovna v neděli jsme tam měli takovej, já nevím, s těma utonulejma, co se třeba s kolegové na Slapech nezastavili celý víkend, ale my jsme tam byli na kurzu se psama, ale tak jsme to mohli pozorovat na vlastní oči a dětem tam uplavaly kruhy, takže jsme víme, co to počasí umí, tak jsme vyrazili na vodu a dětem jsme zachraňovali kruhy. No. Pak jsme dostali poděkování, obrázky.
1: Tak to je hezký příběh se šťastným koncem. Vodní záchranářka Šárka Bráchová je dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Za 5 minut bude 11:30 a my vám teď nabídneme krátkou písničku. Hned po ní se k rozhovoru zase vrátíme.
0: Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Dvě minuty zbývají do půl dvanácté, vy stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Snadné je žít, to je písnička, která dozněla od skupiny MIG21. Samozřejmě snadné je žít, ale je potřeba vždycky si dávat pozor. A o tom přesně mluvíme s vodní záchranářkou Šárkou Bráchovou, která je s námi ve studiu. Vaše stanice, Šárko, na Lipenském Modříně během letních prázdnin funguje v režimu 24/7. Jste navíc takzvanými first respondery, takže jste součástí složek IZS. A jak jste sama zmínila, vaše působnost se neomezuje jenom na vodu, ale zasahujete i na souši. Povězte, kolik lidí se přes léto u vás v Modříně vystřídá a jak vlastně ty směny tam fungují?
2: Sloužíme od soboty do soboty v týdenních turnusech. Sloužíme minimálně ve třech lidech, to máme ve smlouvě s hasičským záchranným sborem a většinou, protože jsme v kempu, nejsme nikde na nějakém osamoceném místě, tak se snažíme sloužit v pěti lidech. Právě proto, aby vždycky zůstal někdo na stanici a mohl poskytnout nějakou tu první pomoc těm turistům, kteří tam jsou ubytovaní. A ve třech lidech se jezdí na výjezd. V loňském roce jsme tam měli přes léto 34 dobrovolníků, protože sloužíme i v zimě, pokud je zamrzlá vodní plocha a je otevřená bruslařská dráha, tak letos jsme tam strávili asi 6 nebo 7 víkendů a ve 14 lidech.
1: No, když zmiňujete tu zimu, možná můžu teď trochu odbočit, protože slyšel jsem od jednoho mého známého o takové události, že se muž propadl někde u Černé v Pošumaví do ledu. A sice se propadl v místě, kde je poměrně mělko, ale byl tam nějaký spodní proud, který ho vlastně táhnul pod ten led. To se opravdu stává na Lipně?
2: Pokud tam je opravdu proud a ten dokáže být i na rybníce, tak i tohle to se může stát, pokud se člověk namočí tolik nebo tak nešťastně, že se mu dostane hlava pod vodu a ten proud ho táhne pod tu ledovou kru, tak to může mít fatální následky.
1: My jsme tady se bavili během hudební pauzy a vy jste říkala takovou docela zajímavou, ale pravdivou větu, že člověk se může utopit i v kaluži. Myslíte si, že lidi na to pamatují?
2: Já si myslím, že jak kdo a jak kdy. Jak už jsme se bavili o tom alkoholu, tak tam to úplně není ono, protože ti lidé mnohdy přeceňují své síly a nabývají dojmu nesmrtelnosti a nějakého podcenění situace. Ale myslím si, že je to, každý to máme nějak napsaný tam nahoře, jak tady máme být.
1: Vy jste před třemi lety v kempu Modřín otevřeli novou stanici první pomoci, což pomohlo samozřejmě ke zlepšení zázemí, jak pro samotné záchranáře, tak to zlepšilo i ty podmínky pro poskytování technické a předlékařské první pomoci. S jakou technikou konkrétně pracujete, tedy primárně na vodě, ale samozřejmě i mimo ní?
2: Primárně na vodě, tak tam máme člun 5,5 metru dlouhý, hliníkový MS Boat 550 s motorem 150 koní a výklopným čelem, což je pro nás ohromný přínos, protože je to pracovní člun a my tam máme hodně technických zásahů.
1: To znamená, ta výklopná příď slouží primárně i proto, abyste mohli záchranáře s nějakou, řekněme, obětí nebo s člověkem, kterého zachraňujete, dostat rychle vlastně na ten člun. Je to
2: ano,
1: tak?
2: Ano, to vynesení pacienta na člun je velmi efektivní, je velmi rychlé a šetrné.
1: Vy jste už to taky zmínila, myslím, že to je ve vztahu k vodní záchranné službě důležité dodat, protože je to dobrovolnická činnost a záchranáři tak slouží zadarmo. Daří se vašemu spolku nabírat nové záchranáře, nové adepty?
2: Já si nestěžuju, já jsem ve funkci předsedy 4 roky a za tu dobu se množství členů, řekněme, téměř zdvojnásobilo. A oni se teda souměrně s tím, nebo úměrně k tomu se i množství aktivit zvýšilo a jak teda nabíráme členy mezi dospěláky, tak hlavně mezi dětmi, a to vnímám velmi, velmi pozitivně, že ta další generace se vychovává a bude vědět, jak se v té vodě chovat.
1: To je určitě velmi dobrá zpráva. Co vlastně musí takový záchranář zvládnout? Jak vypadá jeho výcvik?
2: Minimálně musí umět plavat. Ne na vstupu, to jsme taky schopni naučit. Většinou ne úplně dospěláky, tam zdokonalujeme, ale hlavní přínos bych viděla, nebo hlavní pozitivum, že ten člověk má kladný vztah k vodě. A když chce, tak se dá naučit spousta věcí. Učíme především první pomoc, učíme, jak se chovat ve vodě, sebezáchranné techniky, a potom následně to učíme už vlastně od prvních vodnických krůčků. Přijímáme členy od 6 let obecně napříč republikou a my spíš tak od 10, příměstské táboře máme od 6, kdy se ty děti seznamují s vodou, a dospěláky v jakémkoliv věku.
1: Vyzní to jako velmi banální dotaz, ale musí umět vodní záchranář plavat i kraula, nebo mu stačí třeba, když umí dobře plavat prsa?
2: Já teď trošku váhám, jestli to mám říct. Kdysi dávno, když já jsem byla ještě malá a chodila jsem do vodáckého oddílu, tak tam, a je to hodně nadneseně a prosím vás, nepamatujte si to úplně, ale vodní záchranář nemusí umět plavat, musí umět rychle běhat, aby sehnal někoho, kdo plavat umí. Ale kvůli tomuhle tomu výroku měli mý kolegové a instruktoři, kteří mě přivedli vlastně k vodní záchraně a jsem v ní už hodně, hodně dlouho, tak kdysi nějaký polizanice. Ale ono to vlastně jakoby tak je, protože člověka dokážete zachránit i ze břehu a je to pro vás to úplně nejbezpečnější. A jít pro někoho s holýma rukama do vody a snažit se ho zachraňovat, je to nejnebezpečnější pro zachránce, co si vlastně dovedete představit.
1: Vy se věnujete taky vodní záchranařině se psy. Překvapilo mě, když jsem se dozvěděl, že v České republice není žádná organizace, která by se v tomto ohledu specializovala na záchranu z vody, protože u nás jsou pouze, řekněme, specializované skupiny na průzkum v sutinách a na plošné vyhledávání. Když se tak někdo v této problematice chce vzdělat, tak údajně musí prostě vyrazit do zahraničí. Je to pravda?
2: Ona v té sportovní kinologii se učí vodní záchrana se psy. Ale takže ne, že by to ti psy neuměli, ale protože ty psy jsou většinou lehčích plemen, tak tam prostě nejsou ty fyzické síly. Dají se využít jinak, dají se využít třeba daleko víc než naši psy. My máme Novofundlandiany tadyhle ty velký plemena, retrievery, takže tam jsou využitelní spíš třeba na tom ledu, nebo se používají k vyhledávání utonulých osob a tak, ale ten Novofundlandian prostě dokáže utáhnout až 2 tuny a to s malým psem prostě nezvládnete.
1: To je neskutečné, opravdu. No, měl bych ještě hodně, hodně otázek, téma velmi zajímavé, ale protože náš rozhovor se blíží už k závěru, myslím, že by bylo dobré na závěr ve stručnosti připomenout ty nejdůležitější zásady, kterými by se lidé během pobytu v létě u vody měli držet. Tak jaké by to podle vás byly?
2: Tak určitě, pokud jdete plavat, tak nechodit plavat sám. Nechodit plavat pod vlivem alkoholu. Vždycky o tom někomu říct, že jdete plavat. Vlastně já vždycky říkám dětem, jsou to 3 slova. Jdu se koupat a když se vrátíte, tak už jsem zpátky. To je za mě taky tak strašně důležitý, protože pak se nám stává, že vlastně poslední informace byla, on se šel koupat a od té doby se nevrátil. A my potom, to je ten lepší konec. Třeba dítě najdeme někde ve stánku, jak baští hranolky, a nebo už je dávno ve stanu, ale jsou to zase další tři slova, které nebolí a určitě pomůžou minimálně tomu stresu neskutečnému, když nevíte, kde ten člověk je a musíte ho hledat. Takže dát o sobě vědět, nechodit plavat sám, používat, když jdete plavat na otevřenou vodu, plavecké bojky, protože ty jsou vidět na té hladině na rozdíl od hlavy. A když s vás při plavání prsou nic jiného nekouká, a nebo při kraulu jenom občas cákáte rukama, a hlavně děti hlídat a hlídat. A za mě malinký dětičky, proč je budu spát do kruhu a nenechat, nebo proč je nenechat si čvachtat na tam, kde stačí, jenom na břehu a učit je, že ta voda je fajn a je to kámoš.
1: Předsedkyně vodní záchranné služby Českého červeného kříže v Českých Budějovicích, lipenská vodní záchranářka Šárka Bráchová byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Šárko, díky moc za váš čas, samozřejmě za všechny cenné rady, no a hlavně, ať se vám daří nejenom na vodě. Naslyšenou.
2: Děkuji moc a díky za pozvání.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. Dávejte na vodě pozor. Před námi je teď ještě tradiční rozhlasový sloupek, který vám nabídnu po hrubě už za chvíli, tak si na to počkejte. Matěj Vodička vám od mikrofonu přeje krásný den. Dopoledního

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Dnes je čtvrtek 2. července, svátek mají Patricie a Alma a v 11 hodin a 47 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. A dnešní den je taky Mezinárodním dnem proti zapomínání. To je den, který bychom si, pokud na něj tedy nezapomeneme, měli určitě připomenout všichni. Kdo z nás nikdy nezapomene brýle, klíče, mobil? Poslechněte si rozhlasový sloupek Jiřího Březiny staršího. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Také zapomínáte? Třeba peněženku, i když tu teď moc nepotřebuju. Ale klíče nebo brýle potřebuju pořád. A hlavně potřebuju mobil, protože v něm mám teď tu peněženku. Neudržím v hlavě nákupní seznam ani termíny. Kdy mám, kde být, komu zavolat, co zařídit. A což ta spousta zapomenutých slibů. Samozřejmě si to všechno můžu psát, ale tím se nároky na paměť spíš stupňují. Počítejte. Nezapomenout si zapsat, nezapomenout se podívat a ještě k tomu vědět kam. Dobře, do mobilu. Jen teď ho někde nezapomenout. Naposledy v ordinaci jsem měl štěstí, vzpomněl jsem si už na schodech. A moje paměť se jen zlomyslně šklebí. Mimochodem, všimli jste si, kolikrát se od vlastní paměti distancujeme, abychom na ní mohli něco svést? Jasně, že jsem chtěl přijít, ale ta moje paměť. Promiň, nesu to pozdě, ale paměť mě v tom nechala. My se snažíme, máme dobrou vůli, jsme odpovědní, kompetentní, stále ve střehu. Ale paměť nám to všechno zkazí. Není to divné, tolik selhání za jediný den? Kdyby nám stejně často jako paměť selhávalo srdce, málo kdo by se dožil puberty, snad kromě účetních. Zapomínání mi způsobilo dostatek trapasu, abych měl důvod o něm přemýšlet a vzývat bycha. Kdybych si to napsal, kdybych se koukl do kalendáře, kdybych si ten mail vytiskl. Jenže když o paměti přemýšlím víc, ten černý obraz univerzálního viníka náhle bledne. Třeba vůni lip na naší návsi si budu určitě pamatovat do smrti a naskočí mi pod kteroukoliv kvetoucí lípou. Podívám se na svůj starý školní penál a vidím naši třídu, spolužáky i kantory. Funguje i kdejaká stará fotka. Špičkový výkon paměť předvádí, když si někam odložím nakousnutý chleba. Proto a pro mnoho jiného nemohu pochybovat o tom, že mi paměť funguje skvěle. Jen si vybírá a Bůh ví, proč považuje za důležitější vzpomínky z dětství, než odjezd autobusu nebo mléko v nákupním seznamu. O termínech všelijakých veledůležitých formulářů ani nemluvím. Přeji vám hezký den.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hocou spíší finajmout dám. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší finajmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: choď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho, jo, ho, ho, jo, ho, ho.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Tento týden ohlašují poledne zvony z kostela svatého Václava v Dráchově na Táborsku. Dneska se rozezní souzvuk všech tří zvonů, které vytvářejí charakteristický durový kvintakord. Uslyšíme dvojici novodobých zvonů Maria a svatý Cyril, které roku 1970 ulil Karel Schwarz v Českých Budějovicích. Jejich pořízení zaplatil dráchovský farář Jiří Jilí Bous, bývalý politický vězeň pronásledovaný komunistickým režimem. Pomohli mu taky farníci, kteří přispěli nejen penězi, ale i potřebnými surovinami, mědí a cínem. Oba nové zvony posvětil 8. listopadu roku 1970 českobudějovický biskup Josef Hlouch. A rozezní se i krásný gotický zvon svatý Václav, který roku 1503 ulil zvonařský mistr Bartoloměj v Praze na Novém Městě.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V Kyjevě při vlně ruských vzdušných útoků zahynulo podle záchranářů 17 lidí. Už na konci července projedou řidiči novým úsekem dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Zástupci města Jindřichův Hradec s veřejností dnes projednají změny územního plánu. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech ke 24 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendyková. Počet obětí ruského útoku v Kyjevě stoupl na 17, oznámili to ukrajinští záchranáři na sociální síti. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko dříve informoval o 13 mrtvých a 86 zraněných. Rusko vyslalo na ukrajinské hlavní město na 70 raket a skoro 500 dronů. Zasáhly hlavně obytné domy a civilní infrastrukturu.
2: Záběry z ruského vzdušného úderu se na sociálních sítích objevovaly od půlnoci až do rána, kdy se nad Kyjevem vznášely sloupy kouře. Některé požáry se doteď nepodařilo uhasit. Dopady raket a dronů nebo jejich trosek úřady hlásily z více než 30 lokalit v několika městských částech a šlo hlavně o obytné domy. Před chystaným masivním útokem varoval obyvatele Ukrajiny prezident Volodymyr Zelenský, který se do Kyjeva spěšně vrátil z evropského summitu v Irsku. Na ruských sociálních sítích se objevily záběry hořící rafinérie společnosti Lukoil Ukstova v Nižněgorodské oblasti, kterou zasáhly ukrajinské drony. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se otevře o měsíc dříve. Řidiči po 3,5 kilometru dlouhém úseku, který stál zhruba 900 milionů korun, projedou už na konci července. Ředitelství silnic a dálnic tak chce částečně ulevit provozu v letní sezóně, kdy denně projede po dálnici na 20 tisíc aut. Na trase jsou dva mosty, jeden nadjezd a jedno mimoúrovňové křížení. Dnes se pokládá závěrečná obrusná vrstva v rámci hlavní trasy, uvedl vedoucí projektu Pavel Fišar. Lidé v Jindřichově Hradci dnes mohou diskutovat s vedením města o navrhovaných změnách územního plánu. Veřejné projednání začne v 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Klášterské ulici. Architekti představí upravený návrh změn a odpoví na dotazy veřejnosti. Pokračuje místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk z Hnutí Naše Česko.
3: Změna územního plánu číslo 2 se jedná několik desítek podnětů napříč celým katastrálním území Jindřichova Hradce, včetně jeho místních částí. A změna územního plánu číslo 4 se jedná pouze jenom lokality na Palici. Obě dvě změny bychom dnes měli veřejně projednat.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1020 hektopaskalů. Na jihu Čech bude odpoledne polojasno, večer přechodně až jasno. Teploty budou mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách do 20. Vítr bude slabý, přechodně až mírný, severozápadní. V noci budou teploty mezi 17 a 14 stupni. Zítra bude zpočátku převážně oblačno, pouze výjimečně se slabými přeháňkami, které budou ustávat. Odpoledne bude polojasno a později večer se začne vyjasňovat. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách maximálně k 19. Mírný severozápadní vítr bude později večer slábnout. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Chlaponicích na Písecku zasahují záchranáři u střetu auta s chodcem. Nehoda se vyšetřuje na silnici 23 mezi Novou Olešnou a Jarošovem nad Nežárkou na Jindřichohradecku a pozor také na silnici 22 u Drahonic na Strakonicku. Ve směru na Skočice je na vozovce olej a může to klouzat.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Ano, a k mikrofonu se 6 minut po 12. taky vrátila Hanka Šoberová. Přeji vám dobrý a ničím nerušený poslech a taky dobrou chuť k dnešnímu obědu. K tomu všemu snad vás potěší i pěkná písnička. Mám tady gratulace, které budeme postupně během 12. a 13. hodiny odbavovat. A hned tady mám první přání. Prosím vás, zahrajte pěknou dechovku od Moravanky v Tej Milocké Bažantnici Mílovi Hladíkovi z Hartvíkova. Letos se stal dědou a pěkně si to užívá. Je to chlap velmi šikovný a pracovitý. Mám to štěstí, že je to už 55 let můj skvělý brácha. Děkuji za dlouholetou spolupráci na farmě a přeji za celou rodinu především pevné zdraví, kopec štěstí a s kamarády myslivci krásné zážitky, mnoho a mnoho dalších let. Z Hartvíkova do rádia díky a ty dechovky nám tam udržte. Zdraví Štěpán Hladík. Tak Štěpáne, díky za podporu a Moravanka hraje pro vašeho bratra, ale taky pro vás. Ať vám to vydrží.

Paní Marie Buchtová z Břežan na Klatovsku oslavuje kulatiny. Všechno nejlepší k životnímu jubileu vám, paní Buchtová, přeji zastupitelé obce Břežany. Dne 2. července slaví své krásné životní jubileum 60 let pan František Matej ze Zdíkova u Vimperka. Pan František je členem tamního sboru dobrovolných hasičů. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let vám přejí hasiči ze Zdíkova. Hraje Doubravanka.

kvůli písnička Doubravanka dohrála písničku Ptáček na větvi. A já tady mám vlastně ještě jednou přání pro pana Františka Mateje ze Zdíkova u Vimperku, ale je taky od hasičů, akorát ho poslal asi někdo jiný, tak to přání nebudu opakovat, nicméně hodně tam na vás myslí, pane Františku, a věřím, že i písnička, která následuje, se vám bude líbit, protože se jmenuje Hasičská a hrají Šumavanka. Tak to myslím, že sedí docela dobře, ale my ji pošleme taky po panu Petru Kubatovi do Těšínova, který slaví dneska 60. narozeniny. K narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody vám přejí zastupitelé obce Petříkov.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Obec Pěčnov si vzpomněl a nechává zahrát paní Marii Šímové, právě taktéž z Pěčnova, k jejím narozeninám. Přeji vám, paní Šímová, hodně štěstí, zdraví a mnoho krásných chvil strávených s rodinou a vašimi vnoučaty. K dnešní 70. posíláme pěknou písničku pro pana Štefana Smolena z Benešova nad Černou. Přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti v životě a pořád dobrou náladu a hlavně klid a pohodu. Přeje paní starostka a všichni zaměstnanci obce, se kterými jste pracoval. Hraje Budvarka.

Pokud byste měli náladu dneska na příjemné posezení z Dudáky ze Strakonic, tak se vydejte do domova seniorů mistra Křišťana, protože městská knihovna Prachatice tam pořádá právě literární kavárnu společně z Dudáky ze Strakonic a myslím, že by to mohlo být příjemné spojení a vůbec hezký program na dnešní odpoledne, takže 14. hodina začátek, jste všichni srdečně zváni. No a my jdeme hrát dál na přání. Pan Jaroslav Lívanec z Horního Záhoří oslavuje kulatiny. Obecní úřad Záhoří vám přeje do dalších let všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Prosíme zahrát písničku pro paní Věru Knitlovou k jejím narozeninám. Jsou to taktéž kulatiny a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let. Podepsán pan starosta z Vrábče. A zahrají vám Božejáci počáteckou polku.

Paní Marie Malá z Benešova nad Černou oslavuje taktéž dneska polokulatiny má. Milá Maruško, k tak významnému životnímu výročí ti ze srdce přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, radosti a štěstí. Boží požehnání a mnoho dalších spokojených let se všemi, co tě mají rádi. Máme tě rádi. Podepsání Jarka, Erich a kdyby tvůj manžel Bohumil žil, určitě by se k našemu přání připojil. No a vaši milí si pro vás vybrali písničku od jihočeské Lipkovanky Přátelé nám zůstanou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Ano, na frekvenci 106,4 posloucháte písničky pro radost a věřím, že potěšíme právě teď do Vodňan. Prosíme zahrát pěknou písničku k narozeninám panu Jindřichu Holkovi z Vodňan, rodáka z milovaného Písku Portyče, k jeho krásným narozeninám. Všechno nejlepší, hodně a hodně zdraví, klid i pohodu přejí děti Jindra i Petruška s rodinami, švagrové Jarda i Pepí k Klímu s rodinami a manželka Alena. A přejete si píseň Zlatá od Zlaté muziky. Muziky, muziky, tak tady je.

Mám tu pro vás pozvání na pabouky. Hasiči v Záboří u Protivína totiž oslaví 135 let. Zahraje při oslavách nejstaršího česká dechovka Babouci. Zve vás sbor dobrovolných hasičů, tedy oslavy spojí se srazem rodáků a přátel osady Záboří. Program začne ve 13 hodin a chybět nebude ani hudební doprovod a právě Babouci vám zahrají k tanci i poslední. Jinak pořadatelé zvou na odpoledne plné setkávání, vzpomínek a taky dobré muziky a všechny současné i bývalé obyvatele Záboří, ale i ostatní návštěvníky, kteří by si chtěli poslechnout nějakou pěknou muziku. No a Babouci, to bude v sobotu. Jenom tak pro upřesněnou, myslím, že jsem to neřekla, takže to je tato sobota. No a v neděli Babouci taky nebudou zahálet a vydají se na pouťovou zábavu pod Lipami v Sedlovicích, kde budou možná užívat poutě, ale budou hlavně vystupovat od 15 hodin. Připravený je parket, je připravené občerstvení, no a pro nepřízeň počasí v tomto případě bude nachystán stan, i když meteorologové snad žádnou nepřízeň neočekávají, ale všechno vždycky štěstí přeje připraveným. Víte, jak se to říká. No a teď už Babouky, kdybyste se na ně nejeli podívat, tak vám je alespoň pustíme v éteru Českého rozhlasu České Budějovice. Tak jednak budeme hrát ještěnu pro paní Marii Malou, té přišlo ještě jedno přání, sice od přátel, to už zaznělo, a ještě tady z obecní úřadu. Přejeme hodně zdraví, štěstí, klidu a radosti do dalších let. Zastupitelé obce Benešov nad Černou. Josef Soukup z Jindřichova Hradce, i on má dneska narozeniny. Prosíme zahrát písničku pro našeho oslavence. Milý tatínku, všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a životní pohody. Hodně lásky. Ti z celého srdce přeje manželka. Manželka, syn Vojta s manželkou Petrou a vnuk Šimonek. No a hrají Babouci, Zvonění pravdy.

orchidejí pár v podání rožmitálské venkovanky pošleme dalším oslavencům. První je Hanka Šrenková z Velešína. Milá babičko, k tvým narozeninám ti přejeme hodně zdraví, radosti, pohody a co nejvíce příjemných chvil strávených na chalupě v Třebíčku Benešova nad Černou. Moc ti děkujeme za skvělé zázemí, které nám společně s dědečkem poskytujete a péči, se kterou nás při našich budovatelských aktivitách hýčkáš. Vážíme si toho, jsou to vaše dveře pro nás vždy, nebo že jsou, vážíme si toho, že vaše dveře jsou pro nás vždy otevřené. Přejeme ti krásné narozeniny, stále dobrou náladu, hodně energie a optimismu do dalších dnů. Přání do koutu jižních Čech posílá dcera Hanka s rodinou. Tak věřím, že orchideje přijdou k chuti, no ale ještě pošleme písničku panu Miroslavu Svačinovi do Drhovic, který oslavuje kulatiny. Je mu 80 let dneska, k životnímu jubileu přejí hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní pohody členky kulturní komise v čele se starostou obce Drhovice.

Ale abychom nezvali jenom na babouky, mám tady i pozvánku na další kapely. Takže vezměte kruce kalendáře nebo poznámkový blok, abyste si mohli napsat data. Já to beru možná i podle svého, protože co si nenapíšu, to už dneska pomalu nevím. Takže možná jste na tom lépe, tak trénujte paměť. Vydat se můžete na 100 let sboru dobrovolných hasičů do Něchova. Zvou vás tam hasiči 4. tedy v sobotu. Na návsi se uskuteční program. Vše to odstartuje od 13 hodin a celým dnem bude provázet kapela Kašovanka. Festival dechových hudeb se koná v Kramolíně u Jílovic v sobotu u místní hasičárny a zahraje Kramolínka, Chmelovanka, Flamendři, Petříkovská muzika a přidá se i Regent. No a ještě jedno pozvání, sbor dobrovolných hasičů Bezděkov Hradiště u Chanovic zve na neděli 5. července na odpolední posezení s dechovkou, a to konkrétně s Doubravankou. Program začne ve 14 hodin na místní návsi a potrvá až do hodiny 20. Tak tip na tento víkend, pokud ho chcete strávit s pěknou písničkou a dechovkou, ale my teď jdeme ještě hrát. V tento den posílá kapela Jihočeská Podhoranka krásnou písničku své dlouholeté kamarádce a fanince paní Marii Kotrchové z Bytíze u Příbrami k jejím krásným 83. narozeninám. Přejeme především pevné zdraví, štěstí a osobní pohodu. Nech ti naše písničky přinášejí vždycky jenom radost, veselou mysl a dobrou náladu. Za kapelu všichni muzikanti a zpěváci. A ještě jedno přání, milá Maruško, my ti přejeme hodně moc zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny a všech setkání na hezké dechovce. To přejí dcera Lenka s celou širokou rodinou, taky fanklub Doubravanky, celá kapela Doubravanka, no a všechny kapely, které poctíváš návštěvou na jejich vystoupeních, a všichni, co tě mají rádi. Podepsán je Láďa Hřídel. No a my samozřejmě pošleme písničku od, jak už jsem zmiňovala, Podhoranky. Tady je

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. V Kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: 5 minut zbývá do hodiny 13. Mám tady poslední dnešní přání. Pokud byste i vy chtěli nechat zahrát někomu blízkému, tak využijte formulář na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz. Tam v záložce pořady dohledejte písničky pro radost. Je tam kalendář, kliknete na konkrétní datum, no a napíšete přáníčko a vyplníte takový skutečně jednoduchý formulář, kde by bylo obsazeno, může se to stát, pokud nepíšete včas úplně tak jako hodně dopředu, některá ta data jsou inkriminovaná a jsou hodně obsazená, tak potom zvolte to nejbližší možné. No a je už zmiňovaná poslední gratulace dneska. Prosím o zahrání písničky Tvé vlasy kvetou, maminko. Pro naší maminku, babičku a prababičku Marušku Mrázovou z Obor, která dneska slaví své 90. narozeniny a zároveň i jmeniny. Hlavně hodně zdravíčka a božího požehnání ti přejí tvoje 4 děti, Maruška, Jituška, Janička a Jiříček s rodinami. Buď tady ještě dlouho s námi, máme tě moc rádi. Přání také od tvých milovaných vnoučat Radečka, Teresky s Jakoubkem, Janičky s Adámkem a Jiříka a nakonec ty nejmenší pravnoučátka Andrejka, Jakoubek, Matýsek a Adámek. Maruško, sedni si na chvilku s námi a pozvedni sklenku na zdraví. Máme tě všichni moc rádi. Užij si tento krásný den.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi a rozšířilo jeho delegaci na nadcházející summit NATO v Ankaře. Na letní tábory v Jihočeském kraji letos přijede přes 27 tisíc dětí. Výstava s názvem UNICEF v Česku, Česko v UNICEF, připomněla v Českých Budějovicích 80-letou historii organizace. Teploty na jihu Čech dneska vystoupí k 26 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi Petru Pavlovi mandát pro nadcházející summit NATO v Ankaře. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hradu Vojtěch Šeliga. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých bude Česko na summitu vycházet. Podle Šeligy taky rezort rozšířil delegaci prezidenta a akreditoval mu víc zaměstnanců kanceláře.
3: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
2: Rozšíření své delegace prezident požadoval po tom, co jí rezort výrazně zredukoval a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní. Pořadatelé dětských táborů nahlásili na začátku července jihočeským hygienikům přes 250 akcí, kterých se zúčastní na 27 tisíc dětí. Je to míně než loni. Naprostá většina táborů jsou klasické pro větší skupiny dětí. Jihočeští hygienici už v tomto týdnu začali s kontrolami, dodává jejich ředitelka Květoslava Kotrbová.
4: Na prázdniny máme naplánováno 123 kontrol. Reagujeme samozřejmě především na aktuální situaci na táborech a počet provedených kontrol bývá nakonec ještě vyšší. Z praxe víme, že hlavně v průběhu července budou další akce přibývat.
2: Výstava s názvem UNICEF v Česku, Česko v UNICEF ukázala na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Práci dobrovolníků nebo příběhy nadaných dětí. Expozici popsala výkonná ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
5: Chceme upozornit na tu hodnotu solidarity a lidskosti, že i malá věc pomůže. Takové to všímání si potřeb toho, že stále existují lidé, kteří potřebují pomoc někoho jiného. To je možná to hlavní sdělení téhle výstavy.
1: Počasí.
2: Jih Čech je polojasný, večer čekáme přechodně až jasno, teploty se pohybují kolem 24 a na horách do 20 stupňů. V noci se ochladí na 17 až 14 stupňů. Ráno bude převážně oblačné, výjimečně se slabými přeháňkami a začne sílit vítr. Odpoledne čekáme polojasné nebe, později večer se bude vyjasňovat. Maximální teploty budou zítra mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří kolem 17 stupňů. Mírný vítr bude foukat od severozápadu, večer začne slábnout a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Se zdržením zhruba na 10 minut počítejte na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích. Je tam odstavené osobní auto a tvoří se tam kolony. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
6: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
7: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste napilno?
1: No, měl jsem napilno, zapať pánbu jsem měl napilno, hráli jsme s kapelou hodně, to možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně. Letos slavíme takové malé výročí, i když teda Petr Bende band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši. Tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo, a kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska.
1: Tak byl to určitý stupínek 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak pudově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem tam potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No,
0: hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel vlastně. Uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes? Nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe, nebo lépe natočit píseň, nebo lépe ji složit, nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, no písničkám, nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum. Takže když se ohlédnu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku. Nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po snad 20 letech poslechnout. A vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval. Že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období z začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíček, Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
0: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašlivou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Rosic, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru a samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, tady se to trošku tak jako propojuje, kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemáme rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, po případě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za to, za dva roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinu ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími
0: tedy
1: hity.
0: Tedy Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. A já jsem chtěl takový, nejenom takhle tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethoven z Karlovi Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili pánové a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
5: Jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě. Tak jsem, proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, je 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je to takový průřez vlastně ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík. Takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto nesmazatelné. Zatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září. Ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj, vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i zavři oči a jdi spát. Uhum. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, že žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala, zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr tak. Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album od roku 2016 a těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhletu cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, to slibuju už další dobu. Ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven. A hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivoplickou jsme se rozhodli psát dál. Ivoplicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivoplicky. A bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak.
0: Vychází to.
1: To jsem si ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce. Brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice, dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně, letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombíříka. Turné samozřejmě už je naplánované v tuhletu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta a divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s náma jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec, úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: v pohodě a jsou jeden, oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
1: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika.
0: Vede sport. Jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
1: Je v něčem teď to otcovství jiné?
0: Je určitě více pro mě klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super. Vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
1: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem Pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
0: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
1: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
0: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
1: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: a jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi, od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. Nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další, Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinu s dirigentem Robertem Kružíkem, a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě někdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti, a ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil, a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi, a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří spolupracovali. Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách, že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Já většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů Moc Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku, a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme se mohli popovídat, a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání. Mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Řidiči už na konci července projedou částí dálnice D3 u hranic s Rakouskem. Svrap se v Česku dál šíří, hygienici hlásí přes 7100 případů. Oproti loňsku je to výrazně víc. Fotbalové Táborsko zůstane ve druhé lize, klub nabídku na postup do nejvyšší soutěže odmítl. V noci klesnou teploty ke 14 stupňům. Pohodové odpoledne vám přeje Petra Pitra. Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se otevře o měsíc dřív. První řidiči by ho měli projet už na konci července. Urychlení dostavby 3,5-kilometrového úseku umožnilo příznivé počasí. Podle vedoucího projektu Pavla Fišara ze společnosti Světelsky by měla být finální vrstva dálnice položená ještě dneska.
2: Pokládáme poslední závěrečnou vrstvu na hlavní trase. Dneska jsme tady zhruba od 5 od rána. Položíme dneska zhruba nějakých 1800 tun. Počítáme, že kolem 7-8 hodiny večer bychom měli být hotovi.
0: Svrap se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, zhruba o 40% víc než ve stejném období minulého roku. Nejvíc nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Informovali o tom hygienici na síti X. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Zdravotníci varují, že při zanedbání léčby se stav může vážně zkomplikovat. Letos už v souvislosti se svrapem zemřeli 4 lidi. Hygienici zároveň apelují na rychlou léčbu a důslednou hygienu, aby se nákaza dál nešířila. Lidi v Jindřichově Hradci dneska můžou diskutovat s vedením města o navrhovaných změnách územního plánu. Veřejné projednání začne v 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Klášterské ulici. Architekti představí upravený návrh změn a odpoví na dotazy veřejnosti. Pokračuje místostarosta Radim Staněk z Hnutí Naše Česko.
3: Změna územního plánu číslo 2 se jedná několik desítek podnětů napříč celým katastrálním území Jindřichova Hradce, včetně jeho místních částí. A změna územního plánu číslo 4 se jedná pouze jenom lokality na Palici. Obě dvě změny bychom dnes měli veřejně projednat.
0: Písemné připomínky můžou lidi posílat městu do 17. července. Sport. Vedení fotbalového Táborska se rozhodlo nevyužít nabídku Ligové fotbalové asociace na postup do nejvyšší soutěže a zůstane ve druhé lize. Klub to oznámil na svém webu. Za hlavní důvody uvedl situaci kolem stadionu v Českých Budějovicích a nedostatečný čas na sestavení kádru schopného hrát první ligu. Místo po vyřazené Karviné teď asociace nabídne Artisu Brno.
1: Počasí.
0: Jihčech je polojasný, večer čekáme přechodně až jasno, teploty se pohybují kolem 24 a na horách do 20 stupňů. V noci se ochladí na 17 až 14 stupňů. Ráno bude převážně oblačné, výjimečně se slabými přeháňkami a začne sílit vítr. Odpoledne čekáme polojasné nebe, později večer se bude vyjasňovat. Maximální teploty budou zítra mezi 21 a 24 stupni, na horách kolem 17. Mírný vítr bude foukat od severozápadu, večer začne slábnout. Biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Se zdržením počítejte v Českých Budějovicích. Na Strakonické ulici se srazilo nákladní auto s osobním a tvoří se tam kolony. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hodin a téměř 5 minut. Písničky, které nestárnou, a čtvrtek před prodlouženým víkendem, který slibuje celkem příjemné počasí. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná Jihočeské odpoledne. V této hodině jako obvykle přidáme aktuální příběhy z našeho kraje i další penzum zajímavých informací. Když jde Američan na velký stadion sledovat sportovní zápas, často si předtím udělá párty s občerstvením u auta na parkovišti. Během fotbalového mistrovství světa jsou možnosti omezené, ale náš zvláštní zpravodaj přece jen před utkáním Spojených států s Bosnou, takzvaný tailgating, taky by zkoušel, jak uslyšíte v dnešním zápisníku. Povodí Vltavy opravuje jez na řece Otavě u Heringova mlýna nedaleko Písku. Rekonstrukce zlepší jeho technický stav a zároveň umožní lepší migraci ryb díky novému přechodu. Podrobnosti už za chvilku. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině to budou Bee Gees, Jaroslav Samson Lenk a právě teď Karel Gott.

0: Vysočina, přátelé, jenom ne laciné víno. Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Je na řece Otavě, nedaleko Heringova mlýna u Vrcovic na Písecku, se proměnil v jedno velké staveniště. Z původní stavby po rekonstrukci nezůstane vůbec nic. Povodí Vltavy za téměř 48 milionů korun staví nový jez s rybým přechodem.
1: Tady stojíme na pravém břehu u části jezu, která už je po kompletní rekonstrukci. Vybouralo se staré jezové těleso, včetně založení štětovnic a veškerých starých historických konstrukcí.
2: Opravu jezu u Heringova mlýna, nedaleko Vrcovic na Písecku, mi popisuje zástupce investora Pavel Maňák z Povodí Vltavy.
1: Jsme se rozhodli zachovat ten původní tvar jezu, který je tvaru V, a to jednak z důvodu zachování nějakého historického rázu. Vždycky je určitá jistota jít do toho, co známe, kde to postaveno bylo, protože jinak se vystavujeme rizikům takzvané stavby na zelené louce, kde nás může něco překvapit, může to vést k prodražení staveb.
2: Na pravém břehu už je také hotový rybí přechod. Ukazuje mi ho David Švet z odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku.
3: Když se podíváte tímhle směrem, tak se jedná o takzvaný štěrbinový rybí přechod podlouhého tvaru, který se vlastně skládá z přepážek a štěrbin, kudy proplouvají ryby. Tento typ rybího přechodu můžeme přirovnat k jakémusi vodnímu rybímu schodišti bezbariérovému, který vlastně pomáhá překonat všem druhům ryb rozdíl mezi spodní a horní hladinou nad rybím přechodem.
2: Součástí tohoto rybího přechodu je i 25 odpočinkových zón, vysvětluje David Švet.
3: Tý odpočinkové zóně, to znamená jakési tůni, se voda zpomalí a ryba si odpočine předtím, než začne překonávat další úsek, další štěrbinu proti proudu.
2: U vodní elektrárny přibyl takzvaný odpuzovač ryb, což je taková zvláštnost.
3: Zabraňuje migrujícím rybám, aby vplouvali do turbín malé vodní elektrárny a tím pádem se vystavovali úhynu a zraňování.
2: Teď se staveniště přesune postupně na levý břeh řeky Otavy, dodává Pavel Maňák.
1: Dokončené jezové těleso na pravé straně se zaplaví. Musíme kompletně vybourat jak tu levou část jezu, tak takzvanou vorovou propust, která je uprostřed řeky, a dále budeme budovat nové sjezdy do vody, a to jak v nadjezí, tak podjezí, a využívány budou hlavně vodáckou veřejností k přenášení lodí.
2: Rekonstrukce jezu potrvá do konce října. Z Vrcovic na Písecku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Odpoledne běží dál a my k němu přidáme další hudbu i aktuální informace. Voda je fajn, ale někdy umí být pěkně nebezpečná. Své o tom ví lipenští vodní záchranáři. Proč bychom se při letním pobytu u vody měli alkoholu vyhnout obloukem? O tématu byla řeč v dnešním dopoledním vysílání. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tak to bychom si nechali líbit. Snídani v trávě, to se k létu hodí stejně jako voda. A jen těžko si lze představit letní prázdniny bez pobytu u vody a s tím spojenými radovánkami. Je ale dobré mít na paměti rizika a hlavně dodržovat zásady. V Česku totiž utone zhruba 200 lidí, což je v přepočtu na obyvatele dvakrát až třikrát víc než v západních zemích. Zkušenosti s tím mají vodní záchranáři v Lipně nad Vltavou. Jak dnes dopoledne v našem vysílání potvrdila předsedkyně vodní záchranné služby Českého červeného kříže České Budějovice Šárka Bráchová. V rozhovoru s Matějem Vodičkou přišla řeč i na popíjení alkoholu u vody.
1: Nepij, když jdeš plavat, tak zní název nové kampaně vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Jejíž tváří se stal herec Josef Trojan. Tyto spoty jsou aktuálně k vidění ve vysílání České televize. To znamená jednoduchá otázka. Když se teď zase teda odmyslíme o těch vodáků, tak setkáváte se s alkoholem i při zásazích na Lipenské přehradě?
2: Určitě ano. Mnohdy posádky plavidel jsou pod vlivem alkoholu, ale my, nebo nás můžete potkat nejenom na vodě, ale i na suchu. Máme určitý perimetr, kdy jezdíme i k zdravotnickým výjezdům mimo vodu a na Lipně jsou kolem celého Lipna cyklostezky, je tam hodně bruslařů, takže i tady se potkáváme s alkoholem.
1: Zároveň hodně barů, třeba různých stánků a tak dále.
2: Určitě.
1: Samozřejmě to klíčové asi, abychom si řekli, člověk posilněný alkoholem se cítí jako všeho schopný, všemocný, ale opak je pravdou, to tělo prostě nemá tolik síly, obzvlášť když jde do té vody, je to tak?
2: Určitě. Tam dochází vlastně ke zkreslení toho vnímání. Mnohdy právě ti lidé získávají pocit, že to zvládnou na té otevřené ploše. Tím, že jsme většinou žijeme ve městech, tak to vnímání vzdálenosti je úplně nějaké jiné. A to, co na té velké vodní ploše, na té otevřené hladině vypadá jako kousek, tak ejhle, on je to kilometr. A musíme počítat s tím, že když chci někam doplavat, tak já se budu potřebovat ještě vrátit. Takže ta vzdálenost většinou je dvojnásobná.
1: Myslím, že by bylo dobré na závěr ve stručnosti připomenout ty nejdůležitější zásady, kterými by se lidé během pobytu v létě u vody měli držet. Tak jaké by to podle vás byly?
2: Tak určitě, pokud jdete plavat, tak nechodit plavat sám. Nechodit plavat pod vlivem alkoholu. Vždycky o tom někomu říct, že jdete plavat. Vlastně já vždycky říkám dětem, jsou to tři slova. Jdu se koupat a když se vrátíte, tak už jsem zpátky. To je za mě taky tak strašně důležitý, protože pak se nám stává, že vlastně poslední informace byla, on se šel koupat a od té doby se nevrátil. A my potom, to je ten lepší konec, třeba dítě najdeme někde ve stánku, jak baští hranolky, a nebo už je dávno ve stanu, ale jsou to zase další tři slova, které nebolí a určitě pomůžou minimálně tomu stresu neskutečnému, když nevíte, kde ten člověk je a musíte ho hledat. Takže dát o sobě vědět, nechodit plavat sám, používat, když jdete plavat na otevřenou vodu, plavecké bojky, protože ty jsou vidět na té hladině na rozdíl od hlavy a když z vás při plavání prsou nic jiného nekouká a nebo při kraulu jenom občas cákáte rukama a hlavně děti hlídat a hlídat. A za mě malinký dětičky, proč je budu spát do kruhu a nenechat, nebo proč je nenechat si čvachtat na tam, kde stačí, jenom na břehu a učit, že ta voda je fajn a je to kámoš.
0: Celý rozhovor se Šárkou Bráchovou si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra nabídneme reprízu rozhovoru s Olgou Medlínovou, nyní už bývalou ředitelkou a zakladatelkou Charity Strakonice. Naladit si ho můžete jako vždy po 11. hodině dopoledne.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Tell It to My Heart zpívala dnešním jihočeském odpoledně zpěvačka Taylor Dayne. My se ale srdci teď věnovat nebudeme, my se budeme věnovat úplně jiným věcem, protože právě teď je připravená naše přírodní lékárna. Selen a likopen, to jsou látky, které pozitivně působí na problémy s prostatou. V čem jsou obsažené a jaké další prostředky na toto časté onemocnění mužů zabírají, prozradíme v dnešní přírodní lékárně. Slovo má dietoložka Štěpánka Kutišová.
1: Musíme zmínit jedno zásadní přírodní řešení. Je to bylina, jež sice neroste v České republice, bohužel se k nám dováží, ale přesto může výrazně pomoci, jak ukázala rozsáhlá metaanalýza více než 27 studií. Je to bylina, která se jmenuje Serenoa repens. Jedná se o palmičku, je to zvláštní palma plazivá, nízce rostoucí, která roste hlavně na jihovýchodě USA. Ve státech, jako je Florida například, pokrývá asi 10% území tohoto státu. Pěstuje se i pro okrasné účely. A pro ty léčebné účely se hlavně používá plod této palmičky a z tohoto plodu se vyrábí extrakty. A ukazuje se, že mají stejnou, v určitém ohledu dokonce lepší účinnost, než nejčastěji předepisované léky.
2: Tento extrakt tedy seženeme v prodejnách se zdravou výživou?
1: Ano, prodává se to jako běžný doplněk stravy, anebo je to součást i dalších doplňků, které se vyrábějí za účelem snížení problému s prostatou. Takže bohužel tuto serenou si teda musíme koupit, ale doporučuji to, protože na rozdíl od farma, kterých se také muže často obávají, nemá ty nežádoucí vedlejší účinky. Těm nejobávanějším totiž patří erektilní dysfunkce. Domorodí obyvatelé Ameriky serenou používají naopak jako afrodiziakum a ukazuje se, že sexuální funkce může podpořit až z 30%. Takže při užívání tohoto v angličtině takzvaného so palmetto berry, tedy plodu rostliny té serenoi, té vějřovité palmičky, nejenom, že nedojde k poklesu libida třeba, ke kterému dochází také v případě užívání těch farmak. Naopak ty sexuální funkce se můžou zlepšit a to si myslím, že stojí určitě za vyzkoušení, protože se nemusíme obávat těch vedlejších účinků. Navíc my můžeme sázet i na další studie, které říkají, že užívání této palmy bude ještě efektivnější, když ji podpoříme o užívání selenu a likopenu. No a selen a likopen, to už jsou látky, o kterých v našem pořadu šla často řeč.
2: V jakých potravinách najdeme selen a likopen? Co by tedy muži měli jíst?
1: Likopen, protože nám začala letní sezona, tak hledejme hlavně v červeném ovoci a zelenině. Nejvíce v ovoci ho najdeme v melounu a v zelenině nejvíce likopenu najdeme v rajčatech. Musím zmínit i to, že likopen je látka, která má horší střebatelnost a jak zase zjistili jiné studie, střebává se nejlépe, když tu zeleninu, jako například rajčata, tepelně upravíme. Takže v tomto případě se nemusíme obávat ztráty vitaminů a minerálů, protože když si uděláme nějakou takovou pravou italskou rajčatovou polívku, třeba s bazalkou, tak tím nestrácíme, ale naopak získáme, zvýšíme tu střebatelnost té účinné látky likopenu. No a selen najdeme například v para ořeších, ale budeme ho hledat samozřejmě i v dalších zdravých potravinách, jako jsou zdravé obiloviny, ořechy, semena, ovoce, zelenina.
2: Co dalšího na prostatu?
1: Muži určitě budou znát doporučení v podobě konzumace dýňových semínek, ve kterých je hodně zinku. A ukazuje se, že ta dýňová semínka prostatu také mohou velmi pozitivně ovlivnit. A potom zmíníme ještě, že se pravděpodobně, když budou hledat informace, setkají se stromem, kterému se říká slivoň africká, Pygium africanum. Tato se také používá do směsí na zlepšení funkce prostaty. Ale toto asi v běžném supermarketu samozřejmě nekoupíme. Nicméně to, co koupíme určitě, protože já to kupuju pravidelně, to jsou granátová jablíčka. V našem pořadu je často, chválím, vychvaluji, takže zmíním i, že jsou velmi prospěšná pro problémy s prostatou. Ukazuje se, že hlavně například při potížích s rakovinou prostaty, která také bohužel trápí hodně mužů, je velmi účinná kombinace tohoto granátového jablíčka s běžnou léčbou, protože to granátové jablíčko zabíjí nádorové buňky několika různými způsoby. Je to univerzální lék, hlavně na oběhové potíže, problémy se srdíčkem a tak dále. Takže i u té prostaty to granátové jablíčko je velmi vhodné konzumovat. Stejně jako žvíkání těch dýňových semínek, nejlépe nedosolovaných, která se dají také běžně koupit.
3: Český rozhlas České Budějovice.

0: v Evropě, protože pochází z 20. let 16. století.
1: Ta skříně obřích rozměrů k čemu sloužila?
0: Nejsme si úplně jistý, zdali se do ní ukládalo ošacení, ale velice pravděpodobně souvisí se svatbou dědečka toho Adama II., který se jmenoval Adam I. z Hradce, a jeho nastávající Anny z Rožmitálu. Vidíme tam nahoře právě erby obou těchto rodin. A tatínek té Anny z Rožmitálu byl známý politik jagellonských Čech Lev z Rožmitálu. A právě on nejspíš zprostředkoval výrobu téhle skříně u mistra IP, což je jeden z vůbec nejlepších dosažitelných řezbářů té doby u nás.
1: Takže a IP to je jméno nebo iniciály?
0: To jsou iniciály, pravděpodobně to znamená Johannes Passow. Takže skutečně je to nějaké jako Podunají, ten Passow bylo místo, s kterým se tenkrát jako opravdu intenzivně obchodovalo, ten obchod probíhal velice intenzivně na obě strany, takže je možné, že skutečně přímo z Passowa ta skříň byla přivezena a patří skutečně k tomu nejnádhernějšímu, co v Jindřichově Hradci máme.
1: No, já tu skříň obdivuju, přemýšlím o všem, jestli byly praktické šuplíky, na které i člověk moderního vzrůstu nedosáhne.
0: No, ono je to vlastně strašně zajímavé, protože každá takováhle forma tak ukazuje i hledání toho dokonalého, které bylo teprve na začátku. To znamená, my se díváme na obří skříň, která má v nějakých 220 cm šuplíky, které jsou dokonale funkční, ale prakticky nedostupné. A oni v té době skříně vlastně jako druh nábytku teprve začínali. Byla to úplně žhavá novinka. Víme, že například Vladislav Jagellonský měl nějakou obří skříň v jednom ze svých pokojů na Pražském hradě, kde nejspíš to mohl vidět jak tenhle z Rožmitálu, tak Adam I. z Hradce. Takže tenkrát to zřejmě byl prostě opravdu ten módní výstřelek. Ale vlastně nikdo si úplně nebyl jistý, jak takovou skříň udělat, tak aby byla dobře funkční. Takže tohle to beru, že je to jedno z takových jako hledání toho nejlépe funkčního typu. A skutečně ty šuplíky jsou až trošku úsměvné.
1: Jaké je to dřevo? Ty znaky budou možná lipové, si tak říkám, nevím.
0: Je to tak, že to samozřejmě díváme se na mnoho dřev. Lipové dřevo je použito na řezby, ale jinak ten korpus, tak ten je vyrobený z dubu a všechno, co vidíme na povrchu, tak je dýha. Dýha kořenicová, která vytváří takové jako strašně zajímavé obrazce a která sama o sobě patřila jako k skutečně luxusním věcem, které si jen tak nikdo nemohl dovolit. Takže ta skříň na první dobrou má vyjadřovat právě luxus a nádheru.
2: Jak vypadal tento renesanční luxusní kousek nábytku, zjistíte na našem webu. Na stránkách budějovice.rozhlas.cz najdete fotografii skříně, o které byla řeč.

0: republice posloucháte Jihočeské odpoledne i třetí pořadatelská země fotbalového mistrovství světa postoupila do osmifinále po Kanadě a Mexiku, to zvládli také Američané, kteří u San Francisca porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu. Někteří Američané si první postup ve vyřazovací fázi od roku 2002 užili s tradiční předzápasovou zábavou tamních fanoušků. Možnost takzvaného tailgatingu jsou sice během fotbalového šampionátu omezené, ale náš zvláštní zpravodaj na turnaji tuhle kratochvíli přeci jen vyprátral.
1: Je to prostě taková party na parkovišti před zápasem, popisuje tailgating Kent, který si ho přišel užít teď před utkáním amerických fotbalistů s Bosnou a Hercegovinou sem ke stadionu společně s kamarády a se synem Heistnem. Ten mi ukazuje, že si tu společně rozložili kempingové stoličky, mají tady přenosnou ledničku s pivem, dali si taky nějaké hot dogy a vyprávějí si historky, než se vypraví na stadion. Pánové mi ještě vysvětlují, že obvykle sebou mívají grill, ale dnes se vypravili na lehko. Jak podotýká jejich kamarád Jack, důležité je také občerstvit se donesenými nápoji za úplně jiné, mnohem nižší ceny, než je to možné potom přímo na stadionu. Někdy tomu proto říkají Američané i pre-gaming. Prostě příprava na zápas, tak jako hráči mají rozcvičku.
2: Děláme to částečně proto, že naše stadiony jsou obvykle postavené uprostřed ničeho. A tak jedeme autem a scházíme se takhle na parkovišti. Největší tradici to má při univerzitních zápasech v americkém fotbale na jihovýchodě Spojených států, v Louisianě, Mississippi, na Floridě. Tam je to kulturní událost. Vždycky tam najde moře lidí i z karavany a kempují tam u stadionu klidně několik dní. Jednou jsem byl na takovém zápase v Georgii a je to docela zážitek.
1: Popisuje Jack a spolu s Kentem se zajímají také o to, jestli tailgating před fotbalovými zápasy má svou tradici taky u nás v Česku. Mluvilo se o tom, že FIFA tradiční americký tailgating během mistrovství světa zakazuje, tak to není, pouze jsou parkovací kapacity třeba oproti zápasům NFL velmi omezené, takže tailgating před zápasy není tak častý a intenzivní. Natož, aby tu někdo kempoval několik dní.
3: Najez se, napij se, popovídej si a pak se vydej na stadion fandit svému týmu. To jsou pravidla tailgatingu. A nedělej hlouposti. Neprovokuj fanoušky soupeře ani policajty. Řiď se jejich pokyny. Třeba tady je zakázáno rozbalit si stoličku a ledničku přímo u auta. Museli jsme sem do vyhrazené zóny. Nevím proč, ale je to tak. Když se tu hraje americký fotbal, je tu slyšet i muzika. Lidí je tu mnohem víc a přijíždějí dřív, aby si tu party užili delší dobu. Tohle má do tailgatingu při zápase NFL nebo univerzitní soutěže hodně daleko.
1: Když se pak Kenta a Jacka ptám, jestli tohleto posezení není nakonec důležitější než výsledek zápasu na hřišti, tak ale urputně kroutí hlavou, na znamení, že ne. A pak už sklízejí své stoličky a ledničku, zařazují se do davu a kolektivně míří na stadion. Tady na stadionu stojí nejlevnější pití, láhev vody, $7, tedy asi 150 korun. O dalším občerstvení nemluvě, takže napít a najíst se předem se určitě vyplatí. A protože američtí fotbalisté slaví postup přes Bosnu a Hercegovinu, mohou si jejich fanoušci užít svůj tailgating i před osmifinále s Belgií v Seattlu. Ovšem, tam to jde i po evropsku, protože stadion je tam v centru města a obklopený hospůdkami. Ze Santa Clary u San Francisca, Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Už 35 let prázdniny začínají v Třeboni. Od 26. června do 6. července vystoupí na festivalu Okolo Třeboně divadlo Járy Cimrmana, Nezmaři, Asonance, Epidemie, Pavel Šporcl, Luboš Pospíšil, Ivo Jahelka, Bárka, velký narozeninový koncert Bárny a přátelé plný překvapení, nejspíš i pro nás. Festival Okolo Třeboně. okolotřeboně.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Prezident Pavel si podle premiéra Babiše vykládá ústavu po svém. Na summit by podle něj jezdit neměl. Rybí přechod je novou součástí jezu na řece Otavě u Vrcovic na Písecku. Návštěvníci si můžou poprvé prohlédnout šachtu svatého Jiří v Jihlavě. Zítřek bude většinou polojasný s teplotami do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Prezident Petr Pavel si podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu po svém. Babiš to řekl serveru Deník.cz v reakci na spory ohledně letošního summitu NATO v Ankaře. O účasti prezidenta rozhodl minulý týden předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš i tak dál trvá na tom, že by prezident jezdit neměl. Podle Babiše totiž nemá vliv na témata, která budou lídři členských zemí na letošním summitu projednávat.
4: Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. Tenhle summit NATO bude úplně jiný než ty předcházející. Teď jde o ekonomické záležitosti, jde o peníze. Pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
3: Ministerstvo zahraničí taky už dalo prezidentovi na summit v Ankaře mandát. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. Rozšířilo i jeho delegaci. Prezident sebou může vzít víc lidí z Hradu. Povodí Vltavy opravuje jez na řece Otavě u Heringova mlýna u Vrcovic na Písecku. Rekonstrukce skoro za 48 milionů korun zlepší jeho technický stav a zároveň umožní lepší migraci ryb díky novému přechodu. Podrobnosti má David Šved z odboru životního prostředí městského úřadu v Písku.
5: Jedná se o takzvaný štěrbinový rybí přechod podlouhlého tvaru. V té odpočinkové zóně, to znamená jakési tůni, se voda zpomalí a ryba si odpočine předtím, než začne překonávat další úsek, další štěrbinu proti proudu.
3: Jihlava otevřela šachtu svatého Jiří pod vrcholem Šacberku. Hornické dílo si můžou návštěvníci prohlédnout už letos v létě. Město šachtu objevilo před 5 lety po sesuvech půdy. Do budoucna by měla být součástí hornické naučné stezky. Pokračuje Michal Harnušek z technické zprávy a podzemí.
6: Je tady štola, máme tady šachtu, máme tady geologii, jsou tady ty stroje, tady ta báňská technika, jo, je tady ta historie zdokumentovaná výborně, takže na to, že to je jako malý kousek, tak k tomu, aby to navazovalo na to, co chceme vedle, tu huť postavit, kde by mělo být zpracování rudy, tak to jakoby logicky tvoří nějaký celek.
2: Počasí.
3: Jih Čech je polojasný, večer čekáme přechodně až jasno, teploty se pohybují kolem 24 a na horách do 20 stupňů. V noci se ochladí na 17 až 14 stupňů. Ráno bude převážně oblačné, výjimečně se slabými přeháňkami a začne taky sílit vítr. Odpoledne čekáme polojasné nebe, později večer se bude vyjasňovat. Maximální teploty budou zítra mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří kolem 17. Mírný vítr bude foukat od severozápadu, večer pak začne slábnout a biozátěž zůstane nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Se zdržením stále počítejte na Strakonické ulici v Českých Budějovicích. Srazilo se tam nákladní auto s osobním a tvoří se tam kolony. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hodina téměř 5 minut. Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje svou druhou hodinou Jihočeské odpoledne. Minimálně na počasí povedený čtvrtek se pomalu, ale jistě překlápí do své druhé poloviny a my u toho budeme s vámi s drobnými zastaveními z našeho regionu i s pořádnou porcí písniček, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Radek Diviš. Už za chvíli vás pozveme na další z našich zámků. I letos pro vás máme zámecké léto s noblesním průvodcem Františkem Kinským. Víte, jak v našem těle působí kyseliny? Právě o tom bude už za chvíli řeč v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A jakou hudbu si v této hodině poslechnete? Těšit se můžete na Evu Farnu, Zuzanu Norisovou a právě teď na Decibely lásky Michala Davida.

0: Zlas v České Budějovice. Už příštím roce se řidiči dostanou po dálnici D3 až k rakouským hranicím. Technici právě teď pracují na posledních dvou úsecích mezi Kaplicí nádražím a Dolním Dvořištěm na Česko-Krumlovsku. Po části mezi Dvořištěm a na Židli by se navíc mohli řidiči projet oproti plánům už na konci července. Podrobnosti o postupu na jihočeské části D3 pro nás má redaktor zpravodajství Michal Bělský. Dobré odpoledne.
1: Hezký den. Původně se s otevřením zhruba 3,5-kilometrového úseku k hranicím s Rakouskem počítalo na konci prázdnin. Technikům ze společnosti Světelsky se ale díky dobrému počasí podařilo práce uspíšit. Tato část dálnice se tak podle nich otevře nejpozději 31. července. Přitom firmě hned na začátku stavby způsobil komplikace nález velkého množství druhoválečné munice, kterou museli pyrotechnici likvidovat přímo na místě. No a rychlý postup prací dokládá i to, že dnes se na celém úseku dokončuje pokládání asfaltu, říká vedoucí projektu Pavel Fischer ze společnosti Světelsky.
2: Pokládáme poslední závěrečnou vrstvu na hlavní trase. Dneska jsme tady zhruba od 5 od rána, položíme dneska zhruba nějakých 1800 tun. Počítáme, že kolem 7-8 hodiny večer bychom měli být hotovi.
1: Technici pak budou mít zhruba 4 týdny na to, aby dokončili instalaci dopravních značek, namalovali vodorovné značení na silnici a celkově připravili úsek na provoz. Do konce prázdnin by po něm mělo denně projet okolo 20 000 aut, v ostatních měsících by jich mělo být asi o třetinu méně.
0: Michale, jak teď postupují práce na zbývajícím jihočeském úseku mezi Na Židli a Kaplicí nádražím?
1: Ještě připomenu, že se jedná o posledních 12 kilometrů, které budou z D3 na jihu Čech chybět. Celý úsek je rozdělený na dvě části a první z nich mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí bude hotový letos v listopadu. Zbývajících 6 kilometrů od Kaplice k Na Židlům řidiči poprvé projedou až v polovině příštího roku. Nejdřív ale bude třeba dokončit napojení z Kaplice. Podle mluvčího jihočeské správy ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška na výjezdu z města už teď dělníci staví kruhový objezd.
3: Celý ten kruhový objezd, který bude sloužit právě jako napojení na sjezd z dálnice a také jako napojení kaplického obchvatu, bude zprovozněn ještě před zprovozněním právě toho úseku mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí, tak aby bylo vůbec možné z dálnice sjíždět. Takže v druhé polovině roku by měl být uvedený do provozu.
1: Letos ještě navíc začne stavba střediska správy a údržby dálnice právě v Kaplici za víc než 500 milionů korun.
0: Jak zatím pokračuje příprava stavby dálnice ve Středočeském kraji?
1: Právě teď se všechny úseky připravují hlavně po administrativní stránce a ŘSD nadále vykupuje pozemky od vlastníků, těch má už přibližně polovinu. Už od loňska ale technici na třech místech razí průzkumné štoly pro tři budoucí tunely. No a pokud půjde vše podle plánu, tak by se už za dva roky mohlo začít na všech úsecích stavět. Dálnice D3 až do Prahy by tak měla být hotová do roku 2032. A podobně to vypadá u napojení do Rakouska, potvrzuje Adam Koloušek.
3: Z rakouské strany ta dálnice bude hotová až zhruba v roce 2032. Do té doby právě řidiči budou muset využívat tady provizorní komunikaci navazující přímo na tuto dálnici, čím se naštěstí alespoň vyhnou tomu Dolnímu Dvořišti a přijedou přímo na hraničním přechodu.
1: Podle Kolouška se v roce 2032 dokončí i krátký napojovací úsek na rakouskou rychlostní silnici S10.
0: Tolik živě ze studia Michal Bělský. Pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Víte, jak v našem těle působí kyseliny? Právě o tom bude už za chvíli řeč v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku, krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: pohřebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní?
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtenštejnové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu, ovšem jedním z těch hlavních lákadel a na to nesmíme zapomenout je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Sérii koncertů nabízí až do příštího pondělí festival okolo Třeboně. Dnes je na programu taky komentovaná prohlídka výstavy k 35 letům této akce s organizátorem Pavlem Barnášem. A právě teď je s ním na velmi netradičním místě náš regionální stopař Petr Kubát. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, já zdravím opravdu z velmi netradičního místa, protože Pavel Barnáš si tady na mě vymyslel takové překvapení, nejenom, že mě vytáhl na vyhlídkovou věž staré radnice tady na Masarykově náměstí v Třeboni, ale na zádech sebou vynesl i harfu, na kterou teď právě hraje harfenistka Ivana Pokorná z dua Bárka, hraje okolo Třeboně, jestli se nepletu, a zve tak vlastně i ty posluchače a tady okolem jdoucí na další program festivalu. No my se tady teď s Pavlem Barnášem díváme z té výšky 30 metrů, máme tady Třeboň jako na dlani a vlastně se díváme na místa, kde všude se ten festival za 35 let odehrával. Tak jaké místo takhle z výšky vás napadne jako první, Pavle?
3: Krásný den všem posluchačům rozhlasu České Budějovice. Hned mě napadne, když se podívám dolů, tak si vzpomenu na krásnou mapu, když jsme dělali mapu Československa a když se tady sešli a říkali jsme, odkud jste přijeli vy, odkud jste přijeli vy. To byla mapa. Tady odsaď startoval cykloturistický závod, který měl den dopředu vyhlášeného svého vítěze.

0: minulý týden koncert s Nezmary a členy s komorním sdružením Symfoniku Českého rozhlasu v kostele svatého Jílí. Krásná atmosféra. Den poté opět divadlo Járy Cimrmana, které je zde již od počátku festivalu. Takže a kdybych vzpomínal, tak to bychom tady byli celé hodiny.
1: Vy se za chvilku přesunete tamhle dolů do domu Štěpánka Netolického, kde ve 4 hodiny začne komentovaná prohlídka. Co tam čeká návštěvníky?
0: 35 let fotografií, které zaznamenávají historii a jsou krásné reakce. A kromě těch fotografií, které reprezentují každý ročník, tak je tam i výstava muzikantů, kteří nejenom hrají, ale i malují, jako Laco Deči, Luboš Malina, Šárka Benetková. A dostali jsme krásný dárek k letošním narozeninám, obraz od malíře Hinka Fuky, který namaloval atmosféru okolo Třeboně právě na třeboňské pláži Ostende. A nejkrásnější zážitek pro mě byl, že kamarádka říkala, hele, tady mi někdo ještě chybí, tady nepoznávám jednu tvář ikony třeboňské a to nechci teďka prozradit, protože Hinek řekl, tak já ho tam zítra domaluji, takže to řekl včera, takže dneska tam domaluje ještě jednu třeboňskou ikonu krásného člověka a nechte se překvapit a přijďte se podívat na vernisáž, která bude až do konce srpna.
2: Petře, nabízí se otázka, jaké koncerty čekají fanoušky dnes a v dalších dnech?
1: Tak dneska jsou na programu hned 3 koncerty. Houslista Pavel Šporcl představí mladé talenty ze své akademie ve Schwarzenberské hrobce. Na louce u Zlaté stoky zahraje kapela Marien a Spolektiv je zase na scéně v Klenbach. Zítra pak dorazí Asonance a taky bude speciální koncert, kdy vystoupí Pavel Barnáš se svými hosty z různých kapel, které tady na festivalu hrály, mají připravený takový speciální program. A pak je tu třeba taky i autorské čtení. V pondělí bude číst novinářka a publicistka Alena Binterová ze své knihy Zatichem Česká Kanada, takže ten program je tady až do pondělí a najdete ho na www.okolotřeboně.cz, tak si můžete vybrat akci, na kterou můžete ještě do Třeboně vyrazit.
2: Tolik z Třeboně a z festivalu Okolo Třeboně náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, pěkné odpoledne a díky.
1: Hezký den.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vidíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Teploty jsou aktuálně příjemné a na prodloužený víkend by to mělo být také celkem v pohodě.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás v příštích dnech čeká, to už je otázka pro meteorologa Petra Friebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci počasí u nás ovlivní studená fronta, která přes naše území bude přecházet během zítřejšího rána. Během noci bude od severozápadu tedy postupně přibývat oblačnosti. Místy se navíc mohou vyskytnout slabé přehánky, které budou ráno ustávat. Zítra přes den nás pak bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. Již dopoledne oblačnosti začne ubývat a v druhé polovině dne bude převážně polojasno. Večer se pak zcela vyjasní. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 17 až 14 stupni Celsia. Maxima potom mezi 21 až 24 stupni, na horách kolem 18 stupňů. Vítr bude v noci foukat slabý, západní až severozápadní, který k ránu zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a zítra večer bude opět slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Ta druhá část zítřejšího dne zní velmi pozitivně. Na jaké počasí se máme připravit v sobotu?
2: V sobotu od západu k nám bude i nadále zasahovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Odpoledne nás pak částečně ovlivní okraj teplé fronty. V noci a ráno bude tedy jasno nebo skoro jasno. Během odpoledne oblačnosti začne přibývat a večer bude tedy až oblačno a v severovýchodní polovině kraje pouze ojediněle se slabými přehánkami. Minima se budou pohybovat kolem 12 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. A vítr bude v noci opět slabý, západní až severozápadní, který během dne zesílí na mírný 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude zase slábnout.
0: Voda je teplá, teploty příjemné, jak bude v neděli?
2: V neděli se nám to trošku pokazí, bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehaňkami a výjimečně se mohou vytvořit i bouřky. Teploty budou ale stále příjemné, minima kolem 13 a maxima kolem 22 stupňů Celsia. A vítr v noci slabý, během nemírný, severozápadní až západní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A čím nás přivítá nový pracovní týden?
2: V pondělí bude stále oblačno až zataženo a místy s občasným deštěm nebo přehaňkami. Minima kolem 14 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. A vítr bude mírný, západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Tolik Petr Friebauer, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hodina.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Rantířov na Jihlavsku po silné bouři likviduje škody na domech i mateřské školce. Kvalita vody se na některých místech na jihu Čech zlepšila. Vzpomínkový večer na písně Karla Gotta v podání tenoristy Nikolase Puta dneska v Dačicích otevře multižánrový festival Dačická kostka. Noční minima budou na jihu Čech kolem 15 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Bez elektrického proudu zůstává část obyvatel Rantířova na Jihlavsku. Obec ve středu odpoledne zasáhly silné bouřky, při kterých podle meteorologů pravděpodobně udeřil i takzvaný downburst. Jev popisují jako velmi silný propad studeného vzduchu. Popadané stromy a větve poničily několik střech i plot mateřské školy. Pokračuje bezpartijní zastupitel obce Radek Pavlíček.
3: Tam u té školky se udělalo opatření takové, aby to nikoho neohrožovalo, ale vzhledem k tomu, že ty lípy jsou obrovský, takže se hledá i firma, která by to dřevo dokázala zpracovat, rozřezat a odtahnout a zpřístupnit samozřejmě zase přístup těm lidem, kteří jsou toho tím dotčený.
2: Jihočeští hygienici zrušili po týdnu zákaz koupání na Orlíku u Podolska na Písecku. Voda tam ale pořád není vhodná ke koupání. Z pětistupňové škály dostala známku 4. Hlavně pro děti, těhotné ženy, alergiky nebo lidi s oslabenou imunitou představuje zdravotní riziko. Hygienici mimořádně zkontrolovali i vodu na Lipně u Černé v Pošumaví a taky na Radavě na Orlické přehradě. Obě lokality mají nejvyšší možnou kvalitu vody. Festival Dačická kostka na nádvoří státního zámku Dačice nabídne ode dneška do 13. července koncerty, divadelní představení, filmy i program pro děti. Podrobnosti má pořadatelka Romana Bártů.
4: Máme tam pohádky pro starší, můžou se líbit i dospělým, třeba ať žijí duchové, a nebo pohádku pro ty úplně nejmenší od 2 let. Vybíráme vždycky nějaký folkový nebo country večer, letos přijede Samson Lang a kapela Hoptrop. A pro mladší generaci jsme letos vybrali koncert Michala Horáka s kapelou.
2: Multižánrový festival Dačická kostka otevře dneska ve 20 hodin vzpomínkový večer na písně Karla Gotta v podání tenoristy Nikolase Puta.
1: Počasí.
2: V noci se na jihu Čech ochladí na 17 až 14 stupňů, ráno bude převážně oblačné, výjimečně se slabými přehánkami a začne taky sílit vítr. Odpoledne pak čekáme polojasné nebe, později večer se bude vyjasňovat. Maximální teploty budou zítra mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří kolem 17 stupňů. Mírný vítr bude foukat od severozápadu, večer začne slábnout a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na nehodu pozor na silnici 152 u Starého Hobzí. Na Jindřichohradecku srazila se tam 2 osobní auta. Nehoda stále komplikuje provoz taky v Českých Budějovicích na Strakonické ulici, kde se srazilo nákladní auto s osobním. Počítejte tam s kolonami. A pozor na dálnici D3 na 141. kilometru ve směru na Prahu. Je tam odstavená dodávka. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
5: Kdo končí?
6: Roční končí.
7: Já mám nalíkají.
5: To je z toho zdrudaná.
8: My jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
9: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
10: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
9: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak.
10: Ano, myslíte ty 40ky, ty dorazily v plné síle, ano.
9: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
10: tak,
9: za sebou.
10: Ano, ano, bylo
9: na
10: to nádherné.
9: Na koupališti nebo pláž nebo výlet
10: ne,
9: někam.
10: Ne, ne, já jsem byla ve studiu. Točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo. A druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
9: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešního Moriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, ano, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptíc.
3: Hejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
2: Prokletě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
0: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
1: Bedřich vystupoval. Určitě, já jsem ho uváděla mnohokrát. On byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopap, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Béru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
0: Ano.
1: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
0: Tady se projeví to kalendárium Saskia, jak má to naštudované.
1: Všechno víme.
0: A jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy, jak se populární a tohle, a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení. Právě,
1: a hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
0: To si vždycky říkám jako, proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe? A
1: já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
0: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky, a nebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozhnalem a Saský Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
3: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u telefonu Ondra, zdravím tebe i paní Sesky Burešovou,
4: dobrý den.
3: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Dobře,
4: ano,
2: děkujeme.
4: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
2: Ale to, kdo tam je dál?
5: Dobrý den, Jarda z Brna, Ačko.
2: Ačko. Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás, zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonu
6: ano,
2: je dost.
6: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko. Děkujeme.
2: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte
6: ano,
2: se hezky.
6: Děkujeme.
2: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto. Ono to i
4: je to jasný.
2: Je to jasný. Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
7: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to také, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, tamhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšlo dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš, co ti nadělil Ležišek. No léle. La koloni. Oholt lako laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
2: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
4: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Si tenkrát dopřál, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantanamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladil. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
2: To je pravda. A neustále zpívali, tam byla teda taky, takže no, si to pamatuju.
4: Je to pravda.
2: A jsou zpěvní, družní, příjemní a takový je vlastně, člověk to obdivuje ano. V té nouzi, co mají, tak no, právě, jak ten život si dokáží užívat.
4: Ale něco asi na tom bude.
2: Jo. Tady třeba řekněme evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
4: Itálie, ta je krásná, jako. No samozřejmě, jako spousta památek a Řím a dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo, byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit v té době, ale bylo to nádherný.
2: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste
4: se? Jo, v Basu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklé místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježíš Maria, za chvíličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
2: Jak člověk v krizové situaci ze sebe dokáže vyplodit ano. I to, co netuší, že by řekl.
4: Jasně.
2: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Strat.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dál Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Víte, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... No, ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No.
3: No
4: a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: A máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosí drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať.
4: No.
3: Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: A, už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vrátila.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte, no
3: ja vám
4: pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
3: No, v tom prípade číslovky.
4: No.
3: Jeden, dva... Už to mám!
4: No.
3: Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice.
4: No.
3: Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou?
2: No, já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho Světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Nakousli jsme Kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu, vlastně Expo, pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve Světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říci.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prostě ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvěcili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno. Odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Doufám, že zmatení nejste teď, posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová a teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Julius Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
5: Dobré odpoledne, tady Vláďa z Bavory. To je nejlepší, krásný den.
4: Děkujeme.
5: Si Bčko.
4: Varianta B. Děkujeme. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
6: Dobrý den, tady je Kukeňová z Turnova a prosila bych Ačko.
4: Pokračovat tedy.
7: Děkujeme.
4: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
8: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
7: Ano, dobrý den.
8: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
4: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
7: Zdravíme do Karlových Varů.
4: Děkuji. Taky se těším. Výborně.
8: Tak, děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
4: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
9: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
7: Děkujem.
9: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
7: Ježiš, děkuju.
9: Moc se mi to líbilo.
7: Ano, děkuju vám.
9: No, mějte se hezky, děkuji,
7: naschledanou.
4: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. Rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojcích.
10: To byl taky trochu morbidný humor. No. Ten.
11: České komické dvojice neexistují a víte prečo?
10: Nevím.
11: Nevíte?
10: No povedzte mi to. Povedzte mi to. Já si na vás tak strašně vážím, že vy mi odpověte na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte to.
11: To není taký kumšt zase, čo? Tak já vám to vysvětlím. Pozrite se. Na čom jsou založené také ty mužské komické dvojice? No.
10: Nevím.
11: Tak nevíte. Viděli jste už směšnou ženu, co?
10: Viděl. No.
11: Tak to jste si mysleli vy, ale nie ona. A. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlupý, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
10: A jeden je, čo já vím.
11: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obi dve štíhle, krásne a inteligentné.
10: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve?
11: poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stávě.
2: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
11: Ne.
2: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
11: Veď vy nemáte deti.
2: Nie? A vidíte, zase som zabudol.

0: Ani já chci možná využít té příležitosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
1: No jo, kulatiny. No jo, už se to provalilo, já to chtěla ututlat.
0: Chystáte se na to nějak sama
1: Nechystám,
0: pro sebe?
1: Ne,
0: nebo pro rodinu, ne, aspoň oslavu?
1: Jo,
0: nebo tak?
1: Nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
0: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
1: Zdraví.
0: To je pravda.
1: No, protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
0: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo na něj jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy, ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
1: tak,
0: ten
1: ano,
0: zdraví
1: humor,
0: ještě umocňuje.
1: Je
0: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: 731 800 900, náš telefon, Humor Jádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková, nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Ještě jednou, Milan. Já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím, paní Burešová. Zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou, teda moc zvlášť.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko.

0: teda.
1: Dobře, zapsáno. Ano, děkuju. Kdo dál?
2: Dobrý den, tady posledná hlasu pro Ačko. Bydlím v Dittrichově ulici v Praze.
3: Ale.
2: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam taky na návštěvě?
2: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
2: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
2: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku a ať se daří. Kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
2: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
2: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
2: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla. Uršula Kluková to vyhrála kousek prvního dopisu Sally.
4: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano. Protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodů. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě šíšky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
5: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička, tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá ano, ano. A taky se brzo chystá do humoriády, tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová, tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra, máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí humoriádu, ale zítra tu bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.
6: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž. stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ruský dronový a raketový útok na ukrajinskou metropoli už má 20 potvrzených obětí. Na letní tábory v Jihočeském kraji letos přijede přes 27 tisíc dětí. Návštěvníci si můžou poprvé prohlédnout šachtu svatého Jiří v Jihlavě. Zítřejší teploty vystoupí na jihu Čech ke 24 stupňům, obloha bude polojasná. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Počet obětí ruského úderu na ukrajinský Kyjev stoupl na 20, jsou mezi nimi i děti. Oznámil to náčelník kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko nálety označil za zatím nejmasivnější útok na město s tím, že nejméně 90 lidí utrpělo zranění. Moskva tvrdí, že cílila na vojenské objekty. Ruské drony a rakety v noci ale zasáhly v Kyjevě desítky obytných budov. Pořadatelé dětských táborů nahlásili na začátku července jihočeským hygienikům přes 250 akcí, kterých se zúčastní na 27 tisíc dětí. Je to míň než loni. Naprostá většina táborů jsou klasické pro větší skupiny dětí. Jihočeští hygienici už v tomto týdnu začali s kontrolami. Jak dodala jejich ředitelka Kvetoslava Kotrbová, naplánovaných jich mají 123 s tím, že budou reagovat především na aktuální situaci na táborech. V průběhu července budou, tak jako každý rok, pobytové akce pro děti ještě přibývat. Jihlava otevřela šachtu svatého Jiří pod vrcholem Šacberku. Hornické dílo si můžou návštěvníci prohlédnout už letos v létě. Město šachtu objevilo před 5 lety po sesuvech půdy. Do budoucna by měla být součástí hornické naučné stezky. Pokračuje Michal Harnušek z technické správy a podzemí.
3: Je tady štola, máme tady šachtu, máme tady geologii, jsou tady ty stroje, tady ta báňská technika, jo, je tady ta historie zdokumentovaná výborně, takže na to, že to je jako malý kousek, tak k tomu, aby to navazovalo na to, co chceme vedle, tu huť postavit, kde by mělo být zpracování rudy, tak to jakoby logicky tvoří nějaký celek. Sport.
2: Tenistka Karolína Plíšková končí ve druhém kole Wimbledonu. Polce Świątekové podlehla 0-2 na sety. Naopak po výhře 2-0 nad Italkou Grantovou postoupila do třetího kola Marie Bousková. O místo mezi 32 nejlepšími zabojuje taky Linda Nosková proti Kolumbijce Osoriové. Mezi muži nastoupí Jiří Lehečka proti Slovákovi Molčanovi a Jakub Menšík proti Bulharovi Dimitrovovi.
0: Počasí.
2: V noci se na jihu Čech ochladí na 17 až 14 stupňů. Ráno bude převážně oblačné, výjimečně se slabými přehánkami a začne taky sílit vítr. Odpoledne čekáme polojasné nebe, později večer se bude vyjasňovat. Maximální teploty budou zítra mezi 21 a 24 stupni, na horách kolem 17. Mírný vítr bude foukat od severozápadu, večer pak začne slábnout a biozátěž zůstane nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrní buďte na silnici 152 u Starého Hobzí na Jindřichohradecku. Policie tam řeší nehodu dvou osobních aut. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Krátce po páté je připraven nový den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině vám nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků z našeho kraje a přidáme další písničky, které nestárnou. Stavba dálnice D3 u rakouských hranic jde oproti očekávání rychleji. Další úsek u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku řidiči projedou už na konci letošního července. Technikům pomáhá hlavně příznivé počasí. Podrobnosti si řekneme už za chvíli. A jaká bude hudba? O vaši dobrou náladu se postarají skupina ABBA, Karel Gott a právě teď Petr Kotwald. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
0: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: Český rozhlas České Budějovice a rádio vašeho kraje. A vedle ve studiu už je připravena stále usměvavá kolegyně Petra Pitra se zpravodajským souhrnem dnešního dne.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré čtvrteční odpoledne. Úsek dálnice D3 mezi Na Židli a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se otevře o měsíc dřív. Řidiči by tam měli projet už na konci července. Urychlení dostavby 3,5-kilometrového úseku umožnilo příznivé počasí. Podle vedoucího projektu Pavla Fišara ze společnosti Světelsky by měla být finální vrstva dálnice položená ještě dneska.
3: Pokládáme poslední závěrečnou vrstvu na hlavní trase. Dneska jsme tady zhruba od 5 od rána. Položíme dneska zhruba nějakých 1800 tun. Počítáme, že kolem 7-8 hodiny večer bychom měli být hotovi.
2: Podrobnosti o postupu prací na jihočeské části D3 se dozvíte krátce po 17:45. Fotovoltaická elektrárna skupiny ČES u Mydlovar na Českobudějovicku nebude. Společnost odstoupila od záměru vybudovat velký solární park na místě bývalých odkališť uranové rudy kvůli nízké ekonomické rentabilitě. O svém rozhodnutí informovala dopisem přímo starosty dotčených obcí. Jihočeský kraj kvůli tomu posunul termín veřejného projednání k aktualizaci zásad územního rozvoje na konec léta. Dětská ambulance ve Vimperku otevře i po letních prázdninách. Od 1. září ji v budově základní školy ve Smetanově ulici převezme Strakonická nemocnice. Doteď provozovala ambulanci ve Vimperku Prachatická nemocnice. Ta ale kvůli nedostatku lékařů uzavřela dětské lůžkové oddělení. Povodí Vltavy opravuje jez na řece Otavě u Hringova mlýna u Vrcovic na Písecku. Rekonstrukce skoro za 48 milionů korun zlepší jeho technický stav a zároveň umožní lepší migraci ryb díky novému přechodu. Podrobnosti má David Švet z odboru životního prostředí městského úřadu v Písku.
4: Jedná se o takzvaný štěrbinový rybí přechod podlouhlého tvaru. V té odpočinkové zóně, to znamená jakési tůni, se voda zpomalí a ryba si odpočine předtím, než začne překonávat další úsek, další štěrbinu proti proudu.
2: Vedení fotbalového Táborska se rozhodlo nevyužít nabídku Ligové fotbalové asociace na postup do nejvyšší soutěže a zůstane tak ve druhé lize. Klub to oznámil na svém webu. Za hlavní důvody uvedl situaci kolem stadionu v Českých Budějovicích a nedostatečný čas na sestavení kádru schopného hrát první ligu. Místo po vyřazené Karviné teď asociace nabídne Artisu Brno.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Už v příštím roce se řidiči dostanou po dálnici D3 až k rakouským hranicím. Technici právě teď pracují na posledních dvou úsecích mezi Kaplicí nádražím a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Po části mezi Dvořištěm a na Židli by se navíc mohli řidiči projet oproti plánům už na konci července. Podrobnosti o postupu na jihočeské části D3 jsme dnes v našem vysílání probrali s reportérem Michalem Bělským.
1: Původně se s otevřením zhruba 3,5-kilometrového úseku k hranicím s Rakouskem počítalo na konci prázdnin. Technikům ze společnosti Světelsky se ale díky dobrému počasí podařilo práce uspíšit. Tato část dálnice se tak podle nich otevře nejpozději 31. července. Přitom firmě hned na začátku stavby způsobil komplikace nález velkého množství druhoválečné munice, kterou museli pyrotechnici likvidovat přímo na místě. No a rychlý postup prací dokládá i to, že dnes se na celém úseku dokončuje pokládání asfaltu, říká vedoucí projektu Pavel Fischer ze společnosti Světelsky.
2: Pokládáme poslední závěrečnou vrstvu na hlavní trase. Dneska jsme tady zhruba od 5 od rána. Položíme dneska zhruba nějakých 1800 tun. Počítáme, že kolem 7-8 hodiny večer bychom měli být hotovi.
1: Technici pak budou mít zhruba 4 týdny na to, aby dokončili instalaci dopravních značek, namalovali vodorovné značení na silnici a celkově připravili úsek na provoz. Do konce prázdnin by po něm mělo denně projet okolo 20 000 aut. V ostatních měsících by jich mělo být asi o třetinu méně.
0: Michale, jak teď postupují práce na zbývajícím jihočeském úseku mezi Nažidly a Kaplicí nádražím?
1: Ještě připomenu, že se jedná o posledních 12 kilometrů, které budou z D3 na jihu Čech chybět. Celý úsek je rozdělený na dvě části a první z nich mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí bude hotový letos v listopadu. Zbývajících 6 kilometrů od Kaplice k Nažidlům řidiči poprvé projedou až v polovině příštího roku. Nejdřív ale bude třeba dokončit napojení z Kaplice. Podle mluvčího jihočeské správy ředitelství silnic a dálnic Adama Kolouška na výjezdu z města už teď dělníci staví kruhový objezd.
3: Celý ten kruhový objezd, který bude sloužit právě jako napojení na sjezd z dálnice a také jako napojení kaplického obchvatu, bude zprovozněn ještě před zprovozněním právě toho úseku mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí, tak aby bylo vůbec možné z dálnice sjíždět. Takže v druhé polovině roku by měl být uvedený do provozu.
1: Letos ještě navíc začne stavba střediska správy a údržby dálnice právě v Kaplici za víc než 500 milionů korun.
0: Jak zatím pokračuje příprava stavby dálnice ve Středočeském kraji?
1: Právě teď se všechny úseky připravují hlavně po administrativní stránce a ŘSD nadále vykupuje pozemky od vlastníků. Těch má už přibližně polovinu. Už od loňska ale technici na třech místech razí průzkumné štoly pro 3 budoucí tunely. No a pokud půjde vše podle plánu, tak by se už za 2 roky mohlo začít na všech úsecích stavět. Dálnice D3 až do Prahy by tak měla být hotová do roku 2032. A podobně to vypadá u napojení do Rakouska, potvrzuje Adam Koloušek.
3: Z rakouské strany ta dálnice bude hotová až zhruba v roce 2032. Do té doby právě řidiči budou muset využívat tady provizorní komunikaci navazující přímo na tuto dálnici, čím se naštěstí alespoň vyhnou tomu Dolnímu Dvořišti a přijedou přímo na hraničním přechodu.
1: Podle Kolouška se v roce 2032 dokončí i krátký napojovací úsek na rakouskou rychlostní silnici S10.
4: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: 17:24 na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Den v kraji. Pokud jste teď na cestě, v práci nebo třeba venku, budeme vám dělat společnost i dál. Teď se vydáme do Vrcovic. Jez na řece Otavě, nedaleko Hringova mlýna u Vrcovic na Písecku, se proměnil v jedno velké staveniště. Z původní stavby po rekonstrukci nezůstane vůbec nic. Povodí Vltavy za téměř 48 milionů korun staví nový jez s rybým přechodem.
1: Tady stojíme na pravém břehu u části jezu, která už je po kompletní rekonstrukci. Vybouralo se staré jezové těleso, včetně založení štětovnic a veškerých starých historických konstrukcí.
2: Opravu jezu u Heringova mlýna, nedaleko Vrcovic na Písecku, mi popisuje zástupce investora Pavel Maňák z Povodí Vltavy.
1: Jsme se rozhodli zachovat ten původní tvar jezu, který je tvaru V, a to jednak z důvodu zachování nějakého historického rázu. Vždycky je určitá jistota jít do toho, co známe, kde to postaveno bylo, protože jinak se vystavujeme rizikům takzvané stavby na zelené louce, kde nás může něco překvapit, může to vést k podražení staveb.
2: Na pravém břehu už je také hotový rybí přechod. Ukazuje mi ho David Švet z odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku.
3: Když se podíváte tímhle směrem, tak se jedná o takzvaný štěrbinový rybí přechod podlouhého tvaru, který se vlastně skládá z přepážek a štěrbin, kudy proplouvají ryby. Tento typ rybího přechodu můžeme přirovnat k jakémusi vodnímu rybímu schodišti bezbariérovému, který vlastně pomáhá překonat všem druhům ryb rozdíl mezi spodní a horní hladinou nad rybím přechodem.
2: Součástí tohoto rybího přechodu je i 25 odpočinkových zón, vysvětluje David Švet.
3: Tý odpočinkové zóně, to znamená jakési tůni, se voda zpomalí a ryba si odpočine předtím, než začne překonávat další úsek, další štěrbinu proti proudu.
2: U vodní elektrárny přibyl takzvaný odpuzovač ryb, což je taková zvláštnost.
3: Zabraňuje migrujícím rybám, aby vplouvali do turbín malé vodní elektrárny a tím pádem se vystavovali úhynu a zraňování.
2: Teď se staveniště přesune postupně na levý břeh řeky Otavy, dodává Pavel Maňák.
1: Dokončené jezové těleso na pravé straně se zaplaví. Musíme kompletně vybourat jak tu levou část jezu, tak takzvanou vorovou propust, která je uprostřed řeky, a dále budeme budovat nové sjezdy do vody, a to jak v nadjezí, tak podjezí, a využívány budou hlavně vodáckou veřejností k přenášení lodí.
2: Rekonstrukce jezu potrvá do konce října. Z Vrcovic na Písecku Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.
5: Telegram s adresou svět.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Letní festival Dačická kostka patří už řadu let k největším kulturním akcím na Dačicku. Během 11 dnů nabídne koncerty, divadelní představení, pohádky pro děti i promítání na nádvoří Dačického zámku. Přehlídku dnes ve 20 hodin otevře vzpomínkový večer na písně Karla Gotta v podání tenoristy Nikolase Půta. O dalším programu si v našem ranním vysílání povídala kolegyně Adéla Jirkalová s pořadatelkou Romanou Bártů.
1: Pro děti máme připravené 3 pohádky v pondělí, ve čtvrtek a v neděli. Máme tam pohádky, které jsou i pro starší, můžou se líbit i dospělým, třeba Ať žijí duchové podle známé české komedie, a nebo opravdu pohádku pro ty úplně nejmenší od 2 let v neděli 12. července. Pro ty starší vybíráme vždycky nějaký folkový nebo country večer. Letos přijede Samson Lang a kapela Hoptrop. A pro takovou tu mladší generaci, dejme tomu, jsme letos vybrali koncert Michala Horáka s kapelou.
2: Paní Bártu, kdybyste měla vybrat 3 večery nebo 3 akce, které by si lidé rozhodně neměli nechat ujít, které by to byly?
1: Letos jsme nejvíce hrdí na to, že pozvání do Dačic přijal pán Michal Prokop, který letos obdržel hned 2 sošky Anděla za interpreta roku a za desku. Takže jeho koncert bude teďka v neděli. Michal Prokop a Framus 5, to je určitě topovka letošní kostky. Zároveň i na divadlech jsme si dali velmi záležet a hned zítra v pátek přijede na Dačický zámek Jana Paulová a Pavel Zeníček pod hlavičkou divadla Kalich s jejich komedií Bez předsudku. A víme, že o tohle představení je velký zájem, takže to bude určitě taky jedna ze špiček letošní kostky. A hnedka v sobotu máme divadlo s Lucí Vondráčkovou a Mírou Noské, Manželé v nesnázích, a to si myslím, že bude taky velká paráda. Ty divadla letos jsme opravdu zaostřili na divadelní komedie, protože to Dačickému zámku, jak jsme zjistili, velmi sluší, takže tyto 2 komedie a koncert Michala Prokopa si myslíme, že budou špičky letošní kostky.
0: Podrobný program festivalu Dačická kostka najdete na webu beseda-dačice.cz.

0: Začínala téměř od nuly, čelila existenčním problémům, nejistotě i byrokratickým překážkám. Olga Medlínová stála v čele Charity Strakonice 27 let. Za tu dobu se jí podařilo vybudovat silnou instituci. Dokázala taky zdárně dovést dokonce rozsáhlou rekonstrukci domu klidného stáří svaté Anny v Sousedovicích. Jak je společnost připravená se postarat o své blízké seniory? Nejen o tom jsme si s Olgou Medlínovou povídali letos v dubnu. Reprízu rozhovoru vám nabídneme v pátek 3. července po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: V kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: latinské rytmy na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte Den v kraji. Odpoledne v Jihočeském kraji pokračuje a my přidáme další hudbu a krátké zastavení u toho, co se děje kolem nás. Za chvíli pokračujeme, ale teď se budeme věnovat aktuální předpovědi počasí.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás v příštích dnech čeká, to už je otázka pro meteorologa Petra Friebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci počasí u nás ovlivní studená fronta, která přes naše území bude přecházet během zítřejšího rána. Během noci bude od severozápadu tedy postupně přibývat oblačnosti. Místy se navíc mohou vyskytnout slabé přehánky, které budou ráno ustávat. Zítra přes den nás pak bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. Již dopoledne oblačnosti začne ubývat a v druhé polovině dne bude převážně polojasno. Večer se pak zcela vyjasní. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 17 až 14 stupni Celsia. Maxima potom mezi 21 až 24 stupni, na horách kolem 18 stupňů. Vítr bude v noci foukat slabý, západní až severozápadní, který k ránu zesílí na mírný 2 až 6 metrů za sekundu a zítra večer bude opět slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Ta druhá část zítřejšího dne zní velmi pozitivně. Na jaké počasí se máme připravit v sobotu?
2: V sobotu od západu k nám bude i nadále zasahovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Odpoledne nás pak částečně ovlivní okraj teplé fronty. V noci a ráno bude tedy jasno nebo skoro jasno. Během odpoledne oblačnosti začne přibývat a večer bude tedy až oblačno a v severovýchodní polovině kraje pouze ojediněle se slabými přehánkami. Minima se budou pohybovat kolem 12 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. A vítr bude v noci opět slabý, západní až severozápadní, který během dne zesílí na mírný 3 až 7 metrů za sekundu a večer bude zase slábnout.
0: Voda je teplá, teploty příjemné, jak bude v neděli?
2: V neděli se nám to trošku pokazí, bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehaňkami a výjimečně se mohou vytvořit i bouřky. Teploty budou ale stále příjemné, minima kolem 13 a maxima kolem 22 stupňů Celsia. A vítr v noci slabý, během nemírný, severozápadní až západní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A čím nás přivítá nový pracovní týden?
2: Pondělí bude stále oblačno až zataženo a místy s občasným deštěm nebo přehaňkami. Minima kolem 14 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. A vítr bude mírný, západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, jen těžko si lze představit letní prázdniny bez pobytu u vody a s tím spojenými radovánkami. Je ale nutné mít na paměti rizika a hlavně dodržovat zásady. V Česku ročně utone zhruba 200 lidí, což je v přepočtu na obyvatele dvakrát až třikrát víc než v západních zemích. Zkušenosti s tím mají vodní záchranáři v Lipně nad Vltavou. Jak dnes dopoledne v našem vysílání potvrdila předsedkyně vodní záchranné služby Českého červeného kříže České Budějovice Šárka Bráchová. V rozhovoru s Matějem Vodičkou přišla řeč i na popíjení alkoholu u vody.
2: Nepij, když jdeš plavat, tak zní název nové kampaně vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Jejíž tváří se stal herec Josef Trojan. Tyto spoty jsou aktuálně k vidění ve vysílání České televize. To znamená jednoduchá otázka. Když se teď zase teda odmyslíme o těch vodáků, tak setkáváte se s alkoholem i při zásazích na Lipenské přehradě?
3: Určitě ano. Mnohdy posádky plavidel jsou pod vlivem alkoholu, ale my, nebo nás můžete potkat nejenom na vodě, ale i na suchu. Máme určitý perimetr, kdy jezdíme i k zdravotnickým výjezdům mimo vodu a na Lipně jsou kolem celého Lipna cyklostezky, je tam hodně bruslařů, takže i tady se potkáváme s alkoholem.
2: Zároveň hodně barů, třeba různých stánků a tak dále.
3: Určitě.
2: Samozřejmě to klíčové asi, abychom si řekli, člověk posilněný alkoholem se cítí jako všeho schopný, všemocný, ale opak je pravdou, to tělo prostě nemá tolik síly, obzvlášť když jde do té vody. Je to tak?
3: Určitě. Tam dochází vlastně ke zkreslení toho vnímání. Mnohdy právě ti lidé získávají pocit, že to zvládnou na té otevřené ploše. Tím, že jsme většinou žijeme ve městech, tak to vnímání vzdálenosti je úplně nějaké jiné. A to, co na té velké vodní ploše, na té otevřené hladině vypadá jako kousek, tak ejhle, on je to kilometr. A musíme počítat s tím, že když chci někam doplavat, tak já se budu potřebovat ještě vrátit. Takže ta vzdálenost většinou je dvojnásobná.
2: Myslím, že by bylo dobré na závěr ve stručnosti připomenout ty nejdůležitější zásady, kterými by se lidé během pobytu v létě u vody měli držet. Tak jaké by to podle vás byly?
3: Tak určitě, pokud jdete plavat, tak nechodit plavat sám. Nechodit plavat pod vlivem alkoholu. Vždycky o tom někomu říct, že jdete plavat. Vlastně já vždycky říkám dětem, jsou to tři slova. Jdu se koupat a když se vrátíte, tak už jsem zpátky. To je za mě taky tak strašně důležitý, protože pak se nám stává, že vlastně poslední informace byla, on se šel koupat a od té doby se nevrátil. A my potom, to je ten lepší konec, třeba dítě najdeme někde ve stánku, jak baští hranolky, a nebo už je dávno ve stanu, ale jsou to zase další tři slova, které nebolí a určitě pomůžou minimálně tomu stresu neskutečnému, když nevíte, kde ten člověk je a musíte ho hledat. Takže dát o sobě vědět, nechodit plavat sám, používat, když jdete plavat na otevřenou vodu, plavecké bojky, protože ty jsou vidět na té hladině na rozdíl od hlavy a když z vás při plavání prsou nic jiného nekouká a nebo při kraulu jenom občas skákáte rukama a hlavně děti hlídat a hlídat a za mě malinký dětičky, proč je budu cpát do kruhu.

0: a nenechat, nebo proč je nenechat si čvachtat na tam, kde stačí, jenom na břehu a učit, že ta voda je fajn a je to kámoš.
1: Celý rozhovor se Šárkou Bráchovou si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra nabídneme reprízu rozhovoru s Olgou Mendlínovou, nyní už bývalou ředitelkou a zakladatelkou Charity Strakonice. Naladit si ji můžete jako vždy po 11. hodině.

0: Den v kraji. Tolik dnešní Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a já pro vás mám ještě pozvánky k zítřejšímu poslechu. Jihočeští hygienici začínají s kontrolami letních táborů. Stav kuchyně, ubytování i pitné vody hodnotili v tábořišti v Dobčicích na Českobudějovicku. Vypravila se tam s nimi taky naše reportérka Eva Dubská-Petrová. Její reportáž uslyšíte zítra ráno po 8. V Soběslavi zítra začíná 18. ročník festivalu komorní hudby a interpretačních kurzů setkání s hudbou. O letošní nabídce koncertů, které program přináší až do neděle 12. července, si budeme zítra kolem 10:30 povídat s předsedou pořádajícího spolku Petrem Hanzlíkem. Zítra v Jihočeském dopoledni nebude chybět ani soutěž o novou detektivku Jiřího Březiny, která se jmenuje V kopřivách. Nalaďte si nás, protože v pátek soutěžíme už o poslední, 5. výtisk knížky.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Na jihu Francie se šíří lesní požáry. Kvalita vody se na některých místech na jihu Čech zlepšila. Vzpomínkový večer na písně Karla Gotta v podání tenoristy Nicolase Puta dneska v Dačicích otevře multižánrový festival Dačická kostka. V noci se na jihu Čech ochladí na 14 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Stovky hasičů bojují s plameny na jihu Francie. Premiér Sébastien Lecornu svolal krizový štáb do přístavního města Marseille. S dalšími ministry tam řešil nedávnou vlnu veder, přípravy na další horka i lesní požáry.
4: Schořelo už 8700 hektarů, z toho 1200 jen včera. Každý den je nasazených skoro 2000 hasičů. Situace je napjatá.
5: Francouzský premiér Sébastien Lecornu zdůraznil, že období lesních požárů přichází o 2 až 3 týdny dřív než v minulosti. Hasiči bojují s plameny u měst Montpellier a Perpignan. V této oblasti evakuovali zhruba 100 lidí ze 2 kempů. Oheň spálil několik domů v Narbonne a kvůli plamenům uzavřeli část dálnice A9. Premiér Sébastien Lecornu zároveň varoval před další vlnou veder, která by měla zasáhnout Francii o víkendu. Podle meteorologů se teploty na některých místech znovu vyšplhají k 40 stupňům. Vláda potvrdila, že první z 30 tisíc objednaných klimatizací by nemocnice měly dostat koncem týdne. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Voda na Radavě na Orlíku a u Černé v Pošumaví na Lipně je znovu vhodná ke koupání. Ukázaly to mimořádné odběry jihočeských hygieniků. Odborníci je provedli jen na 3 problematických lokalitách. Na Podolsku na Orlíku sice hygienici zrušili zákaz koupání, voda tam ale zůstává zdravotně riziková. Pokračuje ředitelka krajských hygieniků Kvetoslava Kotrbová.
6: U veřejného tábořiště Podolsko na Orlíku je podle aktuálního rozboru voda nevhodná ke koupání, je překročena hodnota sinic, chlorofilu a vodního květu a snížená je také průhlednost. K dnešnímu dni jsme zde odvolali dočasný zákaz koupání.
3: Festival Dačická kostka na nádvoří státního zámku Dačice nabídne ode dneška do 13. července koncerty, divadelní představení, filmy i program pro děti. Podrobnosti má pořadatelka Romana Bártů.
7: Máme tam pohádky pro starší, můžou se líbit i dospělým, třeba ať žijí duchové, a nebo pohádku pro ty úplně nejmenší od 2 let. Vybíráme vždycky nějaký folkový nebo country večer. Letos přijede Samson Leng a kapela Hoptrop. A pro mladší generaci jsme letos vybrali koncert Michala Horáka s kapelou.
3: Multižánrový festival Dačická kostka otevře dneska ve 20 hodin vzpomínkový večer na písně Karla Gotta v podání tenoristy Nicolase Puta.
1: Počasí.
3: V noci se na jihu Čech ochladí na 17 až 14 stupňů, ráno bude převážně oblačné, výjimečně se slabými přeháňkami a začne taky sílit vítr. Odpoledne čekáme polojasné nebe, později večer se bude vyjasňovat. Maximální teploty budou zítra mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří kolem 17 stupňů. Mírný vítr bude foukat od severozápadu, večer začne slábnout a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Pozor na dálnici D3 na 122,5 kilometru u Chotýčan ve směru na České Budějovice je odstavené nepojízdné auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Letní čtení. To je prázdninový cyklus rozhlasových čedeb z knížek jihočeských autorů. Na začátek prázdnin jsme pro vás připravili premiérovou četbu z detektivky v Kopřivách českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dnes nás čeká její čtvrtý díl. Takže se znovu vydáváme do vsi Stroupnice, kde bylo jednoho letního dne nalezeno tělo zavražděné mladé dívky. A jenom malé upozornění, i v tomhle díle, protože je to detektivka, občas zazní nějaký ten vulgarismus.

Kapitola 12. Pondělí. Jana se vzbudila brzo ráno. Mohl za to močový měchýř, na který tlačilo miminko. Honza vedle ní si ještě spokojeně pochrupoval. Chvíli ho pozorovala. Zná ho skoro 10 let? Co ale bylo předtím? Jaký byl, než se poznali? O tom měla spíš mlhavou představu. Honza z té doby pro ní byl neznámý člověk. Jednou věcí si ale byla jistá. Nikdy ho nepřistihla při tom, že by se k nějaké ženské choval nějak agresivně nebo násilnicky. Ano, býval to tak trochu obšourník, ale jakmile se s ním dala dohromady ona, skončilo to. A i kdyby si třeba s nějakou ženskou tajně povyrazil, určitě by na ní nikdy nevstáhl ruku. A na Janu už vůbec ne. Vlastně na ní nikdy ani nezvýšil hlas, přestože na zaměstnance uměl pořádně zařvat. Beze spěchu připravila snídani a protože se z ložnice pořád neslo tiché chrápání, najedla se sama. Potom vyšla na zahradu. Vzduch, který sem sestoupil z kopců, byl chladný a nasycený raní rosou. Voněl lesem a pastvinami. Dostala chuť na procházku, než se udělá horko. Vzala si sebou malý batůžek, měla v něm telefon, peněženku a lahev s vodou. Obešla školu, teď o prázdninách stichlou, s fotbalovým hřištěm vyšisovaným do žluta a potom se protáhla mezi bytovkami. Vyšla na silnici vedoucí z města. Brzy se jí před očima objevila hřbitovní zeď. Zastavila se za tátou. Vždycky se trochu styděla za to, jak malý a prostý má hrob. Tenkrát ale navíc neměla peníze a vlastně ani sílu. Mohla by ho ale líp udržovat. Nejvíc jí tížilo, že si s tátou nerozuměla. Míjeli se. Potom, co máma odešla, byl bezradný. Ale může mu to Jana vůbec mít za zlé? Uzavřený a sedřený chlap, kterého opustila ženská a on tak zůstal na výchovu dítěte úplně sám. Navíc na výchovu holky, která se v tom plácala stejně jako on. Kdyby táta žil, už by mu dávno odpustila a těšila by se, že z něj udělá dědu. A byla si jistá, že on by se těšil úplně stejně. Dlaní z drobného náhrobku ukrývajícího urnu schrnula nečistoty a vyšla brankou za hřbitov. Zahrádkářská kolonie se za poslední roky rozrostla, přesto ji Jana obešla během několika minut. Na jejím konci tekl malý potok, ztracený v hustém porostu křovin. Šla podél něho, až se jí naskytl pohled na to místo. Poznala ho hned, tráva a kopřivy tady byly zválené a na větvi stromu ještě visel zauzlovaný cár policejní pásky. Ten pohled na prázdný prostor, kde ještě nedávno ležela zabitá lidská bytost, v ní vyvolal tíseň. Zastavila se. Ne, nebyl to dobrý nápad. Bůh ví, co se tu stalo. Otočila se a stuhla. U velkého bezového keře někdo stál. Studený dotek strachu ale rychle odvanul. Muž na ní zamával a vystoupil ze stínu křovin. Byl to Petr. Bez uniformy, v běžeckých šortkách a upnutém sportovním tričku. Svalnatá lýtka a žíly na pažích. Vzpomínka na chvíle, kdy se dotýkala toho těla. Nelekla ses, to bych nerad. Starostlivě se podíval na její břicho, jako by mluvil k němu. Co tady děláš? Hlídám. Jo, a co? Nebo koho? Napadlo ji. Rozhlédl se a rukama obsáhl okolí. Policejní záležitost. Jasně, to bych nepochopila, viď? Pokrčil rameny. Tak jsem to nemyslel, ale neměl bych o tom mluvit. Špehuješ, kdo se přijde podívat na místo činu, hádala? Z jeho výrazu okamžitě poznala, že se trefila. Místo nálezu, snažil se to zamluvit. Místo činu může být někde úplně jinde. Aha, tak já tě nebudu rušit. Jana se otočila zpátky ke hřbitovu. Počkej, popošel k ní.
Doma je všechno v pohodě? Jo. Snažila se, aby to znělo jako tečka za větou. Najednou neměla vůbec chuť se s ním bavit. Nebylo jí příjemné, že ji tady načapal. Jeho to ale neodradilo. Nechová se Honza nějak... jinak? Ne, chová se úplně stejně jako vždycky. Petr jí jemně položil ruku na paži. Jani, ta nabídka pořád platí. Můžeš bydlet u mě, mámě to vadit nebude. Něco mi říká, že s Honzou to teď nebude dobrý. Nelíbil se jí tón, jakým to říkal. Nelíbilo se jí ani to, jak se jí dotýkal. Nelíbilo se jí vůbec nic. Víš vlastně, co na něho všechno máme, zeptal se. Co tím myslíš, vyjela na něj? Parkování na chodníku nebo že jezdí nepřipoutanej? Co byste na něj asi tak měli? Petr se odtáhl. Jsi vedle, Jani. Ty ho vůbec neznáš. Nějaký parkování teď nikoho nezajímá. Já mluvím o krácení daní, podvodech, o nelegálním zaměstnávání a to není všechno. Viděl jsem, co tam mají chlapi z kriminálky. Není to nic hezkýho. Ti to háje. Honzu nikdy za nic nezatkli, nebyl u žádného soudu, tak co mi to tady povídáš? Nech nás už na pokoji. To ti bohužel nemůžu slíbit. Je to moje práce, nenechat některé věci na pokoji. Otočila se k němu zády a vyrazila. Chtěla odkráčet důstojně, ale bříško jí převažovalo dopředu a ona v rozčilení spíš legračně cupitala. Srdce jí bušilo a hned se zadýchala. Mimochodem, už ti Honza vyprávěl, kdo za ním byl včera večer v hospodě? Zavolal za ní ještě. Nereagovala a šla dál. Pryč odsud. Zpomalila, až když obešla celý hřbitov. Ohlédla se, pořád měla pocit, že ji Petrovi modré oči sledují. Ale bylo to jen zdání. Pozůstatky raní vláhy už byly dávno pryč, vzduch byl zase horký a suchý. Sáhla do batůšku pro vodu, napila se a pokračovala přímo k náměstí. Chtěla být mezi lidmi. Potřebovala rozptýlit od otázek, které se jí honily hlavou. Co všechno policajti na Honzu můžou mít? Stačilo jen pootevřít vrátka vzpomínkám, které byly většinu času ukryté někde vzadu. Ale byly tam. Třeba hned ta první. Stalo se to jen pár dní poté, co k němu Jana nastoupila. Byla ještě mladinka a nezkušená, některé věci ve svých 20 letech pořád ještě nechápala. Třeba to, že většinu výplaty dostává jen tak na ruku. V té vzpomínce ji Honza veze z práce domů, ze staré vody dolů do Stroupnice. Vyjede z parkoviště, ale nezatočí k městu, míří na druhou stranu hřebene. Jana se na něj tázavě podívá. Usměje se. Neboj, jen si potřebuju cestou něco rychle vyřídit, je to na pár minut. Dojeli k malému, neudržovanému domku stojícímu za Jindřichovem. Počkej tady. Honza vystoupil z auta a zabušil na dveře. Po chvíli někdo pootevřel a Jana viděla, jak Honza z předsíně vytáhl za límec před dům drobného chlapíka. Kde jsou prachy, zařval mu do obličeje. Chlapík se hrbil a něco drmolil, ale Jana v autě nerozuměla, co. Honzu to každopádně příliš neuspokojilo, protože v jeden okamžik do muže strčil tak prudce, až dotyčný upadl na zadek. Seděl tam na zmrzlé ušlapané hlíně a vyděšeně se díval na rozčíleného Honzu. Ten obraz se Janě zapsal do mysli. Z Honzovy tváře čišel chlad a nepřátelství. Nikdy ho takhle nezažila. Dost je to tenkrát vyděsilo. Honza toho člověka pomalu obešel jako šelma, která si pohrává s kořistí, a když stál za jeho zády, sklonil se. Paží ho objal zezadu pod krkem a tiskl. Muž se chytil Honzovi ruky a snažil se sevření uvolnit, ale moc mu to nešlo. Tvář mu zrudla, jak se mu nedostávalo kyslíku. Honza dlužníkovi něco polohlasem řekl do ucha. Zřejmě ho varoval, kladl další podmínky. Chlapík se snažil přikyvovat, i když mu to moc nešlo. Když ho pak Honza pustil,
Válel se po zemi a lapal po dechu. Honza se vracel zpátky k autu. Už se na toho chlapa ani nepodíval, jeho oči se však setkaly s Janinými. Ještě pořád v nich měl tu hrozbu. Radši uhnula pohledem. Když ale usedal za volant, měl už zase ten přátelský výraz. Promiň, že si u toho musela bejt. Ten blbec mi dluží 5000 a není schopnej mi to splácet ani po stovkách. Ve městě před kamarádama se mi vysmál do ksichtu, tak jsem si řekl, že takhle o samotě třeba takovej frajer nebude. Na některý lidi platí jen hrubá síla. V pohodě, to chápu, že tě to sere, řekla a snažila se předstírat, že si to opravdu myslí. Jsem moc měkej, vždycky se nechám překecat a půjčím někomu takovýmu, ohlédl se k chalupě. Stejně jsem z něj nic nedostal. Určitě u sebe něco má, ale já nemám koule vlíst mu do baráku a hledat pod matrací. Prej za týden všechno přinese. Třeba to fakt přinese, špitla Jana. Přinese mi hovno. Takovej potřebuje nejdřív dostat pořádnou nakládačku, aby byl motivovaný, ale na to já nejsem. On to ví a hraje si se mnou. Jana časem na tuhle epizodu zapomněla. Přemazali ji stovky situací, kde se Honza ukázal jako vtipný a milý člověk, který si vždycky ví rady. A pokud to aspoň trochu jde, bere všechno s humorem. A během následujících let zjistila, že ji přitahuje, že ho chce, že s ním chce žít, že s ním chce postavit dům a mít dítě.

Kapitola 13. Neděle. Zastavili před jednopodlažním rodinným domem. Určitě tu nestál dlouho. Cihlově rudá fasáda byla bez poskvrnky, glazované střešní tašky se leskly na slunci. Před domem stálo ledabyle zaparkované modré BMW. Petr vypnul motor. Potom se natáhl k přihrádce spolujezdce. Mám tady formuláře. Jaké formuláře? Zeptal se ho medek. Na podání vysvětlení, nebo si ho chceš rovnou odvést na služebnu? Komisař zavrtěl hlavou. Říkal jsem ti, že si s ním jdeme jen promluvit, žádné záznamy. Mladý policista se nechápavě mračil. Počkej, Stando, to za ním jdeme jen tak, neoficiálně? Metkovi se do vysvětlování moc nechtělo, ale cítil povinnost být vzorem. Je to takový můj fígl. První kontakt vždycky bez záznamu. Ať se necítí pod tlakem. Normálně s ním pokecám a poslechnu si, co má na srdci. Příště je to podání vysvětlení a píše se protokol. Jestli má čisté svědomí, řekne totéž jako na poprvé. Pokud si začne dávat pozor a měnit výpověď, tak vím, že tam něco nehraje. Petrovi se rozšířily zorničky. Jakoby mu právě bylo zjeveno velké kriminalistické tajemství. Jan Němec byl takový ten sebevědomý drzoun, co rád provokuje ze zásady, i když o nic nejde. Kolik takových už vrchní komisař Medek potkal. Věděl, že lidi jako Němec se buď jednou sklidní, nebo narazí. Ti, kteří se mu dostali do rukou, většinou narazili. Nebyla to dlouhá návštěva. Zeptali se Němce, jestli byl v pátek v noci venku. Tvrdil, že ne. Teprve, když se ho medek zeptal, jestli ví, proč je vlastně tázán a vysvětlil mu, že jde o podobný případ, kvůli kterému ho vyšetřovali na sklonku 90. let, něco se změnilo. Samolibý ušklibek povadl. Najednou, jako kdyby před nimi seděl mladý kluk, který je v průšvihu. A hned se zase vrátil do role, ale ne dost rychle na to, aby si toho medek nevšiml. Lekl se ten chlap nějaké vzpomínky? Nebo má s tou mrtvou v kopřivách něco společného? Že byl Němec v pátek celou noc doma, jim potvrdila i jeho těhotná a podstatně méně sebevědomá družka. Když pak venku okukovali to hulvácky zaparkované auto, vyšel ven a nakvašeně jim ho otevřel. Nic nápadného na něm ani uvnitř neviděli. Tak co? Zeptal se Petr nedočkavě, když opouštěli čtvrť novostaveb. Je to sympaťák. Nechápu, co se ti na něm nelíbí. Odpověděl komisař a šibalsky se usmál. Pak ale zvážnil. Sám si slyšel, že byl doma. Budeme ho vést v patrnosti. Díky, že si na něj upozornil, ale žádné důkazy nemáme. Teď je pro nás hlavní identifikace oběti a pak začneme zjišťovat její. Co? Její vztahy, odpověděl vzorný král. Správně. Rodina, kamarádi, milenci. A taky musíme zjistit, kde se pohybovala a udělat si časový snímek. Když budeme mít tohle hotové, to by v tom byl čert, aby... Zazvonil mu telefon. A, tvůj šéf. Jestli existuje policejní pán Bůh, tak mi teď náčelník oznámí, že tu zrsku konečně někdo poznal.

Kapitola 14. Pátek. Radim s kamarádem do sebe v pergole naházejí večeři. Mára u Radky získá aspoň jeden kladný bodík, když poděkuje a pomůže jí odnést nádobí do kuchyně. Její syn se jen labužnicky protáhne. Tak jdem, slyší ho pak Radka. Ty štěrbiny si nesmíme nechat utíct. Neboj ty vole, ty si daj říct, uklidňuje ho Mára. Ta blondýna je z tebe hotová, nejpozději v Bostonu je potkáme. Ta se mi zrovna moc nelíbí, ale ta zrska, ta je libová. Zrzavou jsem ještě neměl. Radka radši chrastí talíři, aby je nemusela poslouchat. Ona si za mlada s holkama taky povídala o klukách, ale nevzpomíná si, že by to bylo takhle vulgární. A to nebylo žádné nevinátko. Proto možná s Milanem vydržela tak dlouho. Stihla se vyřádit ještě před jeho klidným přístavem, kde se žádné sexuální bouře nikdy neodehrávaly. A možná ani přeháňky. Do kuchyně ještě rychle vbíhá Radim a šeptá jí něco do ucha. To nemyslíš vážně, vždyť jsem ti dávala odpoledne. Je pátek, mami, ty vůbec nevíš, kolik to stojí, jít se dneska někam pobavit. Chce mu dát další přednášku o tom, že ona se bavit nechodí, proto neví, kolik to stojí, že i po večerech pracuje a vydělává peníze, které on roztáčí. Jenže Radim už se na ní zase dívá těma svýma očima. Sáhne nahoru do prostřední police. V hrnečku je 200 a 2000. Dá mu tu větší bankovku a za odměnu dostane pusu na tvář. Radim se vrací do předsíně, ještě se za ní otočí a šťastně mává bankovkou. Mára už na něj čeká. Napadne ji, jestli jim nemá připomenout ochranu. Toho se Radka bojí, že se Radim z těch letních dobrodružství něco přinese nebo nedej bože nějakou holku zbouchne, to by byl průšvih. Teď ho čeká škola a kariéra. Jako vždycky ale tuhle poznámku spolkne. Milan dorazí domů chvíli poté, co kluci odešli. Odepne Betyně vodítko a hodí ho ke dveřím, kde si ho pes zítra nadšeně sebere. Radka mu připraví jídlo. Milan si talíř položí na barový pultík, večeří ve stoje a s plnou pusou glosuje zprávy v televizi. Rekordní vedra, to můžou říkat každý léto, to už není žádná novinka. No jasně, že korona oslabuje, vždyť je turistická sezóna, vychytráci. Tomuhle křivákovi jsem nevěřil už před 10 lety, teď si ho tam dosadili a on to ministerstvo rozkrade, uvidíš. Radka na jeho zasvěcené analýzy nereaguje. On to od ní ani neočekává. Jen se utvrzuje v tom, že rozumí světu, že ho má dávno prokouknutý. Věděl už dávno, že to nebo tamto skončí přesně takhle. Je pravda, že nějaký přehled má, ještě aby ne, když na ty zprávy kouká denně. Byly časy, kdy to Radce imponovalo. Líbilo se jí, že Milan má spoustu znalostí, má na všechno nějaký názor, že se s ním dá mluvit o čemkoliv. Ale Radka nemá čas vysedávat jako on u událostí komentářů. Ona musí taky něco dělat, žehlit, vařit, uklízet a přitom musí myslet na to, co bude zítra v práci a co všechno musí nakoupit ve městě, až pojede večer domů. Někdy to Milanovi docela závidí. Na úřadě se žádné akutní věci neřeší. Městský úřad funguje samospádem. A jak si Radka dobře pamatuje, nikdo se tam moc nepředře. Takže Milan domů přijde s čistou hlavou a ještě to vylepší na procházce s Betinou. A pokud by ani tohle nezafungovalo, jsou tady kamarádi u žebráka, u pivíčka proberou všechno důležité, zanadávají si, postěžují a všechno je zase fajn. Domů Milan dorazí vždycky dobře naladěný, usmívá se. Jeho svět je jednoduchý, bez zádrhelů. A takový bude asi až do důchodu, na který se Milan upřímně těší. To už bude jen chodit s tím psem a na pivo, už ani do té práce ne.

0: Kapitola 15. Fritz s Karpim čekali na autobus do Hrádku. Popocházeli po zastávce, pokuřovali a navzájem si potvrzovali nadšení. A Gräse, to jsem já, repoval Fritz. Přede mnou se žádná kurva neschová, doplnil Rým Karpi. A Gräse, to jsme my, pokračoval Fritz. My jsme praví pouliční bytkáři, sekundoval Karpi. Rozesmáli se. Ty vole, já se těším jak malý kluk. Doufám, že budou znít naživo líp, než na té kazetě, přemýšlel nahlas Karpi. Jasně, užijem si to, uklidňoval ho Fritz. Karpiho muzika zajímala mnohem víc než Fritze, kterého omámili spíš postranní kulisy hip-hopové scény, párty, holky a chemické substance, které uměly rozostřovat realitu. Zatímco Fritz už se někde v rohu místnosti okusoval s nějakou kočičkou, Karpi většinou čuměl pod ruce DJovi a hodnotil, jestli opravdu skrečuje, nebo to jen hraje a přitom pouští přednahraný mix. Dva 19-letí kluci, kteří by se ve větším městě kvůli svým rozdílným povahám i rodinnému zázemí neměli velkou šanci potkat. Jenže Stroupnice nebyla větší město. Naopak. Fritz a Karpi bydleli pár desítek metrů od sebe, hrávali si spolu venku, chodili spolu na základku a rozdělila je až střední škola. A i tohle rozdělení mizelo, když se objevila muzika, která dokáže překlenout daleko zásadnější rozdíly mezi lidmi. Rap jim dal něco, co jim do té doby chybělo. Mluvil jim z duše, hovořil jejich jazykem, pojmenovával jejich touhy i problémy. Dokonce uvažovali, že si založí vlastní kapelu a vymysleli si i jména. Česká příjmení jim nezněla dost světově, takže najednou je spolužáci museli oslovovat MC Karpi a MC Fritz. Mělo to však drobnou vadu, chyběl jim talent i vybavení. A jak se brzy ukázalo, neuměli ani rapovat. Takže jim nakonec po tomhle pokusu zůstaly jen ty přezdívky a ještě větší respekt k těm, kteří na rozdíl od nich rapovat uměli. Tedy i k těm třem drsným hochům ze severní Moravy, kteří si říkají Agrese a za pár hodin vystoupí v zaplivaném rockovém klubu v Hrádku. Oba se těšili a dali si záležet i na oblečení. Oba měli obrovská trička, mikiny s kapucí a čepice s rovným kšiltem. Karpi si vzal široké skejťácké džíny. Fritz měl svoje vojenské kapsáče. K Agresi se maskáčový vzor dokonale hodil. Jejich kapsy navíc s přehledem schovaly několik pytlíků marihuany vypěstované na jižním svahu jednoho z okolních kopců. V lesní školce měl Fritz tajné minipolíčko. Myslíš, že to dneska všechno prodáš? Zajímal se Karpi, když se mu Fritz pochlubil. Jestli tam budou Rakušáci, tak si piš, že prodám. Řekneš jim, že je to holandská Mary Jane a uštit svou eurovky, vole. Abys to nepřehnal, vole, kdyby to u tebe našli venga. Fritz málo rukou prachy vydělá ten, kdo se neposere, říká fotřík. Karpi pokrčil rameny. Fritzova fotříka znali ve Stroupnici všichni. Byl to podnikatel, který si prý při privatizaci někde na Ústecku přišel na slušné peníze. Zároveň si ale přitom nadělal nepřátele. Neposral se jen proto, že se rychle uklidil do odlehlého koutu jižních Čech. Fritz si tak svými pokusy o dílování možná koleduje o podobné trable. A když to nekoupí Rakušáci, určitě to vezme Stíha pro sebe i pro kámoše. On tam bude i Stíha, jo, užasl Karpi. To bych se divil, nechodí nikam, kde se platí a rap ho nezajímá. Fritz pokrčil rameny. Jak ho znám, nějak to uhraje. Přeprodá něco ode mě a bude mít na vstup. Hele, už to jede. Ze zatáčky se vyloupl autobus do Hrádku. Večer se blížil a po něm přijde noc, která bude plná velkých věcí. O tom ani jeden z nich nepochyboval.
1: Slyšeli jste čtvrtý díl četby na pokračování z detektivky v Kopřivách, jejímž autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Březina. V režii Jakuba Čermáka a za asistence mistra zvuku Michala Koláře 15-dílnou četbu v našem rozhlasovém studiu letos na jaře načetla herečka Lenka Šestáková. Pokračování příběhu si můžete naladit opět zítra, krátce po 18. hodině. A ještě můžeme připomenout, že každý díl Četby na pokračování se po jejím odvysílání v éteru objeví také na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Tam je k poslechu celých 8 týdnů.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
5: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a Collegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al-Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
7: Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
8: V delší době se opět dostáváme k tomu, abychom odpověděli na vaše dopisy s reakcemi na náš pořad či knihu a abychom zodpověděli otázky v nich uvedené. Čtenářka paní Popová píše: původně jsem si vaši knihu Kořeny nechtěla koupit, protože Jižní Čechy nejsou v mém zorném poli, ale nakonec zvítězila asi zvědavost a ohlas na internetu. A nelituji, je to výtečná kniha, ze které se může poučit naprosto každý. Moc vám gratuluji a děkuji za krásné počteníčko. Dnes jsem si také na netu poslechla vaše vyprávění o provaznících a uvědomila si, že ti moji kartáčníci žili taky v Českých Budějovicích a v Jindřichově Hradci. Možná jste na mě už i v nějaké souvislosti narazil.
9: Tak velmi děkujeme za pochvalu a ve druhém díle budou i ti vaši provazníci.
8: Paní pod nikem Pepa napsala: vaše kniha je opravdu skvost, už se těším na další díly. V blízkém knihkupectví jsem na ně už upozornila, takové knihy by neměly zapadnout.
9: Opět děkujeme za kompliment.
8: No a pan Dominik Novák píše: dobrý den, pane Sasmane, velice mě zaujala vaše kniha Kořeny a chtěl bych se jen zeptat, jestli budete vydávat další díl. Prosím vás, jestli byste mi sdělil, jestli ano nebo ne a přibližně kdy. Předem vám děkuji.
9: Tak pokud vše dobře dopadne, tak ve spolupráci s Českým rozhlasem České Budějovice by měl druhý díl Kořenů vyjít příští rok, snad opět na jaře jako letos. Dopředu mohu prozradit, že v něm bude více dílů našeho pořadu, plánuji asi 65 dílů, tedy snad se dostaneme ke 100. dílu rozhlasového pořadu Kořeny. Bude v něm tedy větší množství dat o rodinách z různých vsí z celých jižních Čech.
8: Paní Jana Nováková píše: Dobrý den, náhodou jsem se dostala k poslechu vašeho pořadu Kořeny na doporučení mého známého pana Rostislava Němejce, se kterým máme některé předky společné. Moji poslední Němejcové byly z podsrpu u Strakonic. Dnes bych se chtěla ale zeptat, jestli nevíte něco více o Nebřehovicích u Strakonic, odkud pochází moje Novákovi. Žili a žijí v Nebřehovicích v čísle popisném 28. Mám zjištěno, že děda mého pradědečka už tam také žil. Váš pořad se mi velice líbí, i když žiji v Praze. Stahuji si jednotlivé díly z archivu Českého rozhlasu České Budějovice. Děkuji.
9: Paní Nováková v Nebřehovicích u Strakonic bývala kdysi tvrz, kde se roku 1253 připomíná vladyka Petr, pak se zde střídali různí vladykové, jejichž potomci se psali Nebřehovští z Nebřehovic. Poslední z nich, Jan Nebřehovský, prodal Nebřehovice Janu z Rožmberka v 16. století a v držení Rožmberků byly Nebřehovice až do roku 1593, kdy byly prodány k panství Sedlice u Blatné, které patřilo Adamovi ze Šternberka. Sedlice spolu s panstvím Drhovle a Čížová drželi roku 1848 knížata z Lobkovic. Z toho roku bylo v Nebřehovicích 28 domů ze 151 obyvatelem. Co se týká vašeho rodu Nováků, váš rod je v Nebřehovicích velmi starým rodem. Mám před sebou údaje sberní roli Práchenského kraje z roku 1653, kde je mimo jiné popis panství Sedlice u Blatné, které tehdy patřilo Ludmile ze Šternberka, a do tohoto sedlického panství náležely kromě městečka Sedlice také vsi Holušice, Šamonice, Velká Turna, Leskovice, Chrášťovice, Lás, Rojice, Zálužany, Jinín, Sedlíkovice, dnes již zaniklá ves Ujezdec a vaše Nebřehovice. Tam tehdy hospodařilo 10 sedláků a jeden domkář. Pusté byly grunty Blumovský, Šelhavý, Hovránovský a Feldbablův. Největším sedlákem v Nebřehovicích byl ze 40 strych Jan Vrána a druhým největším právě váš předek Jakub Novák, který měl asi 11 hektarů polí. Takže váš rod byl v Nebřehovicích už před 354 roky. Další informace byste našla v matrikách fary Jinín, které jsou uloženy v Třeboni a začínají rokem 1665.
8: Další dopis nám poslal pan František Fuchs z Vodňan. Vážený pane Sasmane, obracím se na vás s velkou prosbou, zdali něco víte o selském rodu Fuchsů ze Soběšic u Sušice číslo popisné 13. Chci začít psát rodokmen tohoto našeho rodu. Některé údaje o svých předcích jsem nalezl ve státním archivu v Plzni. Nevím však, je-li toto jediné místo, kde mohu potřebné a dostupné informace a podklady sehnat. Patříme k farnosti Bukovník, mimochodem zde jsou pochováni někteří členové rodu Tašek, o nichž jste hovořil v jednom z vašich pořadů Kořeny. Za každou i drobnou informaci či radu vám budu, pane Sasmane, nesmírně vděčný a předem za vše velké poděkování, včetně krásného pořadu Kořeny. Velmi srdečně chci též pozdravit pana Filipa Černého a přeji vám oběma pevné zdraví, lásku a pokoj v duši a hojnost Božího požehnání. Též hodně síly a elánu pro vaši další krásnou práci ve vašich rozhlasových pořadech. Srdečně zdravím v úctě. Takže i já děkuji za tento pozdrav.
9: Děkujeme za milý dopis. Fara Bukovník v Klatovském okrese je poprvé zmiňována roku 1251. V letech 1620 až 1703 byla spravována z Nezamyslic. Matriky této fary jsou dochovány z roku 1672. Sem tedy patřily Soběšice farou. Co se týká panství Světského, byly Soběšice takzvanou dílčí vsí, to znamená, že měly více vrchností. Trajer ve svém popisu Českobudějovické diecéze z roku 1862 to vysvětluje. Největší část Soběšic patřila pod panství Žichovice, knížat z Lamberka, a 9 domů pak patřilo pod panství Strakonice malteských rytířů. Byly zde jednoty Mlýn Matějovský, Mlýn Paulovic a Mlýn Panský Mlýn. Takže co se týká vrchností, je to ten horší případ, kdy musíte dějiny jednotlivých domů sledovat ve dvou archivech, v Třeboni a v Plzni. Já ale vím, že domy v Soběšicích číslo popisné 1 až 17, 22 a 26 a 46 patřily pod panství Žichovice, domy číslo 18 až 21, 24, 25 a 47 patřily pod panství maltéských rytířů ve Strakonicích. Takže vaši předkové, pane Fuchsi, z čísla popisného 13 patřily pod velkostatek Žichovice. Fond velkostatku Žichovice je uložen v oblastním archivu v Plzni a je dochován z let 1649 až 1948. Pokud nahlédnu do soupisu hospodářů v Berní Rule 1653, bohužel rod Fuchsů v Soběšicích ještě nebyl. Podíváme-li se po nejbližším okolí, rod Fuchs se vyskytoval v této oblasti pouze v horách Matky Boží, v Rejštejně a v Kadešicích. Tak snad odsud vaši předkové do Soběšic přišli, zvláště bych typoval ty Kadešice, které jsou opravdu velmi blízko, asi 7 kilometrů.
8: Další dopis přišel od pana Vladimíra a paní Vlasty Tyrkových z Netolic. Vážení pánové, dostala se nám do rukou vaše kniha Kořeny, první díl, která nás velice zaujala a potěšila. Manželka stáhla z internetu všechny vaše pořady a chtěli bychom vás poprosit o jakékoliv informace o rodu Houšků Stupes číslo popisné 7, z kterého pochází moje matka Božena Tyrková, rozená Houšková. V knize uvádíte v soupisu tupeských hospodářů z roku 1785 Jana Housku z čísla popisného 7. Zajímalo by mě, zda se jedná o stejný rod nebo o někoho jiného. Dále bychom uvítali informace o rodu Dejčmarů v Hůrkách Ulišova. V knize soupise obyvatel z roku 1865 uvádíte Dejčmarů v čísle popisném 2 a v čísle popisném 52. Manželčina prababička Marie Turinská, rozená Dejčmarová, se narodila roku 1880 v Hůrkách 66. Měla za manžela Jana Turinského, knížecího Hajného z Velechvína, číslo popisné 5. Velice vám děkujeme a těšíme se na další pořady v rozhlase i na další vaši knihu.
9: Děkujeme za dopis. Hůrkám Ulišova byl věnován celý pořad. V knize Kořeny jsou jim věnovány dokonce dvě kapitoly. Rod Dejčmarů je v Hůrkách připomínán v Urbáři z roku 1592, kde je uváděn na 3/4 lánu Říha Dejčmar, je to usedlost číslo popisné 2. Gruntovnice z roku 1616 uvádí Valentus Hůr, který ujal toto stavení za 60 kop. Roku 1668 ho prosešlo stáří, předal svému synovi Vojtovi Dejčmarovi. Po něm nastoupil 1695 zeď Václav Mlynařík, který se toho roku ženil s Vojtěchovou dcerou Markétou. Roku 1741 je zde připomínán sedlák Pavel Dejčmara se ženou Dorotou. Co se týká dotazu na rod Houšků v Tupesích, tento rod se psal Houška i Hlouška i Houska. Roku 1676 byl povolen sňatek Mikulášovi Houškovi, synu zemřelého Pavla Stupes s Dorotou Peckovou. Houskové či Houškové byly i v sousedních Plástovicích a zdá se, že tam měl tento rod původ.
8: Paní Hana Dingesová z Českých Budějovic píše, právě jsem s velikým zájmem dočetla vaše kořeny. Na stránce 14 uvádíte, že u nás existuje internetový soupis příjmení, co do jejich četnosti, dovedený až do výskytu 1. Uvádíte sice potřebnou webovou stránku, to je ale pro mě španělskou vesnicí. Neumím ve svých 83 letech s počítačem manipulovat. V naší rodině se tradovalo, že předek tohoto jména se tu usadil po ztrátě nohy v některé z napoleonských bitev. Kořenech se zmiňujete o této verzi jako o svého času oblíbené fámě. Říkalo se, že pocházel z Alsaska. Pravda je, že v západní části Německa se jméno Dinges najde, v Rakousích méně, ve Spojených státech hojně. Prosila bych vás proto, kdybyste mi mohl zjistit ten údaj o četnosti jména Dinges Dingesová. Srdečně zdravím a děkuji.
9: Vážená paní Dingesová, děkujeme za váš dopis. Vaše příjmení je v České republice skutečně unikátní. Podle seznamu příjmení z jara roku 2006 se u nás vyskytovaly pouze dvě ženy s příjmením Dingesová, muž pak vůbec žádný. Toto příjmení patrně tedy čeká osud mnoha dalších příjmení u nás, že zanikne. Co se vašeho příjmení týká, díval jsem se do knihy Familie Námen, která vyšla roku 2005 v Německu, a tam je napsáno, že příjmení Dinges je dolnorýnsko-vestfálská forma jména Dionysius, které se také vyskytuje ve formě Denis. Takže tato vaše rodinná pověst může mít pravdivé jádro.
8: Takže děkujeme za vaše dopisy a na další dotazy odpovíme opět v některém z našich příštích pořadů.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Rantířov na Jihlavsku po silné bouři likviduje škody na domech i mateřské škole. Svrab se v Česku dál šíří. Hygienici hlásí už přes 7100 případů. Oproti Loňsku je to výrazně víc. Výstava s názvem UNICEF v Česku, Česko v UNICEF, připomněla v Českých Budějovicích 80letou historii organizace. Zítřejší odpoledne bude na jihu Čech polojasné s maximálními teplotami kolem 22 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Bez elektrického proudu zůstává část obyvatele Rantířova na Jihlavsku. Obec ve středu odpoledne zasáhly silné bouřky, při kterých podle meteorologů pravděpodobně udeřil i takzvaný downburst. Jev popisují jako velmi silný propad studeného vzduchu. Popadané stromy a větve poničily několik střech i plot mateřské školy. Pokračuje bezpartijní zastupitel obce Radek Pavlíček.
3: Tam u té školky se udělalo opatření takové, aby to nikoho neohrožovalo, ale vzhledem k tomu, že ty lípy jsou obrovský, takže se hledá i firma, která by to dřevo dokázala zpracovat, rozřezat a odtahnout a zpřístupnit samozřejmě zase přístup těm lidem, kteří jsou toho tím dotčený.
2: Svrab se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, zhruba o 40% víc než ve stejném období minulého roku. Nejvíc nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Informovali o tom hygienici na síti X. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Zdravotníci varují, že při zanedbání léčby se stav může vážně zkomplikovat. Letos už v souvislosti se svrabem zemřeli 4 lidi. Hygienici zároveň apelují na rychlou léčbu a důslednou hygienu, aby se nákaza dál nešířila. Výstava s názvem UNICEF v Česku, Česko v UNICEF na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Ukázala práci dobrovolníků nebo příběhy nadaných dětí. Expozici popsala výkonná ředitelka UNICEF v České republice Pavla Gomba.
4: Chceme upozornit na tu hodnotu solidarity a lidskosti, že i malá věc pomůže. Takové to všímání si potřeb toho, že stále existují lidé, kteří potřebují pomoc někoho jiného. To je možná to hlavní sdělení téhle výstavy.
1: Počasí.
2: V noci se na jihu Čech ochladí na 17 až 14 stupňů a místy se vyskytnou i slabé přehánky nebo slabý déšť. Ráno bude převážně oblačné, výjimečně ještě se slabými přehánkami a začne navíc foukat silný vítr. Odpoledne čekáme polojasné nebe, později večer se bude vyjasňovat. Maximální teploty budou zítra mezi 21 a 24 stupni, na horách naměří kolem 17 stupňů. Mírný vítr bude foukat od severozápadu, večer začne slábnout. Biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pro řidiče mám tentokrát dobré zprávy. Na jihu Čech aktuálně nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Když máme nějaké přejaté slovo, paní magistro, z cizího jazyka a máme tam měkké i, čteme ho většinou jako tvrdé, třeba želatina a nebo titul.
2: Přesně tak.
1: No, ale takový tik v oku je taky přejaté slovo a neříkáme tyká mě v oko.
2: No, ale měli bychom.
1: Jo.
2: No, měli bychom se držet té původní výslovnosti, takže i slova jako tyk nebo ta želatina by se měla vyslovovat stejně. Protože shodou okolností i tyk, i želatina jsou převzaté z francouzštiny a ta výslovnost odpovídá té původní francouzské.
1: No, ale neříkejte mně, že není spisovné říct tyk v oku.
2: No, z nějakého důvodu tady jazykovědci váhají a není to pořád spisovné ani správné.
1: Fakt?
2: Jen se k tomu píše, když si najdeme to pravidlo, tak najdeme správná výslovnost, od jak živa uváděná, je tvrdě tyk. A k tomu je vždycky dovětek, běžně se ovšem slovo vyslovuje měkce.
1: Dobře, no je pravda, že třeba starší generace čtou a říkají želatina.
2: No, z nějakého důvodu i tohle slovo jsme si už tak přisvojili do češtiny, že tam nevidíme tu původní výslovnost.
1: Ale tam cítím, že ta želatina je naprosto nespisovné, že je to takové pojmenování paní hospodyňky pro želatinu.
2: No, počkejme za pár let.
1: Uvidíme. No a jinak tik, mimovolný, neúčelný, drobný, opakující se pohyb, mrkání, záškuby, z francouzštiny přejato, ale mě zajímá ta želatina. Odkud se vzalo to slovo?
2: Tak je z francouzštiny, tam se vyslovuje tedy želatin a ta francouzština ho má ale z italštiny a to už asi bude známější, italské gelato, znamená zmrzlý, stuhlý nebo, což budou lidé znát díky výletům, zmrzlina.
1: Mm-hmm. Původ je v latinském.
2: Gelu, neboli led, jinovatka, mráz, stuhlost. Jde totiž o tu vlastnost želatiny, která jako teplý roztok, to jsem se dočetla, že koloidní, jsou tam velké molekuly, je tedy tekutá, ale jakmile se ochladí, tak stuhne. A tam je ta souvislost s tím ledem.
1: Já už vás vůbec neposlouchám. Já teď myslím na ten krásně velký piškot, na něm jahody a přesto ta želatina. Dala byste si, vidíte?
2: No, i tu zmrzlinu, gelato.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Manga Vlačirat. Dnes si budeme povídat s Ladislavem Baliárem o jeho pouti do Santiago de Compostela. Uslyšíte také vzpomínky na významnou českou socioložku, publicistku, spisovatelku a zakladatelku katedry sociální práce Jiřinu Šiklovou v podání jejich přátel a spolupracovníků. Přejeme vám příjemný poslech. Mangav Šukaršuněben.

0: Píseň Jedno léto v podání Moniky Bagárové a Antonína Gondolána. Před měsícem by významná česká socioložka, publicistka a zakladatelka katedry sociální práce Jiřina Šiklová oslavila 91. narozeniny. Přestože už mezi námi není, její odkaz zůstává živý ve vzpomínkách Romů, studentů, přátel i mnoha spolupracovníků. Když se tedy řekne její jméno, co vás napadne jako první? Odpoví nám její dlouholetá spolupracovnice Jana Hradílková, se kterou v roce 1991 spolu založila neziskovou organizaci Gender Studies.
1: Tak úplně automaticky se mi vybaví Karel Holomek, což byl velký kamarád Jiřiny a taky člověk, kterýho ona si velice vážila. Oni dva byli taková velmi krásná dvojice přátel. No a samozřejmě potom její zápal pro podporu Romů v jakýkoliv situaci se ocitli, ať už to byli romští studenti, který chtěla podpořit a s velikou vervou tak činila.
0: Měla neuvěřitelnou schopnost dávat věci do pohybu.
1: Ona je člověk absolutně bez předsudků, vnitřně svobodný člověk, který je naprosto orientován na to, aby se rozpohybovaly ustrnulé věci.
0: Na Jiřinu Šiklovou zavzpomínala také Lucie Fuková, bývalá vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny.
2: Velice živelnou, pamatuje, jak se prohrabovala ve vlasech a vždycky měla takovýho kohouta a pak vždycky přemýšlela a řekla velice erudované slova. Ona nás školila, setkávala, ale často hovořila i vlastně o období komunismu a já jsem byla svědkem několika diskuzí, kdy ona vlastně reagovala na to, že spousty Romů jako bohužel vzpomínalo třeba na komunismus dobrém a jí to strašně iritovalo a vlastně s námi vedla ty diskuze a byly to opravdu obohacující diskuze, takže ona byla člověkem, který rozpohyboval věci, spousty témat a nebála se říct, co chce a jí bylo úplně jedno, jestli před ní stojí prezident nebo jestli před ní stojí Romák, ona prostě řekla, co si myslí.
0: Dcerou už zmíněného romského aktivisty a politika Karla Holomka je ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová.
3: Jiřina Šiklová, no to byla hlavně velká kamarádka, no. To byla velká kamarádka celé naší rodiny. Jiřinka Šiklová zůstala jako blízkým člověkem až do svého odchodu, který já jsem si teda nesmírně vážila. Nesmírně chytrá, elegantní a statečná žena, neuvěřitelná. Tato žena a i ten Milan Šimečka a i můj táta by byli schopni skutečně žít v komunismu. Jako já si sebe asi představit neumím, ale tyhle ty lidi byli takový ryzí. Já nevím, jestli to bylo tím, že zažili druhou světovou válku, přežili, žili v hrozně skromných poměrech. Můj táta nikdy nebyl materiálně jako založený, tomu unikalo, ale to stejný ta Jiřina, ona úplně kašlala na materiální věci.
0: I když měla Jiřina Šiklová disidentskou minulost a byla vězněna, po revoluci nestála o významné politické či jiné posty. Přednášela na fakultě a působila v řadě neziskových organizací.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Bingáč-Demeter a band Ivana Heráka. Svatojakubské cesty tvoří historickou síť poutních tras vedoucích do španělského města Santiago de Compostela, kde je podle tradice pohřben svatý Jakub, jeden z apoštolů Ježíše Krista. Historie sahá až do 9. století, kdy se toto poutní místo stalo jedním z nejvýznamnějších cílů křesťanských poutníků v Evropě. Iveta Durduňová oslovila Václava Baliára, který právě navštívil Santiago de Compostela.
1: Tahle pouť tak se chodí z Česka od Kutné hory, kde je svatojakubská katedrála. To je Camino asi Checo a pak vlastně další ty poutě, tak se Camino Norte, Camino France, pak je Camino Portugues a ještě Camino Primitivo, což je z Ověda, kde vlastně byl ten svatý Jakub dopaden a na to oni ho odvezli a usekli mu hlavu. Po jeho smrti tak se ty ostatky vrátily do toho Santiago a ta pouť je završená tím, že se člověk jde poklonit těm jeho ostatkům.
2: Kolik kilometrů vy jste se vydali? Jakou cestou?
1: Tak tady to Primitivo do toho Santiago je zhruba kolem 300 kilometrů. Ale pro nás ta pouť nekončila, my jsme si pak dali ještě takový dva další menší úkoly. Jsou to dvě poutě, jedna je Muchia, což je nejsevernější výběžek, a pak Finistera, což znamená jakoby konec světa. Je to nejzápadnější bod Evropy, takže tam jsme šli taky. Tudíž to bylo kolem 650 kilometrů. I s tím, co člověk nachodil, to sem a tam, tak troufám říct, 480 kilometrů, jak nic, za 13 dní. Boty, to je základ, do bot jsem investoval 6 tisíc a milionkrát se mi to oplatilo. Vlastně měl jsem boty, které mají patu na zemi, takže jsou to trailové boty, tenisky, takový, který když promoknou, tak se dají rychle vysušit. Měl jsem s sebou spacák, nafukovací karimatku, bundu, měl jsem s sebou podlikačky a jedno tričko.
2: Jaký to je na té cestě s jídlem a pitím a s ubytováním nebo přespáním?
1: Každý ten poutník má možnost si vybrat, jestli chce spát v albercích, což je takový jakoby ubytovna, kde na jedné cimře spí třeba 20 lidí, je tam pračka, je tam nějaká kuchyň, kde se dá uvařit, ale to my jsme nezvolili. Jsme spali pod čirákem, vždycky nám teda z hůry přišlo místo, kde na nás nepršelo, nepadala rosa.
2: S kolika přáteli jste šel a co vás vedlo na tuto cestu?
1: Šel jsem s dvouma kamarádama, s kterými jsem vyrost, známe se celý život, dá se říct, že to jsou mý nejlepší kamarádi. Každýho nějak nás tam něco přivedlo, jakoby něco jiného. Tyhle kluci mají za sebou Peru, Kolumbii, Kubu, Indii, Nepál a jsou zkušený, ostřílený, ale prostě chybělo jim něco takového, kde ten člověk si hodí fakt klapky na oči a jde si prostě za svým cílem. A tahle pouť je spojená vlastně s takovým rituálem, to je až na té Finistere, na tom konci světa, kde máte mít nějakou věc, kterou si sebou nesete a kterou tam spálíte, což má značit jako, že spálení starých mostů. Pak se musíte vykoupat v oceánu, takže jakoby očištění té duše a toho těla. No a nakonec pozorujete východ slunce a východ znamená jakoby znovu zrození.
2: Jak to na vás tam působilo, když jste došli do toho kostela?
1: Každý to cítil jinak. Mělo to strašnou neuvěřitelnou sílu. Ty lidi, co tam všichni šli, tak vlastně docházeli a byli propojeni nějakým kolektivním vědomím. A vlastně ty lidi si tam notovali, když si nerozuměli jakoby jazykem z celého světa, tak ty lidi tam všichni byli s úsměvem, objímali se, jiní seděli, další plakali, další se modlili.
2: Jak vás to posílilo, když jste se vrátil do České republiky?
1: Určitě trošku taková úcta. Mi to dalo nějak takový smysl všechno. To, že jsem se narodil svým rodičům, že jsem potomek syntů, který skoro nepřežili druhou světovou válku, a to, jak oni žili a ty tradice, které máme, jak jsou svázaný se starým zákonem a jakou to má prostě hloubku, tak je pro mě mnohem větším bohatstvím než všechny peníze a majetky, baráky celého světa.
0: Říká o své cestě do Santiago de Compostela Václav Baliár. A my jsme na konci dnešního Roma Vakeren. Savorenge bud bacht, zor tesa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný večer přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident Pavel odmítl Babišovo nařčení, že si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje tak Česko. Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici, nikoho zatím neobvinili. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak chce. Uvedl to v rozhovoru pro deník CZ. Hrad v reakci na to premiéra vyzval, ať své tvrzení podpoří důkazy, nebo ať slova vezme zpět. Babiš serveru taky řekl, že pokud prezident pojede na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku. Prezident ve vyjádření naznačil, že mu není jasné, jak by naplňováním svých pravomocí měl poškodit Česko. Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdil Českému rozhlasu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
2: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestní řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
0: Jihočeská část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín dnes potvrdili zástupci ředitelství silnic a dálnic. Úsek mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm bude v provozu už na konci července. Práce se tam podařilo o měsíc urychlit. Podle Adama Kolouška z ředitelství silnic a dálnic bude zbývat dokončení úseku mezi Nažidly a Kaplicí nádražím.
3: Část z něj zprovozníme ještě v letošním roce. V listopadu letošního roku by mělo jít do provozu prvních 6 kilometrů, a to je úsek mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí. Zbylých 6 kilometrů nám zůstane na příští rok a měli bychom zprovozňovat celý ten jihočeský úsek dálnice D3 v létě příštího roku. Sport.
0: Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v korupční aféře ze svých soutěží. Do poháru se tak nově dostane Jablonec. Viktoria Plzeň převezme roli Karviné a bude hrát až ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Polepší si i Hradec Králové, který nastoupí ve druhém předkole stejné soutěže proti norskému Tromso. Jablonec čeká ve druhém předkole konferenční ligy chorvatský Varaždín. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě. Počasí. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 325 ve směru na Ostravu je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. A v Praze v Mladoboleslavské ulici je neprůjezdný pruh po nehodě dvou osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste na pilno?
1: No, měl jsem na pilno, zapať pámbu jsem měl na pilno, hráli jsme s kapelou hodně, to už možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně. Letos slavíme takové malé výročí, i když teda Petr Bende Band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši, tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo? A kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska?
1: Tak byl to určitý stupínek, 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak pudově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem tam potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No...
0: Hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel vlastně. Uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže... Je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes? Nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe, nebo lépe natočit píseň, nebo lépe ji složit, nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, no písničkám, nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum. Takže když se ohlednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku. Nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po snad 20 letech poslechnout. A vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval. Že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období z začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13. a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíče k Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té Superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
0: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Mě trošku, něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašlivou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Rosic, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru a samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens a můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemám rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem a celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat a zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, popřípadě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal Stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s filharmonií Hradec Králové a následně za 2 roky jsme teďka vydali album s filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími
0: tedy
1: hity.
0: Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknou tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. A já jsem chtěl takový, nejenom tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethovens Karlovi Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili, pánové, a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
5: Smytí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě. Proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, že 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je takový průřez vlastně ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto smazatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září, ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj. Vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i Zavři oči a jdi spát. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, žijící v Americe, a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně Zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala Zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže Zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album roku 2016, ale těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhletu cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, co slibuju už další dobu. Ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven. A hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivoplickou jsme se rozhodli psát dál. Ivoplicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivoplicky a bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak?
0: Vychází to.
1: To jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce, brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice, dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně, letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombíříka, turné samozřejmě už je naplánované v tuhletu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s náma jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec. Úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: To se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika.
1: Vede sport. Jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a za mě je to jako super. Vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem Pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitu, citu, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi, od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. Nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další, Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů s dirigentem Robertem Kružíkem, a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě někdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti. A ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří spolupracovali. Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách. Že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Já většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů Moc Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku, a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, a

0: nebo teda přípravy vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme se mohli popovídat a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
0: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
2: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Bezpečnostní rada státu jednala o nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Kvůli horku a nízkému tlaku vzduchu při bouřce na řece Dyji uhynula asi tuna ryb. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Členové Bezpečnostní rady státu se dnes opět na svém zasedání věnovali nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Debatu ale znovu nedokončili. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO je důvodem mimo jiné i to, že teprve včera do funkce nastoupil nový náčelník generálního štábu. Miroslav Hlaváč se přitom na přípravě koncepce podílel, jak připomíná bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
2: Ten problém může být v tom, že u té koncepce se jednak řeší samozřejmě nějaké seznamy, modernizace, personál, ale také se řeší, kde se na to ty finanční prostředky vezmou. A tady tedy podle informací, které mám já, tak je ta debata právě o tom, že by to mělo být směřováno k těm 5%, respektive 3,5% a 1,5%.
0: Jednání Bezpečnostní rady se právě kvůli otázkám bezpečnosti a obrany účastnil i prezident Petr Pavel. Na řece Dyji dnes ráno uhynula zhruba tuna ryb. Na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku se dopoledne podařilo hasičům dostat zpět na bezpečné hodnoty.
3: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice. Hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
3: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Nejvyšší soud dnes zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO proti podmíněnému trestu pro chovatele z Uherského Hradiště odsouzeného za týrání psa Blejda. Podle soudu uložený dvouletý trest vězení s tříletým odkladem a pětiletý zákaz chovu zvířat odpovídají závažnosti případu. Soudci přihlédli mimo jiné k tomu, že se muž přiznal, projevil lítost a snaží se svůj život změnit. Muž podle rozsudku nechával psa měsíce bez vody a potravy. Zachránili ho hasiči poté, co ho kolem jdoucí spatřila na parapetu. Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu. Slováka Molčana porazil 3-0 na sety. Počasí. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Odry stále odklízí následky vážné nehody. Na kilometru 325 je zavřená krajnice. A v Karlových Varech dejte pozor ve Vančurově ulici. Je tam rozlitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Vybrali jsme ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před téměř 60 lety.
5: Jemu bylo 18, když zahlédl 16-letou dívku. Okamžitě se zamiloval a začal se psát příběh vroucí lásky zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi, které mohou rodiče zažít. Jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Jen já.

0: Manželský pár, který se s námi dnes podělí o svůj příběh, žije v Praze. Právě tam jejich láska začala. A dnes stále trvá.
1: Antonín a Ivanka Pavorovi do života naskočili mladí a velmi rychle. Byl to silný vztah a takový je dodnes. Jeden druhého si váží, ctí a milují. Proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Den.
3: Vy budete paní Pavorová.
4: Ano, jsem paní Pavorová. Dobrý den.
3: Tak počkáme i na manžela, vydáme se za ním. Jste doma oba?
4: My jsme oba doma.
3: Paní Pavorová, sluší se na návštěvu přijít s něčím tak pro vás kytičku?
4: Ježiš, děkuju, je nádherná a dám si ji hned do vás.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Vy budete Antonín.
5: A, určitě.
3: To je pro vás... Já nevím, jestli můžete sladké, ale aspoň takhle.
5: To už jsem dlouho nic nedostal.
3: To máte za těch x let, co jste spolu, tak aspoň ve tvaru srdce bomboniéra něco sladkého na zub.
5: Já si občou podělím nějak.
4: Udělejte si pohodlíčko, jestli chcete tam nebo tady.
1: Antonín Paur a Ivanka Paurová. Pár dvou krásných lidí, kteří se zamilovali roku 1964. Oba pracovali ve stejném podniku.
0: Antonín jednoho dne přišel vybírat peníze na dárek pro paní šéfovou. Netušil, že zahlédne Ivanku, zasáhne ho Amorův šíp a nebude schopen na ní přestat myslet. Zažil lásku na první pohled.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, tak odešel, ale pak přišel a už jsme se jako bavili.
5: Vrátil jsem se, už jsme si povídali a už to bylo dobrý.
3: A pak bylo nějaké pozvání na rande, nebo jak se to vyvíjelo?
5: Vlastně, počkej, o manželku měl tenkrát zájem ještě jeden chlapec a se, nějak jsme se tam sešli u ní. A dohadovali jsme se tak, kdo bude chodit s paní, kdo nebude chodit s paní, no. A
3: to jste si to střihali, losovali?
5: No. Já jsem jí řekl, hele, tak si vybe, tak řekni, buď on nebo já. No a řekla já,
4: no. No, my jsme spolu povídali tak mohutně, že nás museli rozdělit v práci. Neplnili jsme plán a muž musel do Měcholu, do Balivejch, a já zůstala tady.
5: No, to byl pobočný závod a prostě mě potřebovali uklidit někam, no, tak, abych nezdržoval.
3: A vy jste co, potom dojížděl po práci za Ivankou, nebo jak?
5: Prostě, samozřejmě. Takhle, já jsem dojížděl sem, protože babička, jako matka manželky, úžasně vařila. No a na to mě vlastně ulovili potom. No. To byl další impuls, proč jsem sem vlastně začal jezdit. No.
3: Líbil jste se?
4: Oblíbila si ho, protože on nešetřil chválou, jak dobře vaří. Tak to je.
3: Mimochodem, jaký to byl rok, tedy o jakém roce mluvíme, když jste se takhle seznámili?
4: 1964.
3: A jak to tehdy vypadalo, když chlapec, dívka se dali dohromady, kde se scházeli, jaké byly příležitosti, jak tehdy vypadalo rande?
4: Chodilo se.
3: Po ulici?
4: Po ulici chodilo se do parku, všude.
5: Na čaj jsme tenkrát hodně chodili, jako. Já nevím, jestli vám to něco říká. Vlastně to vzniklo z Anglie, že jo, tam měli ve 3 hodiny čaj. Tak se tady taky začalo říkat na čaj, ale byla to zábava, kde hrála živá hudba. No a chodilo se tancovat, no. Naše nejoblíbenější zábava samozřejmě, no.
3: Co se pilo? Čaj?
5: Čaj rozhodně ne. Pivo, víno, no, jako tvrdý alkohol jsme nepili, ale pivo, víno určitě. Tenkrát za 10 korun člověk byl zlámaný, že jo, to, no, pivo stálo 1,20 Kč, no tak.
4: No, bylo to, chodili jsme do Luxoru a do těchto podniků, to už dneska neexistuje. A když jsem šla, tak jsem nebyla bohatá, tak táta mi dal 10 korun a muselo mi to vydržet.
3: Co tomu říkali rodiče, že jste se dali dohromady, případně co dělali třeba za práci?
4: No tak můj táta dělal na ministerstvu Rudných dolů a Hutí a máma dělala v těch Valivech a jeho tatínek taky.
3: A co tomu říkali, že jste se dali dohromady? Nebo jak jste jim to řekli, jak to vyplynulo, že vy dva patříte k sobě už?
4: No, tak muž jsem chodil, takže ho poznali. No, ale potom nastala hrůza, protože jsem přišla do jiného stavu.
3: Jak k tomu tak došlo? Byly ty čaje a pak najednou dítě na cestě? Antoníne?
5: My jsme jeli v létě na dovolenou. No a tam to bylo takový příjemný prostředí, že jsme chodili do lesa a tak prostě jsme si užívali, až se to stalo. Nějak se to vyvrbilo. Manželka měla jet za rodičema do Jeseníku, tam měli babičku, tak jsem jel s ní už a pak nás tam nechali vlastně, oni jeli zpátky, že jo. Jim končila dovolená, tak nás tam nechali jenom s babičkou a s dědou a prostě byla volnost, no.
3: Neohlídali vás?
5: Babička s dědou nás nehlídali.
4: Ne, ne, ty prostě žili svůj život, byli taky výborný, hodný a měli hospodářství, měli úplně jiný starosti.
3: Jak jste se to, Ivanko, dozvěděla, to, že čekáte dítě? No, jak jste na to přišla? Jak to přišlo?
4: Jako u všech ženských. Pak nepřišlo nic a tím jsem věděla, že jsem v jiném stavu.
3: To jste věděla vy. A teď? Mám to říct rodičům? Nemám? Automaticky jste se o to podělila? Nebo jste to nejdřív řekla Antonínovi?
4: Nejdřív jsem to řekla mužovi a tak nějak jsme to probírali a říkal právě, že se vememe teda, že bude svatba. Pak jsme šli oba za rodičema, jenže já měla otce takovýho cholerika, který se hned rozčílil, tak on šel to sdělit a já se zamkla v koupelce a čekala jsem, jak to dopadne. No, neslyšela jsem nic, ale pak, když jsem přišla, tak děda seděl, tady bylo kanapé, jako valenda taková, a jenom kroutil pořád takhle hlavou.
3: A pak jste to schytala, nebo co následovalo?
4: Ne, řekl mužovi, že než si ji vemeš, tak jdi radši vem si pro vás a jdi do lesa se oběsit.
3: Ne.
4: Jo, je to tak.
5: On děda si dělal legraci, on zase tak hroznej nebyl. My jsme spolu vycházeli velice dobře, jako já, neměl s ním žádný problémy. Samozřejmě, jak by se člověk tvářil, že jo, když mu dítě řekne, jsem v jiném stavu a je ještě jiný není 18, ale chvilku kejval tou hlavou, bez toho takový přepadlej, ale pak se to všechno vyřešilo.
3: Co vaši rodiče?
5: No, tam to bylo skoro špatný, protože u nich v práci byla rodinka, maminka i dceruška, už velká, byli takový jeho lehčího ražení. A on, můj táta, si to splet, že je to moje žena a její máma. A přitom to byla úplně jiná rodinka. No. Tak u mě doma říkal mámě, hele, to je děvka. A tam její máma je ještě horší. No. A měl jsem co vysvětlovat potom, no, protože máma hned na mě vletěla, co blbneš, co si to bereš. No. Tak dalo to dost práce jako jí vysvětlit, že jsou úplně vedle, že to je někdo jiný.
4: Jenže tenkrát mu šel na vojnu, měl jít teda, takže aby nám povolili sňatek, to byla taková komise. No a řekli, že ne, protože že nevydržíme, takže žádná svatba nebude.
3: To znamená, vy jako neplnoletá jste musela předstoupit před komisi a ta rozhodla, jestli ten nápadník, který způsobil to, co způsobil, je hoden toho, aby s vámi prožil život. Někdo posuzoval takhle?
4: Ano, to se posuzovalo. A pokud jako, že půjde na tu vojnu hned, tak usoudili, že prostě to nemá cenu a že spolu nevydržíme. Jenže máma dělala soudkyni z lidu, to tenkrát bylo, pomáhala, a běžela za těma známejma a pak nám to povolili.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ivanka a Antonín Paurovi se brali v Praze na Nuselské radnici. Nevěstě nechala maminka ušít šaty s kožíškem, ženich oblékl tmavý oblek.
2: Svatební hostina s 20 hosty se konala u rodičů Ivanky doma. Podávala se polévka s játrovými knedlíčky, svíčková a domácí koláče.
1: Svatebním dnem bylo úterý 29. září 1964. O dva dny později už musel Antonín rukovat na vojnu. Jak to prožíval?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vím, že mi to bylo hrozně líto, jakože nebudeme spolu, ale nedalo se nic dělat. No. Na té vojně taky člověk by pomalinku brečel, že jo, ale nebo udělal ze sebe nějakýho hrdinu, ale měli jsme se rádi, no, bylo mi to líto, no. Pak se narodila holka, tu jsem viděl až vlastně po půl roce nějak, ani mě nepustili nějak dřív. No. Nebylo to nic příjemného.
4: Když přišla Iva na svět, vy zase manžela pryč, vaše první dítě, jak se to prožívalo, jaké to bylo stát se mámou?
5: Hezký. Líbila se mi moc, když se narodila. Volala se mámě, i tátovi, a říkám, jak máme hezký dítě, nádherný, no, tak nějak. Soustředila jsem se na to dítě. Měla jen 1,90 kg. Ležela v krči nahoře, tam byl pro tyhle nedonošený děti, takže mě vyšoupli, tak já jsem za ní chodila, no a pak teprve se mohla, nebyla jistota, jestli ji zachráněj, ale já jsem věřila, že jo, takže.
4: Bála jste se o ní?
5: Hodně, no.
4: Jaké to je, řeknu vám, dítě potřebuje starost, musíme přesunout, je malé ještě, vemu vám vlastně dceru, rovnou teď vy ji nevidíte, jak to prožíváte?
5: No, je vám smutno, hrozně. No, ale já tam byla, dá se říct, pečená, vařena. Já tam pořád lítala, já to mám kousek, no, nosila jsem jí tam mlíko, takže snažila jsem se.
4: Po jaké době jste si ji odnesla domů?
5: No, po měsíci jsem si ji mohla vzít. No.
4: No a nechyběl vám, Antonín byl pryč tak daleko?
5: Já jsem tam jezdila hodně často, že rodiče hlídali Ivu a všichni, jak jeho rodina, tak moje rodina, nabalili mu tolika věcí, salám, já nevím, co všechno, a já to vždycky dřela do tábora a on měl kasárna ještě daleko, takže, ale nosila se mu statečně.
3: Vojna byla děsná otrava a zbytečný úplně, jo? To, když to člověk viděl, co jsme tam proflákali času úplně zbytečně, no tak takovýhle povyjažení, že přijela manželka. Dostal jsem samozřejmě vycházku přes noc, tak jsme mohli na hotelu spát spolu. Jo, takže to, vždycky se člověk na to těšil, samozřejmě.

0: návratu z vojny žili Antonín s Ivankou nejdříve u jeho, potom u jejich rodičů. Ještě netušili, jakou silnou bolest jim osud nachystá. Jakou zkouškou si jejich láska projde.
1: Na začátku toužili mladí manželé po vlastním bydlení. Kamarád jim pomohl získat malé útočiště v bývalé hospodářské budově Trojského zámku v Praze, ale stále to nebylo ono.
0: A tak se Ivanka rozhodla zareagovat na výzvu pro mladé. Osídlit pohraničí. Odešli na Šumavu.
2: My jsme si vybrali Srní, tam byla bytovka a mohli jsme bydlet teda tam, jenže pak, když už nějak jsme to chtěli, tak to bylo už obsazené, tak nás doporučili do Směče, tam byl finský domek prázdný, tak se nám to líbilo. Muž nastoupil jako traktorista a já do Kravína.
3: Pohraničí se tedy rodina začala rozrůstat?
2: Když jsme tam přišli, tam byli hrozně hodní lidi, taky ze všech koutů republiky, to tam osídlili a říkali, je, vy máte jen jedno dítě. Všichni tam měli plno dětí. To prý budete mít víc a byla to pravda. Říkali, tady je dobrá voda.
3: Tak ta dobrá voda přinesla kolik dětí ještě?
2: Tři. Teda měli jsme dvojčata, bohužel o ty jsme přišli, protože v Prachaticích tenkrát neměli inkubátor. Jo, to byla jenom taková nějaká verínka, tak je museli převážet do Písku a to nepřežili. Pak jsme měli syna a pak druhýho syna a to jsou Prachatičáci.
3: Jaké to bylo přijít o dvojčata pro vás, Antonína?
4: Hrozný to bylo přijít o ty dvojčata. Jsme se děsně těšili, že už jsme vlastně, to už měla holka 6 let, no a teprve jsme si mohli dovolit další děti. Tak jsme se na ně strašně těšili, ale bohužel ty podmínky tam, přece jenom to pohraničí bylo takový odstačený, že jo, nebylo to tam tak vybavený jako tady. Tady, kdyby se to stalo, tak přežili holky. Byly to dvě holky. No, pak jsme se z toho nějak vyksesali a říkali jsme, zkusíme to ještě. No a povedl se nám kluk, šikovnej, do dneška z něj máme hroznou radost. No a pak přišel neplánovaně po 2 letech ještě jeden. No a tím jsme skončili.
3: Prozraďte mi, ale ten okamžik, dvojčata se takhle převáží, jsou ohrožená v životě a pak přijde ta zpráva, jak jste se to dozvěděla, že odešli.
2: Já jsem ležela ještě, protože mi dělali císařský řez, tak jsem ležela ještě v nemocnici. Poslali telegram mužovi, že umřeli. No a pro mě to bylo hrozný, protože jsem ležela na oddělení, kde měli maminky miminka. Takže oni se šmuchlovali s miminkama a já jsem brečela.
3: To znamená, vy tu zprávu jste dostala od manžela, protože jemu psali?
2: Oni mi to řekli, ale poslali hned tu zprávu mužovi. No a měla jsem to špatný, protože se muže ptali, koho má nechat zachránit, jestli mě nebo dvojčata. No a muž, protože jsme měli doma malou Ivu, tak řekl, že mě.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh opravdové lásky, kterou zažehli už před 60 lety Ivanka a Antonín Paurovi.
2: Za život se stěhovali celkem 7krát. Ocitli se nejen na Šumavě, ale také ve východních Čechách, na západ i východ od Prahy, aby v závěru svého života našli útočiště znovu doma, v bytě po rodičích Ivanky, kde to vlastně všechno začalo.
1: Na dno svých sil si musela Ivanka jako městské dítě sáhnout v drsných podmínkách Šumavy.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
3: Kdy vám v tom životě bylo nejvíc do pláče, kdy jste tak vnitřně se trhala, trápila? Bylo to ten okamžik, kdy jste se dozvěděla, že dvojčata nejsou, nebo to byly i jiné chvíle?
4: Tak bylo to hodně, že dvojčata nejsou, ale byla to pro mě ta chvíle, co jsme odešli teda ven a já jsem nastoupila do Kravína. Já jsem byla jedináček a bydlela jsem tady v tomto bytě, takže žádná velká dřina, jenom uklidět a to. A tam jsem teprve poznala, co je to práce. A já jsem po nocích pomalu nespala, jak mě brněly a bolely ruce a brečela jsem. A říkala jsem mužovi, prosím tě, pojď, půjdem zpátky do Prahy. A muž řekl, chtěla jsi to? Tak to máš. A musela jsem si zvyknout. A zvykla jsem si a zžila jsem se s nima i muž a byli jsme hrozně rádi, že jsme odešli ven a do dneška si říkáme, že jsme šťastní lidi, protože kdyby jsme měli bydlet v Praze a vychovávat tady ty děti, tak to není ono.
5: Tam byli docela příjemní lidi, jo, takže se tam člověk zkamarádil s nima hned. A i když to byla těžká práce, tak mě to nějak nevadilo. Já jsem s tím neměl celkem problém.
4: A my vlastně jsme vždycky chtěli těm dětem. My jsme žili celý roky pro ty děti.
3: Čím vám ty děti udělaly největší radost?
4: Byly hodný a dá se říct, jsou hodný i dneska. Mají nás rádi, scházíme se prakticky. Dřív jsme se vždycky scházeli třeba u Ivy nebo u Toníka, u Tomáše. Teď už to tak není, ona je trochu ta doba hektická a scházíme se tady.

0: Kdysi jeden indický mudrc řekl: obětujme svůj dnešek, aby naše děti měly lepší zítřek. Tak žij lásku svým dětem i sobě navzájem dávají Antonín a Ivanka Paurovi.
1: A děti jim to oplácí plnou měrou. Důkazem je i to, že do našeho pořadu je přihlásili právě oni.
2: Tak měli jsme hezký život.
3: Rozhodně nám to víc dalo, než vzalo. Myslím si, že jsme požili takovej plodný a zajímavý život. Jo. Si nestěžu, někdo to bude mít třeba nějaký traktorista hloupej nebo něco. To. My to tak nebereme. Opravdu jsme si užili a je zajímavý, že skoro všude, kde jsme byli, tak byli úžasní lidi.
4: Ale možná protože vy sami jste úžasní a tyhle věci se přitahují, ne?
3: Že bychom byli úžasní, si nějak nepřipadáme, ale opravdu jsme všude zapadli nějak a bylo to fajn.
4: Kdy jste se o Ivanku nejvíc třeba bál?
3: No, rozhodně s těma dětma. Když byla v té porodnici, tak se to nevyvíjelo, jak by mělo.
4: Co vy, Ivanko, kdy jste se o Tondu bála?
2: Když třeba na Šumavě měl žízeň a tenkrát jezdil s traktorem, neměl sebou vodu nebo tak, bylo horko a napil se z nějakého potoku a něco chytil. Musel do nemocnice, tak jsem se bála, protože muž je ještě pro mě pořád takovej hlava rodiny a živitel. Takže i když člověk taky vydělává, ale my žijeme ještě jako dřív se žilo. Takže měla jsem o něj strach.
5: Zlatá láska.
0: Příběh Ivanky a Antonína Paurových nás chytl u srdce. Proto jsme se rozhodli jim dvěma dary udělat radost.
1: Poprosili jsme Patrika Rozehnala, aby jim do kuchyně tajně nainstaloval nový kávovar na espresso a další druhý káv. A k tomu zapojil digitální rádio.
0: Manželé nic netuší, tak pozor, naše překvapení teď odhalíme.
3: No, vy nás děsíte přímo.
4: Ne, my vás chceme pozitivně překvapit.
3: Dobře, jsme připraveni.
4: Říkali jsme si, že každý si rád udělá kávu, dobrou kávu a stráví u něčeho.
2: No, jsme překvapení.
4: Namele to kávu, když si tam dáte turka a natočíte si tam horkou vodu, můžete si udělat turka, můžete si zkusit udělat i espresso nebo větší kávu, nebo když přijde návštěva, děti třeba, tak tohle k tomu máte. Není to jediná věc, ten kávovar, který tam přibyl, pojďme se na to blíž podívat. Přinesli jsme ještě digitální rádio.
2: Tak jo, prýma.
4: A to je dárek pro vás.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme.
3: Jsme překvapení, jsme opravdu překvapení.
4: Vy si to zasloužíte, ne?
3: No, to nevíme.
4: No, určitě. No. Jakou jste si vlastně dělali kdysi první společnou kávu? Jak se tehdy připravovala?
2: Mlela se, byla jemnější. Je, to byla vůně po celé kuchyni.
4: Děláte si vůbec i v tomhle věku a po tolika letech nějakou společnou chvilku, kdy si sednete, dáte si třeba tu kávu, popovídáte si?
3: My spolu snídáme, takže popovídáme, po obědě si uděláme kafíčko.
2: Povídáme jo, takže si.
4: Stává se i takhle po čase, že si třeba do křesla sesunete a vy se třeba o Antonína opřete a schoulíte se k němu, nebo už ne?
2: No, tak
3: nelži. Nechce už. Já bych jí pošmuchloval, ale to je pořád, já nemám čas.
4: Vy jste v jednom kole, jo?
2: No tak jsem v důchodu a pořád mě něco zajímá. Uspěchaný
3: důchodce, přesně. Ano.
4: Co je pozdrav důchodců? Nemám čas. Tak. Až si ten čas uděláte, můžeme si dát i kávu.
2: Dobře, tak dáte si...
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Ten kratičký

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: 59 let. Právě tolik času jsou spolu manželé Antonín a Ivanka Paurovi. Za tu dobu se musí dokonale znát.
2: Jistě ví o svých zlozvicích, denních rituálech a v paměti mají také společně prožité chvíle.
1: Tak si je vyzkoušíme. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každého si ovšem vzal stranou. A teprve vy uslyšíte jejich odpovědi dohromady.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Jaké je manželovo oblíbené jídlo?
4: Vepřo, knedlo, zelo.
5: Plnění papejky snad nejvíc. No.
3: Kdo vybíral jméno dceři?
5: Asi jsem to chtěl, protože Iva určitě by to neřekla, protože ona je taková skromná. To.
4: Já.
3: A podle čeho?
4: No tak já jsem Ivanka. Naši mi dali Ivanka Dášenka, netušili, že jednou budu stará. A já jsem dceři dala Ivana.
3: Žárlila jste někdy?
4: Ale ano, taky.
3: Čepířil se někdy před některou?
4: Jo, taky se čepířil.
3: Jak to vypadá?
4: Hrozně. Tak nějak chce bejt jako jednička. Úžasnej.
3: Otáčela jste se někdy za nějakou pěknou ženskou?

0: tě je koupím.
1: První dárek, který jste jí dal?
2: To si možná už zapomněla ona, ale tenkrát jsem nosil takový klipsnový, jako zlatý, ono to nebylo zlatý, ale takový klipsnový hodinky, mě se strašně líbil, jak jsem jí to koupil, ale jestli si to ještě pamatuje Iva, vůbec to nevím.
1: O, jistý kus oblečení zmínila.
2: To nebylo lepevní. Blýskavou sukni a šaty taky vlastně takový blýskavý. No.
1: A nemohly to být i punčochy?
2: Punčochy taky. Punčocháče spíš, ne? No, s takovýma zolema. Tenkrát vypadaly spíš jako poděvky, ale no. No ne, oni byli strašně takový, jak se kdysi nosili ty v těch vykřičených domech, jo. Ale nám se, tenkrát to fečelo, to nosil nějaká holka, jako jo. Tak.
1: Odřekla jste mu někdy rande?
0: Ani ne.
2: Rande ne, ale vyhodila mě odset. Nechtěla, abych tady spal.
1: Proč?
2: No, jsme začínali nějak. My jsme na to hned nevletěli, to je, opravdu jsem musel dobývat nějaký čas. No, to,
1: no, byla nedobytná.
2: Pevně, odsaď jsem šel, víte, kde jsou Dolní Měcholupy? Tady odsaď jsem šel do Měcholup v noci, protože mě nevzala domů, jako. A to jsem teda asi proklínal, no, to jsem možná řekl nějaký to svrstý slovo. To, no,
1: to. Takže vám zamávala sokna, vy jste šel, jo?
2: No, co mi zbývalo, práce nebudu, že jo? Ne, to.
1: Vaše oblíbená barva?
0: Fialová a hnědá.
2: Že by ta hnědá, to snad ne.
1: Hnědá je divná, že jo?
2: No, hnědá je divná, no, ale když jsi říkala, tak myslím, že to má popletený.
3: Zlatá láska.
4: Zlatá manželství.
3: Která prověřil čas.
1: V čem je muž obzvlášť šikovný, co na něm obdivujete?
0: On byl šikovný od jak živa. Umí, ať není tím vyučený, nebo prostě poradí si se všem, udělá všechno, opraví. To mi tady taky důchodkyně, babky, které jsou vdovy, závidějí, protože spraví balkon, udělal koupelku celou, no prostě umí, ke všemu se umí postavit.
1: Antonine, to vás ctí, co ctí Ivanku ve vašich očích?
2: No ctí, že je taková poctivá, z gruntu dobrá ženská.
1: Jak to vypadá, když si tedy pohovíte, když si uděláte třeba chvilku a jen tak lenošíte, u čeho to děláte, čím ten čas vyplňujete?
2: No, buď já se tady natáhnu a ona mi čte nějaký ty zajímavosti. Máme rádi toho Nepila, že jo, Františka už.
5: Manžel se pak svalí na pohovku, manželka po něm umije nádobí a je pokoj, je pořádek.
2: Já mám to takový milý. Popovídáme si u toho, vypijeme to kafíčko, to je taková naše zábava a procházky a vejlety.
0: A rádi jezdíme, protože je to taková změna.
1: Jak jezdíte?
0: Jezdíme vlakem. Zajedem, kam chcem.
1: Vy si ráno nachystáte svačinu, zabalíte baťužek a jedete jen tak na blind, nebo si to naplánujete?
0: My si to plánujeme a svačinu si nebalíme, my si vždycky někde zajdem na oběd.
1: Řekněte mi ještě, takový hezký vztah, co máte. Co pro vás znamená ta zamilovanost a co pro vás znamená láska? Je to stejné? Bylo něco z toho na začátku? Jak to vnímáte, jak to prošlo tím životem u vás?
0: No, tak na začátku byla veliká láska. A dneska máme se, já nevím, jak bych to rádi, a chceme být spolu pořád.
2: Prostě si jeden druhý vážíme, to je to nejdůležitější, bych řekl.
1: Kdy jste naposledy jeden druhého třeba pohladili, dali mu pusu nebo tak?
2: Když jdeme spát, tak mě paní vždycky pohladí. A dáme si dobrou noc.
0: Je to pravda. A nebo i tu pusu.
1: A když se ráno probudíte?
2: Paní mě budí polibkem.
0: Má už snídaně hotovou, dá mu pusu, no a pak jde mu snídat a já si ustýlám a takový věci.
1: Kdyby z toho vašeho vyprávění a ze zkušenosti a moudrosti měl být návod pro ty mladší, aby dosáhli stejného výsledku, spokojeného, krásného života po boku

0: dožili se v takové úctě a síle i toho, co vy? Co by měli dodržovat? Co překonat? Co přehlédnout?
1: Tak můj návod by byl, aby hodně naslouchal jeden druhýmu, když ho něco trápí nebo tak, a když ten jeden musí udělat trochu navíc, tak by to rád udělal. No a tak nějak ne hned pro každou hloupost se hádat a musí spolu hodně komunikovat a řešit to.
2: Dávat si najevo, že se mají rádi a že se potřebujou, protože se mají rádi.
0: Když teď tak sedíte i proti sobě a teď byste se podívali jeden druhému do očí, co byste mu po těch letech řekli? Jedno, dvě slova.
1: Že jsem ráda, že jsem na něj trefila a jde nám to.
2: Já jsem taky rád, že jsem na ní trefil.
0: Ale milujete ji pořád?
2: Miluji ji pořád, určitě.
1: Taky, mám ho ráda. A nedovedla bych si představit najít si jinýho dětka. To by bylo asi neštěstí. Mám ráda svýho.
0: Za co byste mu třeba v životě po těch skoro 60 letech poděkovala?
1: Že to se mnou vydržel a že tak nějak jsme spíš jako kamarádi.
2: Děkuju za celý život, protože opravdu život s ní byl nádherný. Já to si nemůžu stěžovat. Miluji, pořád jí miluju.

0: Ivanka a Antonín Paurovi prožívají opravdovou lásku už skoro 60 let. Lásku, která se zrodila z jednoho jediného pohledu. Byla zkoušená odchodem hned dvou malých dětských duší, ale nikdy ji nic nezlomilo.
1: Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. V rodině, kde se lidé milují, podporují a drží jeden druhého.
0: Proto nikdy nezapomínejme na svou rodinu. Právě tam se rodí láska, po které toužíme a kterou v životě potřebujeme. To dobře vědí i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie. Žně na Jižní Moravě začaly naplno. Úrodu nejspíš poznamená sucho. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pražská Národní galerie zatím nebude mít nového ředitele. Ministerstvo kultury výběrové řízení zrušilo a v nejbližší době chce vyhlásit nové. Podle ministra Oty Klempíře za Motoristy žádný z uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, nepřinesl takovou vizi, jakou ministerstvo požaduje. Do vybrání nového ředitele bude galerii dál vést pověřená generální ředitelka Olga Kotková, která byla mezi uchazeči, ale neuspěla. Podle Klempíře není stanoven termín, dokdy by mělo být nové vedení vybrané.
2: Bude mít velmi těžký úkol dostavit nebo začít stavbu depozitáře. Bude mít těžký úkol Veletržní palác. Co vlastně s ním, jestli ho zrekonstruovat nebo jestli prostě udělat nějaký nový multifunkční prostor.
1: Jihomoravští zemědělci naplno začali se žněmi. Kombajny teď sklízí ozimé plodiny jako pšenici nebo ječmen. Podle agrární komory je na celkové hodnocení sklizně ještě brzy. Někteří pěstitelé už teď ale očekávají nižší výnosy kvůli jarnímu suchu. Například v Josefově na Hodonínsku, vysvětluje tamní agronom Roman Zimák.
3: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel, protože zima byla v podstatě suchá a nástup jara a těch vláhových podmínek byl taky velmi špatný.
1: Letošní jaro bylo podle dat Českého hydrometeorologického úřadu nejsušší od roku 1961. Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení. Rozhodl o tom dnes Přerovský soud. Vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Předseda senátu Jan Rektor jim dále uložil nahradit způsobenou škodu. Krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou.
4: Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
1: Rozsudek není pravomocný. Žalobce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Sport. Vedení druholigového Artisu Brno musí do zítřejších 16 hodin rozhodnout, jestli přijme nabídku na účast v nejvyšší české fotbalové soutěži. Tu odmítlo Táborsko. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Počasí. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo. Místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 je mezi kilometry 194 a 188 směrem do Prahy uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbovým pracím. A ze stejného důvodu je uzavřený levý jízdní pruh i na D5 mezi 14. a 10. kilometrem směrem do Prahy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. 3krát jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte, ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrnějí, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morfu kosti. Jsou nicotné, malý her, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukních flek. Vemte si, jakou chcete. Mušarín, etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jí do duše a on je to docela obyčejný krokodil. A nejvíc je v steku to, že ten krokodil si, Bůh ví proč, představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Vzal to všechno čert. Co pak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? Vlásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
3: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
2: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
3: No, dovolte.
2: Ano.
3: A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snad ne muž?
2: Ano, milostivá. Muž.
3: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena.
2: To známe, to známe.
3: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
2: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do oken a pomyslí si, tady žije tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
3: Cože, jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
2: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
3: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
2: Tak při čtelostrově nejsem váš správce. Já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
3: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě laskavě na pokoji.
2: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
3: Nic vám nedám.
2: Ne, milostivá, ne, dáte.
3: Abyste věděl, nedostanete ani rubl. Vám na zlost. Můžete klidně jít.
2: Ne, podívejte, milostivá, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrť.
3: Pane, Co jste si to dovolil?
2: Co pak?
3: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
2: Já nevím, proč by si nemohl sednout.
3: Okamžitě vstaňte a jděte.
2: No půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vstek.
3: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
2: Ne, ne, ne.
3: Tak vy nepůjdete.
2: Ne.
3: Ne?
2: Ne.
3: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
4: Prosím, milost paní.
3: Luko, vyveď i hned toho pána.
4: Jak si přejete, milost paní. Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte.
2: S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě a to šrál.
4: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co s nám to udělal. Je mi zlé, pomozte. Dech se mi svírá.
3: Co jste to? Vždyť on snad dočistá. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša honem? Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
4: Všechny šli na jahody, nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
3: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
2: Radím vám, abyste se těmi chovala slušně.
3: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune, medvěde, vy barbare, monstrum jedno.
2: Co jste to řekla?
3: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
2: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
3: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
2: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
4: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
2: Rozumíte, chci se s vámi střílet.
3: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a bíčí šíje, ale to jste na omilu, barbare jeden.
2: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
3: Vy medvěde.
2: Já chci souboj.
3: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
2: Ano, přeju a hned.
3: Tak hned, pomůži, tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
2: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já, ty paclavé stvoření, nic takového pro mě nečiště.
4: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
2: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala oči, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
4: Tatičku, odejdi, prosím tě, o to.
2: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku líto jí zabíjet.
4: Tatíčku, náš, poslechni mě, odejdi.
2: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
3: Tak tady jsou ty pistole. Ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
4: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, kde jste, kdo?
2: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému. Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď. Teď natáhněte paží, ano. Hlavu malinko zaklonit, počkejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam má oči.
3: Takhle? Je to takhle dobře?
2: A, ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhnete kohoutek a tím prstem, dovolte.
3: Prosím.
2: Ano, tímto prstem. Stisknete tady tohle, ano, to je všechno. To je všechno, hlavně, prosím vás, si pamatujte, nestratit klid. Ano, nestratit klid a přimíření nespěchejte. Snažte se, aby se vám netřásla ruka.
3: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
2: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
3: Do vzduchu? A proč?
2: Protože ostatně to je moje věc.
3: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
2: Ano, dostal.
3: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
2: Protože se mi líbíte.
3: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
2: Dobře, dobře, pojďme tady.
3: No počkejte, počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
2: Poslyšte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vztekl, jako dělal samozřejmě, ale pochopte, no jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
3: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, jde se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
3: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
2: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
3: Jděte pryč, ještě krok a střelím.
2: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně, chcete se stát mou ženou?
3: Já chci souboj, jdeme se střílet.
2: Já jsem se zbláznil, zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák.
3: Au, puste mě, okamžitě mě pustí.
2: Já nemohu, já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
3: Jestli mě nepustíte,
2: ale
3: já budu křičat.
2: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
3: Luko, Luko, pomoc!
2: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízí vám.
3: Nechte toho člověče.
2: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízí vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Není třeba. Teď tedy mohu jít.
3: Počkejte.
2: Ano?
3: Nic, nic. Jděte. Ostatně, počkejte. Ne, jděte, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděl, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver, otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte, zmizte.
2: Tedy s Bohem.
3: Ano, ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
2: Je to vztek. Zamiloval jsem si jako šturentič. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás. To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musím platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
3: Nedotýkejte se mě.
2: Tohle si nikdy.
3: Ruce pryč, puste mě.
2: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
3: Já vás.
2: Neodpustím.
3: Já tě ne. Nena.
4: Tak rychle, pojďte. Je to lupič.
5: Kde je ten hulvár?
4: Rychle, tady v saloně. Za chvíli bude pozdě.
6: Oh. Promiňte. Promiňte, milost paní.
3: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovi zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Della stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte. Já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednějším. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem, s tímhle tím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepanej, střídmej, stejně pevnej a nepoddajnej jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhej pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přejde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesný jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není možné.
1: Co
3: to,
1: koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš. Ty
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty...
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa? Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě?
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Objímá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. Na, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samej úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Žebeny! To jsou ty nejkrásnější žebeny na moje vlasy.
2: Nebreč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou z nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlasy rostou, Čime. Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Delo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
2: Ano...
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tík. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
2: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
2: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
2: A teď už... Můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebreč, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrej den jako dneska my dva.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejeté, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
5: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
4: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
5: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
4: Tak ho přiveďte.
5: Prosím. Svědek Králík!
6: Dobrý den.
4: Prosím, jméno a bydliště.
6: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
4: Tak vy jste, pane, byl přitom... Když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
6: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
4: tak... Jak jste stál daleko?
6: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
4: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
6: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
4: Proč ne?
6: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
4: Jaké mělo číslo?
6: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
4: A jaký to byl vůz?
6: 4-taktní výbušný motor, ve značkách auta já se ovšem nevyznal.
4: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
6: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
4: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, Vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jezusa, co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano, to jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 16:00 domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 16:00 a jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdypak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Víte tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za úsvitu.
4: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad

0: šíje, ňadra, buben a činely? Proč tolik pláču? To je celé.
1: Prosím vás, co to má znamenat?
0: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
1: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 4 hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje.
0: Tak. To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou volné syreální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
1: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím vyložte.
0: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
1: A proč to není třeba Národní třída?
0: Protože ta není tak rovná.
1: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
0: Červánky.
1: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
0: To asi přijel ten vůz.
1: A měl 120 HP.
0: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
1: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
0: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
1: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
0: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
1: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
0: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
1: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
0: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
1: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a činely. To jsou volné asociace?
0: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a činely. Co to má být?
1: Na to se právě ptám.
0: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
1: Aha. A co ta ňadra? No,
0: to je přece trojka, dva obloučky, ne?
1: Ještě tam máte buben a činely.
0: Buben a činely. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře činely.
1: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
0: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Je pan básník nerad doma?
1: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
0: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
1: Tak to jo.
0: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kus. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám to tolik, že je musím dávat po židli.
0: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
0: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
0: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
6: Je hodina před půlnocí, tady Praha, Karlínské studio Českého rozhlasu. Zdravím všechny posluchače sítě regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes osamocený ve studiu bez svých milovaných techniků, kteří se starají o čudlíky a páčky, ale snad to nebude mít vliv na to, co se bude dnes vážného probírat. Kávu už mám na stole, intimní prostředí mám nastavené, tak teď jde o to podívat se tváří v tvář, jestli to, co vy mě budete říkat, je pravda, anebo já v těch vašich úvozovkách očích poznám, že se jedná o lež a vy tu pravdu jen neumíte říct. Protože čtvrteční noční linka je na téma, když člověk neumí říct pravdu. Zkrátka to z něj neleze. Je to váš případ, vás osobně, anebo jste tou osobou, která byla v úvozovkách podvedena, ale dá se to vůbec pochopit? Čtvrteční noční linka, když člověk neumí říct pravdu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
6: Téma pravda a lež. Myslím, že asi tohle shrnuje písnička z klubu Delta Jarka Nohavici. Honza Macon přeje pěknou noc s Českým rozhlasem.
7: Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlékla honosný šat. V zákouti špinavým drzá lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě.

plivla, odporně zaklala, vypadla ven. V ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst.

přívětivá. Vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda. Ostatní cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. Tomáš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce. A už jim nesou pryč. Lec, který hlupák se do dneška opravdu hádá. Pravdy se ovšem v těch řečičkách hádá.

0: než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
1: Jsme na startu noční linky čtvrteční z datem 2. července 2026. No nikdy člověk nelže, protože by chtěl někoho podvést. Nikdy prostě nemá odvahu říct pravdu nahlas. No a bojí se reakce, hádky, možná zklamání, nebo toho, že už potom nic nebude jako dřív. A tak raději mlčí. Doma v práci, ve vztahu mezi přáteli i sám před sebou. Dnes v noční lince budeme mluvit o chvílích, kdy člověk neumí říct pravdu. Tak je to na vás. Co jste dlouho nedokázali přiznat, komu jste pravdu neřekli a proč? A stalo se vám někdy, že vás víc než samotná pravda ranilo to, jak dlouho byla zamlčovaná? Těším se na vaše příběhy, ať už budou veselé nebo smutné. Můžete volat, můžete psát linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Už nějakou tu minutu čeká Mirek. Miroslav, zdravím, pěkný večer.
3: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás.
1: Děkuji.
3: A hned na začátek musím moc teda ocenit, že jste vlastně dal hnedka tu skvělou písničky od Jarka Nohavici, že to je úplně skvělá, vůbec se v normálních komerčních rádiích prakticky nehraje a přitom řekl bych v dnešní době tak strašně aktuální, že opravdu jako velký díky teda. Jo?
1: Tak já děkuji. Nějaká písnička to musí otevřít a tahle ta se mi zdála úplně nejvhodnější a hudební dramaturg řekl ano.
3: Známý samozřejmě a je, řekl bych, úžasná, řekl bych, nadčasová, řekl bych, jako v dnešní době velmi prostě aktuální. Ale tak více mě k tématu, no samozřejmě pravda lež, tak samozřejmě vzpomínám si na takový jeden krásný e-mail, kde jsem dostal, tam byla náš státní znak, který nám vlastně visí, nebo vlastně vlajka celou visí nad hradem. A tam máme samozřejmě jako v logu napsaný pravda vítězí, že? A takový dobrý, řekl bych, člověk udělá takovou malinkou změnu a tam bylo napsaný pravda vítězí.
1: No, to je otázka.
3: To samozřejmě jenom záměna malinkého písmenka a řekl bych, ten význam se teda významně teda mění.
1: No je to stejné, jak nonverbální komunikace, stačí ukázat, ty jsi jednička a hned ihle, no to najednou může způsobit hned jiné vady na kráse, takže tomu rozumím. Ale když se budeme držet tématu, čtvrteční noční linka, když člověk neumí říct pravdu, byl jste někdy v situaci, že zkrátka ta pravda nešla přes tu pusu, protože i když to bylo vlastně třeba v uvozovkách provalená, teď já nemyslím nevěru, ale myslím to něco, o co se jednalo, tak zkrátka nešlo to přes tu pusu, i když nešlo by to možná bylo jednodušší vlastně všechno, ale nešlo to.
3: Samozřejmě, říká, že pravda vlastně osvobozuje, to je pravda, ale na druhé straně taky rčení jako milosrdná lež, jo, samozřejmě. Jo, to znamená, že ano, někdy, jak si říká, člověk musí jako zalhat tak nějak, jako, aby, jak si říká, tomu druhému třeba nějakým způsobem se nechtě nějak neublížil, a nebo aby tu situaci nějak strašně jako nevyhrotil, takže ano, jako někdy ta milosrdná lež, jak si říká, na místě.
1: Miláčku, já to řeknu jinak, miláčku, prosím tě, teď přece jsme se dohodli, nebo teď přece víš, že my si můžeme říkat všechno, tak si pojďme říct, co se teda stalo, nebo kde se co, teď v práci, tebe něco trápí v práci, teď já jsem tvoje milenka, tak přece tě nemůže trápit nic jiného, tak práce to budou kamarádi, teď mi to řekni, o nic nejde. Neřekne to. Stejně to neřekne.
3: Samozřejmě, tak a myslím si, že každý člověk by měl mít nějakou takovou součitou vrbu, který by se měl svěřit. To znamená otázka je, jak má dobrý prostě přátelé, kamarády. To jsou určitý věci, které se říká jim, pak jsou určitý věci, které se říká třeba k manželce nebo prostě přítelkyni a podobně.
1: No a proč se nemůže říkat všechno?
3: Protože jako každý má de facto, když to řeknu, takový svý určitý, jakoby, jako myšlení a když to řeknu, když tím člověk vlastně tím druhým člověkem jako komunikuje, tak je to určitá, jakoby, jsou to vlastně dvě jako frekvence. A pokud ty dva lidi nějakým způsobem si rozumějí, tak ty frekvence jsou víceméně docela jako sladěný.
1: Tomu rozumím, ale když přece jenom se najde, tak stejně v tom vztahu anebo v té komunikaci je, když ty mě ale přece můžeš říct všechno. Všechno, chápeš to?
3: No všechno, samozřejmě, jako otázky, jestli opravdu všechno, nebo skoro všechno, že to je samozřejmě jako každý má, tak si říká, jsou nějakou 13. komnatu, že jo.
1: No, tak jsem zvědav. Jsem zvědav, kam se dostaneme v rámci dnešního povídání, jestli to bude pouze o lhaní, milosrdném lhaní, i když já bych byl radši, aby to bylo o tom, když člověk neumí říct pravdu, ale budu rád, když budete poslouchat i dál, ať se dozvíme i další příběhy vás posluchačů. Díky moc.
3: A myslím si, ještě takovou poslední věc, myslím si, že to říct si jako pravdu byste měli říct, nebo říct si říkám hlavně chci naši jako politici. Protože ty to opravdu teda říkat neumějí.
1: Dobrou
3: to
1: noc.
3: Je prostě, to je, tam bych to teda adresoval naplno, protože skutečně tam jako se od ní skutečně pravdu jako dozvědět, to je víceméně sama takový...
1: Ale teď oni do té politiky jdou s láskou, přece tou snahou to změní, teď nemají jistě, zapotřebí.
3: Oni to myslí snává dobře.
1: No jistě, to, tak to aspoň bylo u všech, no. Děkuju, já už se k tomu radši vyjadřovat dál politicky nebudu, aby náhodou se to neotočilo proti mě, což se stejně otočí, ale to se dá dělat.
3: Chápu. Dobrou noc.
1: Taky.
3: Dobrou noc.
4: Když oknem

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu z Prahy. Zdraví Honza Macoun. Kdo jste se připojili k vysílání až teď, tak prosím pěkně dnes na téma, když člověk neumí říct pravdu. Netvrdím, že by se mělo jednat vždycky o nevěru. Ono může to být vlastně o čemkoliv. Ale existují i lidé, kteří zkrátka to neumí přes tu pusu poslat, i když už je v uvozovkách jasné, že to stejně není pravda. Tak, ale nejde to. Přece, miláčku, můžeme si říkat, co chcete. Jo, co chceme, teď jsme si to slíbili a já to taky tak ctím, ale ty asi ne, tak proč je to takový problém? Co se odehrává v tom člověku, v té hlavě? Proč to nejde přes tu pusu? Těžko říct. Tady mám příspěvek od Jany z Kolína. Měla jsem doma 3 roky velké tajnosti z dluhy. Nešlo o žádné miliony, ale pro naši rodinu to byla velká částka a začalo to nevinně. Vzala jsem si menší půjčku, abych pomohla synovi, jenže pak přišly další výdaje a já to lepila dalšími splátkami. Manželovi jsem pořád říkala, že je to všechno v pořádku. Nejhorší bylo, že jsem se ho nebála proto, že by byl zlý. Bála jsem se, že ho zklamu. Nakonec na to přišel z dopisu z banky, neřval, jen seděl u stolu a řekl, a proč si mi to neřekla? A to bolelo nejvíc. A od té doby vím, že neříct pravdu může být někdy větší zrada než samotná chyba. Ale tady je to jádro pudla. Proč si mi to neřekla? Proč to nešlo přes tu pusu? Co to je za sílu, když člověku to ne a ne přes ty hlasivky projít? Volejte právě teď 731 800 900, číslo znáte, téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to je téma, které rozděluje společnost. Já teda se přiznám, nemám rád ulhané lidi, jo, to je fakt. A už vůbec nemám rád lidi, kteří považují lhaní za jistý aktuální vztahový účet v naší aktuální společnosti, že se lež stává normou. To prostě neodpouštím. Nemířím tě tím teď na politiku nebo konkrétní politiky, ale to vůbec ne. Já se vůbec nezlobím, že někdo volil toho či onoho, tuhle stranu, tamto sdružení a podobně, ale vadí mi, že i přesto lidé, kteří nemluví pravdu, tak mohli by jí říct, jak to vlastně je, ale nechtějí, nebo to nejde, neumí. A o to je to horší, když je člověk potom v té rovině, že musí se zpovídat třeba nejmenším, proč lidi lžou. A na to už potom není odpověď. Tak jak to vidíte vy?

0: schválně. Jak to vypadá u vás, ve vašich hlavách, ve vašich prožitcích, situacích? Co jste zažili na téma, když člověk neumí říct pravdu? Další volající je tu, ale vlastně ani nevím odkud, jenom vím, že to je Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A na téma lhaní. Lhaní je dneska součástí téhle doby, ale to není jenom dnes. Lhalo se vždycky. To jenom, že teď prostě jak je větší informovanost a víc prostě jsou různí lidi víc vidět, tak se nám to zdá, že se to stává pravidlem. Ale myslím si, že tenhle to jako byl lhaní jako takový, jako bylo jak těživa. Někdy je to milosrdná lež, někdy je to prostě... Někdy se neřekne pravda, protože by to tomu druhému člověku třeba ublížilo, třeba nějaká zákeřná nemoc nebo prostě něco, co by ho zranilo, ale taky nemám ráda ulhaný lidi. Ale jsou prostě situace, kdy úplně říct pravdu natvrdo je možná víc zranitelnější než ta milosrdná lež.
0: Pak ale to, co říkáte, nebo tak, jak to vnímáme asi velmi podobně, pak to ve finále znamená, že takové to spojení, ale vždyť přece jsme si řekli a vždycky tomu tak bylo, že si můžeme říkat všechno, se s tím pádem stává z toho hrozné kliše, z téhle té věty.
1: Víte, když mi někdo řekne, že v životě nezalhal, tak tomu fakt jako nevěřím.
0: Já taky ne.
1: Nevěřím tomu, protože takového člověka neznám. Neznám, ještě jsem takového člověka nepotkala, který by v životě nezalhal.
0: A jak je možné, že existují lidé, kteří lžou, takže jim doslova ten nos roste jak Pinokiovi a přesto vlastně se nic neděje. Ty lidi nebo ta skupina lidí to bere vlastně... Jako jak to vlastně může brát, takže to přijímá jako normu teda v tom případě a vlastně s tím souhlasí a je to v pořádku.
1: Víte, na to vám může třeba odpovědět, že víte, jak je to, že každý má tu svoji pravdu.
0: Aha.
1: Jo, každý má tu svoji pravdu, vy máte svoji pravdu, ten druhý má taky svoji pravdu, tak a jak je to teda v tom, kde je ta správná cesta? To je to fakt strašně jako těžký, jo, tohle to říct, to budu říkat jenom pravdu, ale to je moje pravda. Pro toho druhého to třeba nemusí být pravda. Je to strašně těžký v tomhletom. Jo, najít tu správnou, vybalancovat tu správnou cestu. A já zase nejsem ten člověk, který by někomu řekl úplnou pravdu, kdybych měla vědět, že to tomu člověku strašně ublíží. Že třeba ho to zraní. Že jako když někdo... Já jsem třeba zažila, že jsem měla vedle sebe člověka, který byl těžce nemocný. Těžce nemocný. A když mi lékař řekl, že třeba umře za 3 dny, já jsem to nedokázala tomu člověku prostě říct, že už má jenom třeba 3 dny nebo 2 dny. Že třeba jsem ráno věděla, že už se do druhého dne nedožije.
0: Jo, to, a jak byste reagovala třeba na to, když ten člověk celoživotně ctil to, že pravda je zásadní pro toho člověka, pro ten jeho život a... Vlastně ve své podstatě musíte mít přece oba dva na očích vidět, že to asi není pravda, to, co říkáte. A ten druhý člověk vlastně, co teda? Jako...
1: Hele, i proto vám to říkám, že to je strašně, můj názor je na to, že to je strašně těžký. Jo, že jsou opravdu situace, kdy říct úplně naplno tu pravdu je opravdu fakt těžký. Hmm. Jo, a to nemluvím o nějaké politice nebo o nějakých jiných takovýchhle věcích, to vůbec ne, o tom nechci vůbec mluvit. Ani prostě bych nerada, aby se to zatahovalo do nějakých takovýchhle
0: pořadů,
1: jak to je moje vážnost. Ale prostě
0: Je to těžký, říkám, je to těžký a je to relativní, to si znamenám, ano, u vás, a je to u každé osoby jinak ke zvážení.
1: Jo, samozřejmě, jako ono je těžký se postavit před toho člověka a říct mu, hele, víš co, seš, už tady budeš jenom 2 dny.
0: Dobře, Evo.
1: Protože každý člověk tady si vždycky myslí, že je nějaká ta jiskřička naděje. A vy byste mu tu jiskřičku naděje vzal?
0: Děkuju.
1: To nevím.
0: Děkuju. Jdeme k dalším příspěvkům. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Lhali jste někdy jen proto, abyste měli klid? Neřekli jste doma něco důležitého? Tajili jste dluhy, nemoc, vztah nebo průšvih v práci? Přistihli jste někdy sami sebe, že raději mlčíte, než abyste řekli pravdu? Nebo chcete říct pravdu, ale zkrátka pán Bůh vám nenadělil možnost odpovídat, protože to zkrátka nejde, neumíte to. Pojďme si to přiznat, za jaké situace jste si to třeba uvědomili nebo setkali jste se někdy s takovým člověkem. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tam se taky teď momentálně dívám, ano, třeba... Hezký večer všem posluchačům. Mám problém právě opačný, lidem nelžu, pokud nejde o život mě nebo jim, nebo aby jim nenarušilo vztahy. Nemám ráda lež, ať se skrývá za čímkoliv bohulibým. Byla bych raději, kdyby mi říkali pravdu do očí a ne mě za zády pomlouvali. Unesla bych to, třeba bych se i poučila ze svých chyb. Bohužel těch pomluv na mou osobu a vymyšlených lží jsem si užila na novém bydlišti až moc. Myslím si, že kdo vědomě lže bez příčiny je bezcharakterní a s takovými jsem už na dobro skončila. Tak mě naučil život. Jsem z lidí zklamaná. Netušila jsem, že po dlouhé době, kdy jsem se odmlčela, budu zrovna psát tak smutně. Tak dobrou noc všem dobrým lidičkám. Lída. Lído, děkuju. Vážím si toho, že jste napsala. Děkuju. A neslzet, taky neslzím, protože slzy jsou většinou pro sraby, i když i chlapi taky občas pláčou a nestydí se za to. Je to fakt, než bude pět Janek Ledecký, kdo mi bude povídat po telefonním spojení. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
1: Tady Aleš, dobrý večer.
0: Aleši, zdravím vás. Voláte-li poprvé, tak řeknu rovnou, vypnout rádio. Voláte-li už poněkolikáté, tak nenechte mě mluvit dál, je to vaše.
1: Volám poprvé, vypnul jsem rádio.
0: Výborně.
1: Vás, co to máte za téma? To jste si vymyslel sám, nebo to vám poradili, nebo...
0: Tohle je zrovna konkrétně od paní posluchačky Květy Hořínkové z Českých Budějovic. A vidíte, to jsem ani nezvolil na úvod. Když člověk neumí říct pravdu.
1: Jo, jasně. Jenom jestli si nevymyšlíte, jestli si to nevymyslel sám.
0: Tohle zrovna ne, ale vlastně většina, 90% těch témat je od posluchačů. Klidně přidejte i vy nějaké další.
1: Já nevím, co říct, protože to je opravdu náročné. Já jsem ženě, já už jsem starší člověk.
0: Ano,
1: já
0: moudrej člověk, někdy máte zkušenosti.
1: Jasně, že potřebuji někdy to lehce zalhat, někdy víc, někdy míň. Já jsem měl synátora a on byl, jako přiznám se, byl hodně chytrý, byl takový rovnej, čistý, on teďka už je právník, už je trošku starší. A on taky jako vždycky mě říkal, no to musí říct pravdu, to takhle nejde. A až potom časem zjistil, že to jsou pravdou i jsem tam někomu ublížil. Nemyslím teďka nemocí, nemyslím tak vážně. A že třeba i svoji mámě ublížil, že třeba se mě něco zeptal. Já jsem mu to řekl a řekl jsem mu, prosím tě, nech si to pro sebe. A on jak byl probnej, tak to hnedka vypálil a zjistil, že pár lidem potom sám ublížil. Takže taky časem zjistil, že to není zas takový čistý, že je lepší sem tam něco. Nebo říkat, že to škudé, že lež, ale to zavoupalit možná.
0: No a teďka zkusme to ještě jako dopodrobná, tak jak to myslím já i přesně podle toho na dnešního tématu. Dostal jste se někdy do situace, já to udělám tak jako přirovnání náhodné. Máte syna, najdete mu cigarety a ty cigarety držíte v ruce, syn je před vámi, evidentně jsou jeho, evidentně si je koupil nebo je někde splašil, evidentně z něj ten kouř cigaretový je cítit a on vám neřekne pravdu. Neřekne pravdu. Kde si ty cigarety vzal? Nebo to jsou tvoje? A on řekne, ne, nejsou. Ale vy víte, že to není pravda. A ten člověk neumí říct tu větu, jo, to je moje, nebo ano, to kouřím, nebo to jsem někde splašil, to jsem někde dostal. ale tu pravdu říct neumí. Čím to je?
1: No to není tím dítětem.
0: Ano, a na to se ptám.
1: To je tím rodičem.
0: Takže je to výchovou.
1: Je to výchovou. Je to blbý teďka, že budu svádět na mamku, protože jsem rozvedený.
0: No,
1: ale moji mamce by lhali. Moji mamce by lhali, protože by věděli, že ona jim bude dělat tusno a bude nepříjemná a bude to nafukovat. Ale mě to řeknou, protože oni vědí, že si pokecáme, i když je možná pošle, že tak vykládám, ale když to probereme a já řeknu, podívej se, já kouřím, já nekouřím, já jsem v životě nekouřil, já to nepotřebuju. A je pravda, že moje děti zrovna nekouří. A taky jsem jim to našel, tu krabičku.
0: No.
1: A vždycky by řekli, no, tak jsem si zapálil. A pro mě takhle, tak když myslíš, že to je pro tebe to nejlepší, tak kouř. Ale já myslím, že na internetu máš spoustu zpráv, že to není to nejlepší. Jsou lepší radovánky na světě než kouří.
0: No,
1: takže
0: jak
1: možná potom může i ten dospělý zrovna.
0: Takže
1: ten
0: máte prostě zkrátka pocit, a asi to tedy vnímáme velmi podobně, je to výchovou, špatnou výchovou nebo nedůslednou výchovou?
1: Špatnou, nedůslednou, za to ten člověk nemůže.
0: Tak neotevřenou, nesrdeční.
1: Neotevřenou.
0: No vidíte to, tak jsme se dostali i ke zdárnému vyvrcholení, já si to u vás znamenám. A děkuju vám za zavolání, poprvé, Aleši.
1: Dobrý, tak děkuju, nakonec jsem mě rozkecal trochu.
0: No vidíte to, díky taky.
1: A ostatním posluchačům.
0: Klidně divákům, víte, kolik šmíralu je a kouká na kamery a pozoruje mě a pak mi pošle seznam toho, co jsem dělal a nedělal během vysílání. Je to zajímavé čtení. Děkuju.
1: Tak slavnej.
0: Kdokoliv, kdo vysílá. Dobrý.

0: 23:39 ze studia z Prahy vás zdraví dnes Honza Macoun. Dneska se bavíme na téma pravda a lež. Nebo spíš bavit se na téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to tak zkrátka nemá od Pána Boha naprogramované a můžete na něj koukat a on tam stál jak solný sloup a nebyl schopný mi to říct a přitom já to vím a on to ví, že to vím, ale stejně to neřekne. Prosím pěkně, nemyslím tím pouze na nějakou nevěru. To, o to nejde. Jsou přece i podstatně obyčejnější věci, kvůli kterým se lidé dohadují, anebo kvůli kterým lžou, jako když tiskne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A další napřímo, kdo to je? Tady Honza.
2: Haló, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
2: U telefonu taky Honza.
0: Zdravím vás, Honzo, povídejte. Když člověk neumí lhát, tak co byste mi k tomu tématu řekl?
2: No, je to strašně těžký téma. Přemýšlel jsem o tom a chtěl bych říct, že na mě před chvilkou zazvonila známá, která mě okradla o telefon a já jsem ji nedokázal říct prostě pravdu, že ji nechci pustit ani na toaletu, ani aby tady se mnou šla spát. Prostě jsem nikdy s ní nic neměl, bral jsem ji jako kamarádku, ale zklamala mě.
0: Ale
2: nedokázal jsem jí říct pravdu.
0: No a to je přesně to, na co se vlastně dneska ptám. Čím to, že jste tu pravdu říct nemohl, protože byste ublížil jí nebo sobě, anebo vaše hlava to zkrátka naprogramovala tak, že lepší je to říct takhle, protože se tím vyhnete dalším případným otázkám. Proč nešlo říct pravdu?
2: No, ona porodila 4 děti, ale nestará se o ně.
0: Uh-huh.
2: Prostě já mám děti strašně moc rád, ale nemám je. Rodiče mi zemřeli a mě bylo 8. dubna jako Ivetě Bartošové, taky by se dožila 60. A prostě chtěl jsem říct to, že někdy je lepší mlčet, než tu pravdu říct, ale člověk by si neměl vymýšlet a nebo lhát.
0: Hmm. Děkuju i vám za zavolání.
2: Já taky děkuju a pustím rádio, abych slyšel další dotazy. No.
0: Určitě, budu rád. Dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka.
0: Koukám i do vašich příspěvků, které jste odeslali, tady to vidím, tak třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, byly zimní olympijské hry v hokeji a já jsem chtěl zrovna koukat na čtvrtfinále Česko-Spojené státy, jenomže se mi nechtělo do práce. Tak jsem musel malinko zalhat, abych viděl ten zápas, jenomže já jsem přišel do práce a pozdě šéf říká, kde jsi byl a já říkám, mě ujel autobus, to je v pořádku, říkal. No, na zaplať pámu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Jestli myslíte to mistrovství v hokeji, které probíhalo v Praze, tam bych to i já jakože OK. Ne, olympijské hry, tak tudy cesta nevede. Vidíte, jaký já jsem sportovní jako analfabet, absolutně. A za to může otec. Znechutil mi všechen sport na celém světě a hlavně mi do hlavy vnuknul, že úplně tím nejblbějším, nejzbytečnějším sportem je fotbal. Takže aktuální mistrovství světa ve fotbale. Jitko Zelenková, řekněte to snad za mě.

0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dnes je v rámci vysílání Noční linky. A kdo se proboxoval do vysílání pravděpodobně jako poslední před půlnocí, kdo tam?
1: No to jsem já, tady je paní Jirka.
0: Zdravím vás.
1: Jak vás poslouchám na to téma pravda, ale já totiž říkám, že říkat pravdu není tak velké umění, jak lhát, protože lháři musí mít výbornou paměť.
0: No, aby, to je pravda.
1: Aby si pamatovali, co kde řekli.
0: No jo, ale jak je možné, že potom si třeba ať už kolegové v práci, nebo partneři, nebo manželé, sourozenci lžou mezi sebou, i když vědí, že přece u nich mají dveře otevřené a můžou říct cokoliv, kdykoliv, jakkoliv.
1: No přesto ne. Já nemyslím, jako jasně mezi rodinou nebo ve vážných věcech by se především měla říkat pravda. Ale takové někdy si lidi říkají pravdu a ono to vlastně ani pravda není, něco si vymyslí, on to má za pravdu, ale já vím, že je to lež.
0: No.
1: Proto já jsem přišla na to, že hodně lidí má strašně radost, když jim něco řekne, oni si myslí, že je to pravda. A já se to vlastně vymyslím a mám z toho strašnou srandu.
0: Až takhle. No. No jo, ale není té lži v té společnosti dneska, v té dnešní

0: nějací chladní, nemají čas.
1: Bez citu jsou, nemají čas.
0: No ano, ano, to chci říct, dneska jsou dnešní době, jak starší generace, tak i mladší. Je taková nějaká...
1: Ale to, tak na tu mladší bych to nesváděl, na tu mladší generaci, ta se to naučila o té starší.
0: Ano, ano, ale ti starší lidi dneska jsou takový sobci a nevím, no.
1: Samolivý.
0: Nebudu vás zatěžovat.
1: Dobře, jako... děkuju. A nás nezatěžujete, popovídali jsme aspoň na chviličku. Ať no, vám já, nikdo já nelže, to vám samozřejmě přeju.
0: No, já to tak nemám rada, ale kam, už jsem přišla na to, že někdy, když vím, že ten člověk by chtěl mít radost z něčeho, že se mi to nepodařilo. Mm-hmm. No tak já mu říkám, no tu ležel, toho má radost a já taky.
1: Objímám vás na dálku morálně, ať to máte v klidu, v pohodě, trochu na duši, nějaké pohlazení a zvládněte to, držte se.
0: Tak, děkuji, příjemnou noc, nashledanou.

Tak přeci jen ještě někoho stihneme do vysílání před půlnocí. Kdo bude poslední úplně, tak hned řeknu to dobrý večer. Pak už to bude příjemná noc. Téma, když člověk neumí říct pravdu a vy víte, že to není pravda to, co říká.

0: a tam to máte s jistou konfrontací a přesně nejde to přes tu pusu. Co vám? Půjde to? Tady Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Soňa. Já vás zdravím moc.
0: Taky, Soni, a... dobrý večer. Povězte, nebudu vám lhát a řeknu, že jsem rád, že voláte, to snad je jasné. A teď jde o to, jak to vnímáte, je to dnešní téma.
1: Jak to vnímám já? Já bych vám řekla jenom takový krátký příběh. Žila jsem prostě s jednou osobou, který byl velký podnikatel, a protože strašně rád si vymýšlel. Ale on před lidima vypadal velice, jo, se všema se bavil, ale bohužel alkohol a bylo zle. A věděla jsem o hodně jeho případech, že strašně lže, ať už mě nebo druhým lidem. Ale tady jde, jednu vám jenom řeknu, jeho rodina, bydleli blízko nás, pak tam byly nějaké konflikty, tak se přestal s nima bavit a on v noci šel, oni měli před barákem tuje, už takové pomalu vzrostlé a on jim polil, nevím, jakou kyselinou a ty tuje prostě odešli. Takže samozřejmě volali policii a to a věděli, že to byl on. Jako neviděli ho, ale mysleli si fakt, že to byl on. A já jsem věděla, že to udělal on a já jsem nebyla schopná prostě jim říct. Ano, byl to on. Vyšetřovalo se to potom a tak. A takových bylo více, že jsem nebyla schopná, ve mně se to bouřilo.
0: No a co, že se to zaseklo u vás? Jako, jak je to možné, že se to zaseklo? Jak, z jakého důvodu? Bála jste se třeba? Nebo no nechtěla jste mít nic společného?
1: Bála jsem se, co bude dál v té rodině, jo? A on jako podnikatel, samozřejmě, že by ztratil nějakou prestiž a tak. A nebo třeba, měli jsme jet k mojí mámě. A ona se tak nějak v něm viděla, protože fakt on se uměl přetvařovat, byl velice jako ochotný k ní. A když jsme třeba měli jet a on byl napraný, tak se nikam nejelo. A mě bylo nějak stydno, nebo nevím proč, prostě jsem té mámě nikdy neřekla, my nepřijedem, protože je napraný. Vždycky se něco vymyslelo, proč teda nejedeme, proč jsme nepřijeli.
0: A vlastně takže ve své podstatě bylo lepší, že to bylo po telefonu, protože jste nemusela koukat ještě do těch očí.
1: Tak nějak to bylo. A ono tady takových, dneska už teda už s ním nejsem, jo, s tím člověkem, ale to je taková, vím to, chci to říct, a neřekla
0: a
1: jsem
0: zásek.
1: To.
0: Je tam zásek. Děkuju. Děkuju. Děkuju i vám za zavolání, za osmělení se. Vážím si toho.
1: Jo, děkuju.
0: A jdeme do další hodiny a k dalším příběhům. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc a zdravím všechny a mějte se krásně. Už je trochu chladno, tak doufejme, že i v Praze.
0: No je, konečně se dá i dýchat.

přichází půlnoc a vítáme nový den a je to pátek 3. července 2026. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy zdraví a dobrou noc přeje Honza Macoun.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou vítáme pátek 3. července, vítáme všechny, zejména dnešní oslavence, ať už těch, kteří slaví pátek, já mu říkám jinak páteček, trochu tím provokuji, ale mně se to líbí. Svátek slaví pánové se jménem Radomír, vás je něco přes 7300, typické jméno pro Slezsko. Frýdek Místek, tam je vás úplně nejvíce, Radomíru na metr čtvereční, Ostrava, taky ještě tam přidáváme Třinec. Podle příjmenáře slaví Kašparovi, nebo Kašpar. Kašparova je vás jako šafránu v republice, tak nějak kolem 30 s tímhle příjmením. Tak ať slavíte to či ono, klid, pohodu, úsměv a hlavně ať se nám dobře dýchá. Žádné vysoké teploty, hezky klid, pohoda, svěží noc a taky písničky, které máte rádi. Dobrou noc přeji všem a čtvrteční téma Noční linky pokračuje, když neumíme lhát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Přichází Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song. Taky už léta podezírám, že přece jen ví, kam se schoval, jen to nechce říct, protože to neumí. Tak zdravíme do Řitky i kamkoliv jinam, kde nás můžete poslouchat.

0: Noční linka dnes otevírá téma, když člověk neumí říct pravdu. Co jste dlouho nedokázali nikomu říct, přiznat barvu a vlastně ani jste to doteď neudělali, protože to zkrátka přes pusu nejde, i když je všeobecně jasné, že to třeba to, co říkáte, není pravdou. Jo, ví to, ale nejde to té druhé osobě přes pusu. Víte, jak se cítí taková osoba? Vůbec můžeme mít slitování s takovými lidmi? A další příspěvky, které dorazily, tady to vidím, koukám, děkuji, třeba Daniela. Všem posluchačům přeji příjemný prázdninový večer. Moje setkání s pravdou začalo v první třídě při návštěvě školního inspektora, který se zeptal, co se nám v první třídě nelíbí. Jediná jsem se přihlásila a řekla, že paní učitelka tahá Aničku za vlasy. Třída byla zakřiknutá a na otázku školního inspektora, jestli je to pravda, odpověděla, že ne. Matka musela do školy a výprask doma jak vyšitý. Byla to však pravda. Ve druhé třídě se hovořilo o soudruhu Stalinovi. Všichni, včetně učitelky, ho chválili, jak se u nás stará. Já jsem na dotaz, co si myslím, odpověděla, že moje babička říká, že je to největší zlo, co nás mohlo potkat. Opakovala se zkušenost z předchozího ročníku a já pochopila, že jsou věci, které se na veřejnosti říkat nesmí. Bohužel to tak šlo celým mým životem a dnes se někdy nestačím divit, jak ty dějiny se vykládají jinak, než jak jsem tu událost prožila. Pokud jde o vztahy, tam bych velmi zvažovala, proč některé skutky, jimž ublížím partnerovi, vytahovat při nějaké hře na pravdu. Už předchozí posluchačka právě uvedla, že vše říkat nelze. Ono nemusí jít o lež, jen o zveřejnění pravdy z poloviny. To je tak filozofická otázka, že bohužel se smrskne při vysílání na maličkosti, zatímco odpověď můžeme hledat už ve starém Římě. Zkrátka lidstvo chce být klamáno a přijímá to od svých vůdců. Daniela.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ježišmarja, jsem se tady teďka, ale tady na mě někdo svítil baterkou. Já vím, kdo to je. Tady ochrana naší budovy chodí na obchůzky a já je tak málo kdy zkoušnu. Teď jsem úplně zapomněl říct, co chci. Výkladní skříň. No, půjdeme radši k vám, posluchačům. Bude to jednodušší, bude to příjemnější a možná taky ne. Třeba člověk z toho je na smutno. Haló, Honza u telefonu. Kdo volá? A poprosím, vypněte si rádio, aby jsme si rozuměli všichni.
2: Dobrý po půlnoci, ano. Tady Luboš ze Slovenska.
0: Ano, Luboši, zdravím vás, tak tam se asi nelže na Slovensku, ne?
2: Mám takovou zkušenost s prosazením pravdy anebo lži. Tam bylo ze začátku téma o zdraví a nemoci a že tam je to někdy jako ohleduplné, ale u nás se ve zdravotnictví prosazuje více lež než pravda a mám s tím takovou zkušenost, když mám asi 13 roků rakovinu prostaty a bylo mi řečeno, že musím jít na ozařování a tak jsem prošel všetkýma možnýma institucema, včetně nejvyšších a nejlepších ozařoven v Brně, v Praze na Protonu. A zjistil jsem, že třeba Proton v Praha prosadili proto, aby nemuseli jezdit do Mnichova, tak tuto ozařovnu prosadili lží za ex-ministra Chládka. A to sice tím, že tam několik set lidí ozařovali s falešnou diagnózou a jenom aby byli zákazníci, kteří to zaplatí, ty 100 000, já jsem tam byl poslán jako jeden z nich a chtěli po mně 720 000 hotovosti hned, jako že mě vemou a už mi udělali ochotně vyšetření, které prý by mi v Brně neudělali a Brno, že je pomlouvá a přitom jako tam posílají svoje děti, svoje rodiny a tak jsem se dozvěděl neuvěřitelné věci, související s tím, aby se dostalo to, ten proton centrum do Prahy, tak to bylo postavené na lžích a, a tak se to i podařilo tam vlastně otevřít. No a nakonec já jsem to ozařování, ke kterému mě nutili, že tu nebudu ani 5 roků, tak jsem vůbec neabsolvoval, přestal jsem jim věřit, přestal jsem chodit na ty všechny vyšetření, protože mě řekli, že už mi to nebudou ani platit, když nepůjdu na ozařování, tak jsem přestal chodit, 2 roky jsem nikam nechodil. No a potom se otevřelo nějaké nové centrum v Brně, tak jsem to zjistil na internetu a tak jsem se tam přihlásil a bohužel ten pan primář, kdo to otevíral v Brně, tak on měl problémy, skočil do mantochy a tím se to všechno zase uzavřelo. No ale tak bych to ukončil s tím, že žiju už 13 roků bez jakéhokoliv ozařování a prošel jsem všechny tyhle ty lži, kterým se dostalo Proton Centrum do Prahy a žiju 13 roků a dokonce dostal jsem se teda díky tomu, že ten pan primář v Brně skočil do té macochy, tak si mě zebrala náhradní paní primářka a ta je solidní. A tak mě udělala dvouletou léčbu hormonální a srazila mě ty testy úplně na nulu. Takže vlastně po 13 letech já jsem s rakovinou na nule a to už bych dávno tady nebyl, protože mojeho kamaráda třeba taxikáře Svobodu ozařovali, mladý kluk, přes 50 roků a on mi řekl, člověče, spálili mě celou prdel a já se musím furt zmazat a nakonec umřel. Takže já bych dopadl.
0: Obchod se zdravím, tam se tedy podle vás tedy lže, tak jako když tiskne a já si to u vás znamenám. Děkuju a hlavně zdraví vám přeju, hlavně zdraví.
2: Děkuju a zdravím všechny a přeju všem zdraví.

0: člověk neumí říct pravdu. Helena napsala, všechny zdravím, já lhaní přímo nesnáším, zvláště když je lež vykalkulovaná tak, aby druhému ublížila. Taky si myslím, že nejde o neumění říkat pravdu, ale o pokřivený charakter. Protože ten, kdo lže a považuje to za nutné, je spíš známka toho, že s tím člověkem není úplně všechno v pořádku. Člověk občas nechce říct pravdu, protože nechce být netaktní nebo nechce ublížit. Tak je to asi OK, i když podle mého se všechno dá říct popravdě a zůstat taktní a citlivý druhým, jen je to víc přemýšlení a hledání správných slov. A Michal, já neumím říct pravdu třeba s některým, kteří mě zvou tam, kam ukrutně nechci. A nebo taky některým, kteří mě žádají o půjčku. Proč? Protože ti někteří by mě mohli špatně pochopit a vzít si to osobně. Podle mě je lepší odvětit jim slovy, já už mám jiný program, nemám peníze, než povědět pravdu. Chce to ale odhadnout, komu odpovědět tak a komu onak. Teď je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď, někoho z vás vyberu tady z blikajících šesti možných okének, která mi značí, že se někdo snaží provolat sem do studia a všech šest je obsazených, takže děkuju za to, že vás to zaujalo. Zkusíme to, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam? Tak tady se neslyšíme, tam je miliarda ozvěn, zkusíme zde. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Benešova.
0: Ano.
1: Míla, a chtěla bych se vám svěřit s takovou nepravdou pravdou. No.
0: Povídejte, Mílo, jsme jedno velké ucho.
1: Nedávno mi zemřel manžel, skolaboval, tak jsem volala záchrannou službu, kteří byli vynikající, ochotní, psychologicky krásně přistupovali k pacientovi. Dovezli nás na urgent, kde dostal základní nějaké to ošetření injekce a mě poslali domů, a jdu domů si odpočinout, že to bude dobrý, že ho přendají na internu benešovskou. Uvedu to i s místem. No, já jsem se ještě o půlnoci tam volala, sestřička říkala, stav je stabilizovaný, je to v pořádku, přijďte si v pátek odpoledne. Jenže v 9 ráno mi někdo volal, byl to muž, ty představil se mi, že manželův stav se zhoršil, což se může stát, nejsme nesmrtelní, že ho předávají na LDN-ku. Během půl hodiny autem já jsme byli v nemocnici, manžel už byl převezený na LDN-ce a už byl mrtvej. Já jsem si ho odkryla. To znamená, že on v noci zemřel, aniž by o tom věděli. A aby ty stopy všechny smazali, tak prostě okamžitě rychle ho převezli na tu LDN-ku, kde mu nasadili kyslíkový přístroj, aby bylo vidět, že se něco dělá. No já jsem se tam málem zhroutila samozřejmě. A pan doktor na LDN-ce přišel za 2,5 hodiny. Naprostej nezájem. Sestřičky, ty se skovávaly, tak já tam seděla, on přišel, vykázal mě, že si ho vyšetří, během minuty byl venku a říká, tak manžel vám zemřel. A já říkám, pane doktore, já už to vím, 2,5 hodiny tady sedím a je mrtvej několik hodin už. Já jsem si ho odkryla a už tady ty příznaky toho úmrtí byly. No to víte, to je věk a to se prostě vůbec se mnou nezabýval. Já jsem se málem zhroutila, do dneška je to rok a půl, já nejsem schopna se z toho dostat.
0: Zpracovat, chápu.
1: Kdyby jako se mnou někdo tam promluvil, nebo mě opravdu zavolali, nebo ho nechali na té interně, vysvětlili mi to, ale bylo vidět, že to chtěli všechno sklidit.
0: Omlouvám se, že do toho vstupuju, ale zkuste mi vysvětlit, proč by to dělali, jestli si dokážete položit i otázku, jako proč by to dělali, že ho přendavali, když už byl zesnulý v tu dobu?
1: Já mám dojem, byl převezený na tu internu kolem půlnoci, protože já tam volala. Bývala bych tam i šla, kdyby jako věděla, že stav je jako se zhoršil. Ano. Nebo tak ne, sestřička mi řekla, že stav je stabilizovaný.
0: Ano.
1: A nic, ať si přijdu odpoledne, že budou výsledky a takový. No a v 9 telefon volal muž, jestli to byl sluha, sanitár nebo lékař, to nevím. A řekl, že ho budou převážet a my během půl hodiny se synem a on už byl na té LDNC. To znamená, že ho, já si to vysvětluju takhle, že si ho převezli.
0: Rozumím.
1: Noční, tam si ho nikdo nevšimnul. Ani nevěděli, že zemřel a zjistili to ráno při vizitě. Tak si to ale já lajc vysvětluju.
0: Na druhou stranu jsem pochopil z vašeho povídání, že vlastně kdyby se tam k vám ten doktor nebo ten personál choval upřímněji nebo tak jako aby vás podrželi duševně, psychicky, tak by vlastně jste byla ochotna přijmout i jinou pravdu.
1: Tak, kdo chce zemřít, že si má jít lehnout na internu. No, já jsem se vždycky tomu zasmála, když jsem to slyšela, říkám, to jsou pomluvy. Ale tohle to se mi stalo a já se psychicky z toho nemůžu vůbec dostat, to je to nejhorší, s tím se mi přidávají v moje potíže samozřejmě.
0: Další neduhy, které člověka trápí.
1: A teď jsem zůstala doma sama, no. Ale mě mrzí nejvíc to, že jsme se nerozloučili, že jsme si ani ruku nepodali. Prostě já jsem měla nádherný manželství, výborného manžela, žili jsme spolu 59 let.
0: Mílo, držte se, myslím na vás. Ať to bylo jakkoliv ve finále, tak teď už se to stejně nevrátí, tak hodně síly vám přeju.
1: Ale říkám, komu tím nepomůžu.
0: Teď už ne, teď už se, teď se v tom budete akorát babrat.
1: Jsem volala k vám, jsem ráda, že jsem mluvila s vámi.
0: Děkuju.
1: Mám vás ráda.
0: Děkuju.
1: Poslouchám vás 3 roky už, takže jsem našla tu odvahu. Já jsem se bála, já říkám, ale já to potřebuju někomu říct.
0: No to je fajn.
1: Pravda by možná byla to nejlepší lék na to mojí bolest a všichni zamlčovali a lhali, tak se nezlobte. Přeju vám.
0: Nic se neděje. Vám děkuju.
1: Mějte se hezky.
0: Za to, že jste se, že jste se osmělila, Mílo, dobrou noc, držte se, že to bude lepší, tak to se může říkat jen tak do větru, ale ta hlava to musí nejdřív zpracovat a někde to zkrátka trvá. No a to víte, 59 let je 59 let. Neumím se ani představit, co se vám za guláš v té hlavě odehrává. Myšlenkový guláš. Hlavně teďka už se s tím nedá nic dělat. Tak držím všechny, nejsem dysfunkční, takže mám všechny 4 palce, takže všechny 4 teď držím, abyste se měla líp. Věřím v to.

0: Petr píše, Petr z Olomouce. Staral jsem se o maminku skoro 7 let, nejdřív to šlo, pak už potřebovala pomoc se vším a rodina mě chválila, jak jsem obětavý, a já se v tom vlastně trochu zamkl. Nedokázal jsem říct, že jsem unavený, vzteklý, nevyspalý a že někdy sedím v autě před domem a nechce se mi jít dovnitř. Připadal jsem si jako špatný syn už jen proto, že mě to napadlo. Pravdu jsem řekl až lékařce, když jsem se jí v ordinaci rozbrečel. Pomohla nám zařídit odlehčovací službu, mamince to neublížilo a mě to zachránilo zdraví. Dnes bych každému řekl, přiznat vyčerpání není slabost. Mlčet ze studu je mnohem horší. Děkuju moc. Taky na tom něco pravdy bude, ale to si člověk v tom momentu neuvědomí, že? Protože ta hlava pracuje úplně jinak. Jinak je naprogramovaná.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dneska je. Psychologové upozorňují, že lidé často nelžou kvůli zisku, ale kvůli ochraně sebe sama nebo druhých. Mnoho konfliktů přitom nevzniká kvůli samotné pravdě, ale kvůli tomu, že přišla pozdě. Zajímavé také je, že podle některých výzkumů člověk během běžného dne několikrát upraví nebo přikrášlí realitu. Často úplně automaticky, jenže hranice mezi malou milosrdnou lží a velkým tajemství bývá někdy velmi tenká. A právě nevyřčené věci dokážou člověka tížit celé roky. A nedej bože, když se jedná o vlastně pravdu, která se může říct. A navíc máte otevřené brány u té druhé osoby. Vždyť ty mě to můžeš říct. Vždyť takhle to máme nastavené, takhle to máme celý život. Proč nejsi schopný tu pravdu vlastně říct? Proč mekotáš? Proč říkáš něco, co je evidentní nepravda? 731 800 900. Kdo nám volá? Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Šárka z Plzně.
0: Zdravím, Šárko, dobrý večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer.
0: Prosím pěkně, vypnout rádio, jenom aby nás to nerušilo.
2: Ano,
0: super, Šárko, voláte poprvé, nebo už jste někdy volala?
2: Poprvé.
0: Můžu vám sáhnout na nos, je to pravda?
2: Je to pravda, poprvé.
0: Dobře. No ale s tou lží máte asi nějaké zkušenosti tedy?
2: Absolutně žádný.
0: Fakt ne?
2: Ne.
0: Když člověk neumí říct pravdu, umíte říct každému pravdu?
2: Většinou pravdu říkám.
0: No tak už jsme u slova většinou.
2: Někdy to nejde úplně naplno.
0: Ale čím to je, že se to zasekne, že to nejde tak jako úplně?
2: Když nechci tomu člověku ublížit.
0: Takže je to o tom, aby ten člověk to neprožíval ještě hůř. Ale co vy víte, třeba ten člověk by to přijmul líp?
2: To nevím. Mně se stalo, že přítelé, s kterým jsme byli 5 let, odvezli do nemocnice do Prahy se žloutenkou. Měla jsem svolení jeho, že mě můžou dávat informace.
0: Ano.
2: Po 7 dnech přítel zemřel.
0: A kde byl zakopaný pes, jak se říká? Kde byl problém?
2: Nikdo z doktorů mi neřekl, že umírá. Věděli to. Řekli mi to, když jsem zavolala naposled, že čekali, že zavolám o půl hodiny dřív, že před půl hodinou zemřel.
0: A bylo to lepší, když vám to neřekli, když to dneska berete s odstupem času, nebo jim to vlastně nemůžete odpustit dodatečně?
2: Nemůžu to pořád přijmout.
0: A bylo pro vás lepší, když vám řekli nepravdu?
2: Čekala jsem, že mi řeknou jeho zdravotní stav a ne, že je v klidu, že je v pohodě.
0: Takže špatná komunikace, na tom se...
2: Špatná komunikace a následně špatná komunikace s jeho kamarádem, kde jsem měla domluvenou urnu, všechno řízený, kde letos jsme se měli brát a jeho kamarád mi urnu vyfouknul a představil se jako jeho nevlastní bratr a byla urna vydána.
0: Ó, bože. To, na to není ani doplňující otázka.
2: Urnu si vyzvednul v březnu. Do dneška jsem neměla možnost se rozloučit.
0: Proč to udělal?
2: Nevím. Nechápu, nevím. Byla jsem i s přítelovou maminkou domluvená, že si můžu urnu vyzvednout, že ho nechce. On zemřel na žloutenku, já tu žloutenku měla od něj, byla jsem v nemocnici, přišla jsem o práci kvůli tomu.
0: No.
2: Kluci mě řekli, že mi finančně pomůžou udělat sbírku, aby jsme mohli Davida vyzvednout.
0: Mm-hmm.
2: No, nakonec si ho vyzvednul ten jeho kamarád sám. Říkám, do dneška jsem ho ještě neviděl.
0: A máte nějaký odhad toho, proč to vlastně jako udělal, nebo vůbec netušíte? Vy měli jste vůbec špatné vztahy?
2: Vůbec netuším. Přitom kluci se pohádali před 2 rokama a přestali spolu mluvit.
0: Mm-hmm.
2: A nekontaktovali se nic.
0: Takže jako je to, neříkejte, že není důvod, nějaký důvod být musí. Jak jste si to vysvětlila vy v té hlavě?
2: Nijak, nechápu to pořád, toto jde k soudu.
0: Ale víte o tom, že...
2: Chci soudit.
0: Jasně, to chápu, ale na druhou stranu udrží to vaše nervy na úzdě, protože... takové to, já to řeknu teď velmi ošklivě, necitlivě, ale takové to hnípání se v minulosti přece nikdy nikomu ještě nepomohlo. Protože ten soudce bude ptát proč. Ne vás, jako, ne vás jako proč, byste, že byste jako neměla nárok, ale jako tam se člověk dozví tu v uvozovkách pravdu z celé té společnosti, té osoby. Ale teď jde o to, jestli tu pravdu vůbec chcete slyšet.
2: David mě požádal v říjnu poslední přání rozloučení, který bych měla vykonat já, vyzvednout urnu a vykonat jeho poslední přání.
0: No tak, to je důležité. Tak hlavně, aby se to vydařilo, ať to s tím soudem dopadne dobře, držím palce. Poslední přání, to se musí splnit. Tak vám děkuju, Šárko, děkuju moc. Držte se taky, hodně sil přeju. A do toho takové smutné písničky. Je to silné dneska to téma, hodně silné. Omlouvám se, jestli někdo měl chuť na veselější notu, ta bude příště, nebojte, až se uslyšíme v sobotu.

0: Spíš dobrý večer anebo dobrou noc. Tady je Honza, Český rozhlas, Noční linka, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Skotnicová, Skotnicová výšku.
0: Ano, zdravím vás, jste velmi slabonce slyšet, ale já vnímám, dám vás tady ještě čudlíkama trochu víc na hlas. Povězte k tématu, když člověk neumí říct pravdu, co byste ráda?
1: Poslouchám takové smutné příběhy a tak jsem se rozhodla, že si taky postěžuju, jestli mi dovolíte.
0: Určitě, ven s tím, jsme jedno velké ucho tady.
1: Je to 2 roky, ve vánoční svátky na Štědrý den. Můj syn dostal bolesti na hrudi, tak volal sanitku, dlouho nejela, tak sednul do auta a v té bolesti jel do nemocnice, přijde s konem místecké. A tam ho nějak vyšetřili a řekli, že to má od pateře, že to nebude nic vážného a poslali ho domů. No tak on se vrátil a jak šel do schodu v bytě už, tak brečel, měl také bolesti, nemohl dýchat, také bolesti, došel do pokoje, vyvrátil se, zemřel. 59 roku. Tak jsem si vzpomněla, když slyším ty paní, jak se stěžují, to jsem prožila já. A trápí mě to do dneska. Nevěděla jsem, jestli se mám nějak stěžovat na tu nemocnici, nebo co udělat, ale nakonec jsme to tak nějak museli přijet, no.
0: No, nic jiného nezbývá ve své podstatě, byť je to kruté, tak nic jiného nezbývá, tím ho nezachráníte a hlavně tím možným stěžováním si zavaří člověk ještě víc v té hlavě, než má.
1: No, že to v té nemocnici bylo asi jenom takové, já nevím, že to odbyli. Syn byl horník, jste pracoval na dole stařič. Potom šel do důchodu a šel dělat na stavbu. Byl strašně pracovitý a měl rád rodinu, manželku, syna. No opravdu nám ho líto a pořád ho vzpomínáme, pořád na něho myslíme, celá rodina. Toto je 59 roku.
0: No. Je to dost, a hlavně když rodič přežije své dítě, tak jako co chce, že?
1: Ano.
0: Tam není o čem.
1: Já už mám 85 a tak jsem přežila syna. No děkuji.
0: Jako moje babička přežila svoje 2 vlastní děti, které zemřely tragicky a svojí vlastní vinou. Trochu tak nějak mám nasosáno od baby, jaké to je, a to zdaleka nevím a necítím úplně všechno, tak vnímám i vás.
1: Měl jsem velmi špatný ten rok, protože mi zemřeli 2 bratři, oba 2 na rakovinu a manžel zemřel taky stářím. Když byl horník a no, tak jsem zůstala sama, úplně sama.
0: No, voláte mi do rádia, voláte nám, voláte do Ostravského studia nebo do Českého rozhlasu, tak máte nás aspoň jako náhradní rodinu, která vám aspoň dělá někdy radost nebo vás dostává do nějaké formy duševní. Tak v noci se můžete vypovídat.
1: Vypovídat, ano.
0: Držte se taky, samozřejmě. Já se nezlobím vůbec. O toho jsme tady, protože nebýt vás není noční linka. Děkuju vám, držte se. Dobrou noc.
1: Já taky děkuju, dobrou noc.
0: Pomalu jsme se odklonili vlastně od toho našeho tématu, ale vlastně ve své podstatě ono se vším všechno souvisí, když člověk neumí říct pravdu a téma lež ve společnosti teď aktuálně, mně vám přijde, jako kdyby ta lež bylo až moc, ale zase mi taky přijde, že je i moc těch, kteří vlastně tiše souhlasí s tím, že se lže a že to je vlastně nějaká nová norma. Tak tohle já nepřijímám, byť jsem dřívávějíc lhal a vlastně do dneška, ale možná, že i jo. Člověk není schopný kolikrát říct úplnou pravdu, i když to víceméně mě tohle opustilo v 35. Prostě tam jsem se jednoho dne tak vytočil sám na sebe a říkám, a kašlu na to, kdo si to má pamatovat. Ale nešlo mi to ve vztahových věcech, mi to nešlo a v těch takových věrnostních, no, člověk má velké srdce, to víte, no, velký Honza.
2: Noční linka.

0: Pravda zní jednoduše, že v běžném životě bývá často mnohem složitější. Někdy člověk neřekne pravdu ze strachu, jindy ze studu nebo proto, že nechce někomu ublížit. Občas si lidé nalhávají i věci sami sobě. Malé lži přitom bývají součástí každodenního života skoro každého člověka. Nic mi není, jsem v pohodě. Nebo i to bude dobré, jenže někdy zůstane nevyřčené něco mnohem většího. Nevěra, dluhy, závislost, tajný vztah nebo třeba obyčejná nespokojenost, která roky dusí celou rodinu, celý ten vztah a je to pak všechno na prd s prominutím. Pojďme uzavřít to dnešní povídání na téma čtvrteční noční linky, když člověk neumí říct pravdu. Že by někdo udělal poslední tečku, třeba vy, tak budeme-li struční, můžeme, kdo je na druhé straně?
1: Tady Jarmila.
0: Ano, zdravím, Jarmilo, máme tak minutu, povězte. To dnešní téma, když člověk neumí říct pravdu.
1: No, já bych řekla, že je to docela složitý v tom, že každý máme nějakou povahu a říct lež, tak nemám čistý svědomí. No. Prostě mě to hryže, že jo. Na mou povahu, co mě naši, nebo můj otec učil, prostě mluvte pravdu, s tím se jako, i když, jak se to říká, natluč bude ti natlučeno a udělej dobro, bude ti odplaceno třeba zlem, že jo. Ale to už je prostě takhle nese a i ta povaha, a i prostě ta člověku, ta citlivost, vnímavost.
0: A čím to, že vám to takhle vložil tatínek jako do duše a do života, že byste zalhala a vy jste dostala po budce, anebo vám to přátelsky vysvětlil?
1: Ano, já jsem, když jsem byla, já nevím, 7 roku 8, tak moje sestra dostala od babičky brusle, krásný, bílý. Tenkrát to bylo, že jo, to bylo drahý a to. A já jsem nedostala nic. A já jsem je ze steku podepsala Hana Kubišová, že jo, neohrabaně. A on mě prostě, jako to bylo jasný, že jsem to udělala ze steku, protože, ale já jsem měla, já jsem měla

0: oprávněný jako vztek, mm-hmm. protože proč to nedala obou, proč to dala jenom jí, no a takže jsem se nepřiznala a ten čas si mě zavolal a pověděl, tak ty budeš lhát, jo, ty budeš lhát, takovou mi vymrskl, jak se takhle říká z boku, takhle jako ze
1: stylu. Letěla jste daleko.
0: Že měl trefil přesně na rty a jak narazili ty rty jako mi na zuby, tak jsem opuchla, natekli mi to, pak chodil s hermánkem a otíral mi to a omlouval se, že to já tak nechtěl. Ale já jsem měla takový stek, protože já jsem říkala, já jsem přitom hrála s klukama hokej, Hana ani nějak nebruslila a dostala krásný brusle nový.
1: No.
0: Jo. Takže to je právě, to mě nastartovalo, nebo takhle mi to prostě jako utkvělo v paměti, že tady to teda opravdu se nemá. A taky jsem tak vedla svoje děti, protože i když je potřeba někdy asi láhat, je to na úkor třeba, aby se neudělalo nějak hůř tomu dotyčnímu, protože ještě vám řeknu maličkost. Mě třeba řekla paní doktorka na rovinu diagnózu takovou, že se s tím nepárala a já jsem dostala až doma šok. Doma šok. S tím, že se to teda vrazilo prý. Tak vy to máte takhle, já to nebudu jako chci prezentovat úplně, jo. Já to budu obaleně. A to se pan doktor asi spletl. To máte v každý ledvině jinak. Jedno tak a to, co se asi překlep. No, teď vy to máte. Jo, ale s tím, že teda člověk, kdyby byl citlivý, no já jsem citlivá, ale to, protože brácha na to umřel ve 49. A s tím tak neobaleně, a to se myslelo teďka třikrát už u paní doktorky, takže normálně mám z toho taky husí kůžu a chci odejít pro takový jednání.
1: Dost, je to v lidech, jak se říká, ale to probereme jindy, musíme končit. Omlouvám se. Dobrou noc.
0: Opravdu jenom na závěr stačí jenom úsměv a prostě se podívat a tak nějak toho vlídně a ne jako tak nějak prostě
1: chápu.
0: Škaredě, jo. No.
1: Děkuju. Dobrou noc, ať se daří.
0: Tak jo, dobrou noc. Všechny zdravím moc.
1: Taky zdravím, klid, pohoda, úsměv. Samozřejmě vám to věřím všem, co jste volali, vaše příběhy. Taky když dorazí příspěvek, mnohem větší problém je a taky zejména odvaha přijmout pravdu, tedy i váš, pane Macoune. Několikrát jsem vám zaslal prokazatelný důkaz, že pohádkový Honza není sám, nedokázal jste vzkaz ani jednou zveřejnit, natož přečíst. Možná tak učiníte teď, abyste snadno dokázal ovlivnitelným posluchačům, že i nepříjemnou pravdu umíte přijmout, ale je to pouhá přetvářka, tedy vlastnost tolik potřebná všude tam, kde jde o poslechovost, sledovanost a míru publicity. Otoman Zlínský. Otomane, víte. Jsou někdy příspěvky, kterým člověk zkrátka nerozumí a vlastně ani jim nechci rozumět, ale když si myslíte, že máte pravdu, když si myslíte, že mě to udělá dobře, nebo když si myslíte, že vaším příspěvkem se něco změní, tak prosím, pište dál, děkuji. Od prvního mého vysílání v Noční lince až do současné doby bez vás ty příspěvky, to by nebylo ono, to zase přiznávám. I když jejich obsah nechápu a málo kdy jim rozumím. Dobrou noc vám přeje z Prahy Honza Macoun, zdravím nejenom Otomana, ale i všechny ostatní volající, poslouchající. Děkuju, že jste se osmělili, zavolali a jinak těším se na vás zase příště. Další Noční linku vysíláme už dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát to bude s Borkem a Borek z Brna má téma chutě a vůně prázdnin. Společně se uslyšíme v sobotu, hodinu před půlnocí. No a téma, které jsem pro vás připravil tentokrát já, moje úchylka. Tak dobrou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, to mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem? Tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není, tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíová, prosím.
2: Paní Lamlíová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudá.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand, číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obedia Scully.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Prosím, odložte si. Tak.
5: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
7: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: O, díky. Paní Lamlíová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v... no, těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: No, Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
7: S vyobrazením Conium Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Sokrates je nad tou kytkou napsáno...
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
7: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
7: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděl? Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
8: Viděla jsem policejní vozy a sanitku. A tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést k slečně Jay Hollisterové?
8: To jsem já?
2: Vy?
8: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
8: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
7: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
8: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
5: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, vidíte?
8: Možná. Ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
2: Kdy jste ho viděla naposledy?
8: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
2: Zahradě?
8: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
2: Dnes u vás nebyl?
8: Ne.
5: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
8: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
2: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
8: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
5: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Cole něco velmi zvláštního?
7: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
5: Na obálku nalepil známku.
8: A co je zvláštního na nalepení známky?
5: Za normálních okolností nic, samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Cole osobně. A kdyby ho našla hospodyně? Musel přece pan Cole vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoliv tím dopisem.
2: Což se také stalo.
8: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
5: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
8: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
2: Zajisté.
8: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Cole vám to přece jasně napsal.
5: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
2: Ano, pan Cole byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
5: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
2: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
5: Něco? Nebo někdo?
8: Ne, pan Cole spáchal sebevraždu.
5: Kam pak, slečno Hollisterová?
8: Promiňte, ty moje nervy.
5: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
9: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprhnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
8: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
5: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
8: Je to můj nevlastní bratr.
10: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart, ale jeho pravé jméno Holmes je Parker, Jed Parker.
5: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
10: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška? Kdy pak se vám podařilo utéct, Parker?
8: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
5: Kdy?
8: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
5: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parker, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
11: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
5: To právě ne.
7: To právě vůbec nemilý, pane. Tedy pane obviněný.
10: Zatím jen zadržený, doktore Watson.
8: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
11: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
8: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
5: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
8: Ty mizero, ty vrahu!
11: Zmije, zákeřná zmije.
8: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
11: Jo, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
8: Mizero, ty darebáku!
5: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
10: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
3: Jistě, pane vrchní inspektore.
5: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
10: Z okna? A v noci?
5: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
10: Ne, to nevím.
5: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
10: Musím vás zklamat, Holmesi. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
5: Z obálky dopisu pana Coleyho.
7: Ale to není známka, inspektore.
10: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
5: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
7: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
10: Conium maculatum memento Socrates.
7: Ano.
10: Co to znamená, pánové?
7: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
5: Pan Obadias Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
7: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
10: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
10: Přála jste si, paní Lamliová?
3: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
5: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky Bolehlavu.
10: A Sokratovi.
7: To jest známce Donalda Evense.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdravý, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmesi. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne. Ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě. Kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatné.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčko?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz. Tak, obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
3: Nevocné. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnovali se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Saccharophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
3: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
3: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými. Jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé je možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
3: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiném?
3: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel. Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd. A je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
4: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi znám vás, a léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
5: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
4: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
5: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
4: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
5: Ovšem, že ne. Vždyť víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
4: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Noční hlídače nemáte?
5: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Vždyť přece dobře víte, že nemám.
4: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že noční hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
5: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
4: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
3: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
4: Říkejte mu, obžalovaný.
3: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
3: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
4: Ale ano, ovšem.
6: 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
3: Od 8 do půlnoci?
6: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
3: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
6: Jen ti 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
5: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
3: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
4: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
3: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
7: Těší mě, pane kolego.
8: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
7: Ne, jsem entomolog.
8: Každý se nějak živí.
3: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
8: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
8: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
7: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
8: To není nic objevného. Hmyz to dělá vždycky.
7: Jistě, jistě. Vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
8: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
7: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
8: To bych prosil.
7: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
8: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
7: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
8: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
7: Určil jste ji poněkud nepřesně.
8: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
7: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
8: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou, tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
7: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
8: No dovolte, co vy si...
7: No pardon, doktore Pickwicku. Není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
7: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
7: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata, ten se totiž vykládá...
3: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
7: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
3: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
7: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo, a že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci, nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
8: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
3: O 3. A ty 3 hodiny, doktore, mohli rozhodnout o odsouzení nevinného. Nebýt mého přítele entomologa?
5: Já, páni, že bych tomuhle rozuměl.
3: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, nemohl jste ji spáchat vy.
5: Ne.
3: Protože máte nevyvratitelné alibi.
5: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
4: Ano, to máme ověřeno.
5: Takže to tedy...
3: Jste volný, Gardner.
4: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
5: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
3: Dilema. Gardnere,
5: tak.
3: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říct, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone. Toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Vocne.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: k věci, Watsone, k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mm-hmm. A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Jo, pravda, pravda. Tak jaká je ta nová skutečnost?
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu,
3: no,
2: chápu.
3: No a pan Pym se rovněž neudržel, jako by je řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková hloupost jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu, panu Pimovi, jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku. Nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: Přece samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného navštění. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop.
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradl.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i záhradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví. I jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano. takové to pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Vyle jste už voc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit. Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
2: Nevadí, počkáme také. Vy u sira Oldkina? Johne? Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem, že... Za to já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte? O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď... Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že? Ano, zde tyto tři. Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku? Neskrývám ji přece. Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi. Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh, ale... Tak jsem to nemyslel. No přece si nemyslíte, že bych... Ne. Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák. Ano. Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení. Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mě rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny. Důkaz? Což je to možné? Ovšem, jen chvilinku strpení. Probůh, co to děláte? Vždyť to...

0: No, prosím, ale dělá se na ní skvrna.
1: Ano, krásná hnědočervená skvrna.
0: Co to má znamenat, pane Holmesi?
1: To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
2: Karlovarskou?
0: Ale to snad...
1: Ale ano, ano, Johne, to je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
0: No, mohu snad udělat něco jiného?
1: Nemůžete. A po druhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
3: Oh, Sir Oldkin, prosím.
0: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
1: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
4: Karlovarské.
1: Správně, zdá se... že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.